0: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
1: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
2: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. Komfort-group.cz

0: Hit Radio Kontakt.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu. Garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď je hned.
1: Hit Radio.

Zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz

0: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
1: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Radio Kontakt. Hit Radio Kontakt. Hit Radio Kontakt.
1: Kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.

0: Taky na www.levnězčiny.cz. Hit Radio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.

0: probuzení na moři?
1: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
2: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz Čedok. Pořád je co objevovat.

0: na www.levnězčiny.cz.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ. Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
5: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
6: Go, go, go, gorila!
7: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
8: V hodnotě 500 korun zdarma.
9: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
8: A dárek je váš, tak ušetřete s
10: Tisku levně CZ.
2: Náplně hned.
11: Kvalitní obědy přímo do práce či domů denně na www.universium.cz. Vaříme čerstvou a zdravou domácí kuchyni včetně diet. Jsme chráněná dílna MCU Koloseum. S dobrými obědy od nás navíc podpoříte potřebné. Poskytujeme náhradní plnění. www.universium.cz. Vaše zdravé obědy.
12: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
13: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
12: A proč?
13: Mrknout se na auto.
12: A proč?
14: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
15: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
16: A tava!
17: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
15: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
17: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
18: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

Take one look at you, you're taking me out.

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
4: Hi, I'm Miley Cyrus.
5: Hey, it's Teddy Swims.
6: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. On air.
4: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Na úřadu vlády dnes proběhne stávka kvůli přesunu důležitých agend na ministerstva. Protestovat bude asi 60 zaměstnanců, kteří se věnují lidským právům, duševnímu zdraví nebo závislostem. Obávají se, že změny mohou poškodit pomoc zranitelným skupinám. Podle nich hrozí oslabení nebo rozpad dosavadního systému podpory. Tragédie v Saharské poušti si vyžádala desítky obětí. V Nigeru zemřelo žízní 49 lidí poté, co jim v odlehlé oblasti porouchal kamion. Dva cestující ale dokázali ujít desítky kilometrů pro pomoc a upozornili úřady. Záchranáři následně objevili i další uvízlé vozidlo s více než 60 lidmi. Extrémní vedra a nedostatek vody dělají z cest přes Saharu jednu z nejnebezpečnějších migračních tras na světě. Čeští fotbalisté zvládli generálku na mistrovství světa. V přípravě v americkém New Jersey porazili Guatemalu 3-1. Skóre otevřel Patrik Šik, vítězný gól pak po návratu do reprezentace přidal Tomáš Chorý. Češi tak před šampionátem natáhli sérii neporazitelnosti už na 6 zápasů. Do mistrovství světa vstoupí za týden duelem proti Jižní Koreji. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Lidé v Liberci letos poslali 46 návrhů na využití peněz z participativního rozpočtu města. Je to o jeden méně než loni, kdy se sešlo rekordních 47 typů. Úředníci teď vyberou návrhy, které jsou uskutečnitelné. V říjnu pak obyvatelé města hlasováním rozhodnou, mezi které projekty radnice rozdělí 10 milionů korun. Na severu Čech nás dneska čeká deštivý den. Bude zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháňkama. Později odpoledne by pak srážky měly ustávat a ubývat by mělo i oblačnosti. Nejvyšší teploty naměříme mezi 15 až 19 stupni.
6: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A tak jsme se dočkali, je tady pátek, krásné ráno, 6:03. Michal, ahoj. Jasmin.
2: Ahoj.
1: No a samozřejmě i náš David.
3: Ahoj.
1: Dobrý ránko. Lidi, David Guetta, Alphaville, Ava Max, s tím začneme a pak si popovídáme. Hezké ráno.
0: Hit Radio Kontakt.

0: hodin, k tomu 5 minut, takhle vám hraje páteční hitrádio. Páteční hitrádio, ano, dámy a pánové, víkend na spadnutí. Za sebe musím říct, že se velice těším a schválně, kdybych se zeptal vás, kdo nás posloucháte, taky jste se nemohli dočkat víkendu. Jo, vidím nějaký přikivování. Na co se těšíte nejvíc? Na co se těšíte nejvíc vy dva tady, co?
1: Já osobně na to, že se zítra ráno konečně vyspím. Mm-hmm. A jinak jdu pak odpoledne zítra na poprvý v životě takovou tu psí jogu se štěňátkama, s labradorama. Já mám na to voucher už tak dlouhou dobu, ale pořád tam byly psi, co se mi nelíbí. A teďka je konečně labrador, takže se tak těším.
2: Na nebi.
0: Počkej, a ty tam jdeš jako se psem na tu jogu? Nebo že, jak to funguje?
1: Ne, tam dávají chovný stanice svý štěňátka. Aha. A ty si tam zacvičíš jogu a pak další minuty tam strávíš s těma pejskama, ňufáte se
0: jo,
1: a tak.
0: Takhle, že ten pes tam je vlastně jenom jako na okrasu, že to je jako hezký.
1: No a tak někdo si ho vybere, pak si ho zamluví, aha, odnese si ho klidně
0: jo,
1: jindy.
0: A počkej, to je super, ale to je super.
1: No,
0: to je super. Takže budete mít novýho pejska. Dost možná, co David?
2: Hele, my jsme se ještě včera chystali nahory do Pece, ale jak tady koukám na počasí, tak to možná přehodnotíme. Sněžit nebude, ale pršet bude hodně právě.
0: Pršet bude dost, no.
1: A Michal?
0: No, já se budu opakovat celý léto, vlastně až do října, zase svatba. A těším se na jídlo, protože já jsem ten, co stojí u toho cateringu.
1: Počkej, teď si někdo musí myslet, že seš tolikrát ženatý, jako kdo
2: já
1: neví, že seš DJ.
0: Pracovně. A láduju se u cateringu celý den, celý večer a ještě mi na konci nabalej krabičky, no. Takové já jsem, však vidíš ten pupíček vždycky po letě, no, jak to vypadá. No tak, na co se těšíte během tohoto víkendu nejvíc vy? O tom bude minuta šampionu, napište nám, jak se jmenujete, odkud jste a na co se nejvíc těšíte a celé nám to pošlete na 777 937 777. Teď Katy Perry, Teenage Dream na Hit Radio.

0: Tohle Hit Radio, snídaně šampionů, je pátek, hezké ránko, 6 hodin 11 minut. Ptali jsme se vás, co chystáte na víkend, nebo respektive na co se nejvíc těšíte. O tom bude minuta šampionů, která začíná právě teď.
1: Lenka Bruntál, manžel má narozeniny, takže zahradní párty.
0: Andrea Budějce, rozlučka se Svobodou, ne její.
1: Martina Sokolov těší se na zítřejší trenažér se skoku padákem.
0: Lukáš Lančkroun, jelikož vstává každý den ve 23.30, tak se těší, až se konečně vyspí.
1: David Jasler zítra pršet nemá, takže čeká výlet na Černou horu s dvojčaty.
0: Petra Svoboda nad Úpou na sobotní odpoledne je pozvaná na třídní sraz její třídy, které dělala třídní učitelku a pak jde na chatu.
1: Květa Děčín zítra jí přijede na celý den její milovaným tajný přítel. Co? A nevylezou z pelíšku. Ne. A v neděli výlet do Ústí nad Labem.
0: Nevylezou z pelíšku. Jana Horní Lideč připravuje dobroty a těší se na zítřejší benefiční akce záchranných složek.
1: Lenka Hranice těší se na Janičku, až dorazí do práce.
0: Petr Pavel Hamr u Třeboně. Jsem na cestě do práce, prší 12 stupňů, asi to otočím a pojedu to rozpad. Tak děkujeme za vaše zprávy, na co se těšíte nejvíc na víkend.
1: Mě baví ten tajný přítel, ale psala Květa z Děčína, já si myslím, že teď už tajný moc jako nebude tam, že Děčín není takový velké město.
0: Jasně, zdravíme do Děčína, zdravíme rozhodně Květu a super plán, no, nevylíst z pelíšku celý
1: no
0: víkend, to bude rošambo, no tak jo, tak ať chystáte na víkend cokoliv, budeme rádi, když si do batůšku přibalíte i Hit Radio, navíc připomínáme, že o víkendu můžete vyhrát parádní hodinky Garmin za 7 500, detaily pod podrobnosti a pravidla na webu hitradio.cz. Teď pojďme na další hity. Něco, co by vás v pátek ráno mohlo nakopnout, tohle je nejnovější rehab In My Head. 6 hodin 13 minut, hezké.

0: Tyhle starý linky je naprosto boží, co? Já teda asi měsíc zpátky našel originální CDčko, album Meteora, jen si ho teda nemám lidi na čem pustit, tak jsem si ho vystavil. Tohle bylo In The End, konkrétně rok 2000, z debutové desky Hybrid Theory. Ladíte Hit Radio, Michal, Jasmin a David s vámi. Hezké ráno, chvíli po 6:45.
1: Jak všichni víme, tak se říká, že generálka má dopadnout špatně, aby potom se ten výsledek jako podařil, jo. Tak doufejme, že naši fotbalisti si v noci dneska vybrali chyby dopředu. Češi dneska sice porazili Guatemalu 3-1, ale bylo tam prej hodně chyb.
0: Počkej, jak dneska, když je 6 ráno?
1: V noci.
0: Jo, v noci.
1: Bylo tam prej hodně chyb, který se dost ukázali údajně, ale vyhráli jsme. Mm-hmm. Nikdo o tom neví, protože nikdo zatím moc neví, co se blíží, ale blíží se mistrovství světa samozřejmě.
0: Já nemám nejmenší tušení, co se tam na tom trávníku děje, teda já vám k tomu moc neřeknu. Hokej mi skončil, já už nemám co teďka.
2: Tak ty si hlavně myslel, že už i ten světový šampionát, který začíná příští týden ve čtvrtek, už skončil.
0: Budeme to vytahovat, budeme zase dělat hlupáka, jo, bude to pokračovat na video.
2: Já se neskutečně těším a věřím, že i naši posluchači se těší.
0: Určitě, samozřejmě, samozřejmě.
1: To zase budou všichni experti hlavně a hlavně my dva pak najednou.
0: No, my jsme ty největší experti na sport, teda tak živo, jo. Tak fotbal, teda mistrovství se blíží, na to se těšíme, no a co se blíží, taky další muzika, Cyril, The Wanted, Walks Like Rihanna, no a samozřejmě přidáme i aktuální dopravu pro nás, kdo nás hladíte, pro vás, kdo nás hladíte na cestách. Hezké ráno.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Bodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
8: Tuhle vůni a chuť prostě musíte zažít.
9: Přijďte na Burger Festival do obchodního centra Nissan.
8: A po celý víkend si užívejte to nejlepší ze světa burgerů.
9: Navíc se skvělým doprovodným programem.
8: Kuchařské show.
9: Živá muzika.
8: Humor.
9: Soutěže.
8: A na své si přijdou i vegetariáni.
10: Burger Festival v OC Nissan.
9: Od pátku 5. do neděle 7. června.
8: Vždy od 10. až do večerních hodin.
11: Nissan Liberec. Na dotek skvělým chutím.
12: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
13: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
14: www.projektantbudoucnosti.cz.
15: Benátka! Největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární rockset, taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Doktor Pepe a další. Vstupenky na webu benátka.cz. Benátka, pojďte se bavit!
16: Hledáte kvalitu a styl ve stínící technice? Teď je ten správný čas obrátit se na Klimax a Barevný svět Liberec. Barevný svět / lbc.cz.
14: Zažijte atmosféru legendárního Malevil Cupu na vlastní kůži. 27. ročník maratonu horských kol startuje 13. června v Jablonném v Podještědí. Ať už preferujete dlouhou trasu nebo si chcete užít pohodu na kratším okruhu, Malevil nabízí výzvu pro každého. Registrujte se na www.malevilcup.cz. Buďte u toho.
17: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
18: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
19: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
20: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
21: Čerstvé jako z Kauflandu.
22: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. K nehodě osobního auta došlo dnes ráno na Českolipsku. Dávejte si velký pozor u obce Ralsko. A bourá se taky na Semilsku, tam opatrně u obce Radostná pod Kozákovem.
23: Jedno kafe v paláci. Krásná zahrada, výběrová káva a dobroty vlastní výroby. Vaše kavárna. Jedno kafe v paláci Líbik.
24: Hit Radio Kontakt.

0: 1978, teď v kabátu od Cyrila Stamlinin na Hitrádiu 6.31. Michal, Jasmina, David s vámi, krásné ráno a David má...
1: Ranní update.
2: Do Plzně se sjíždějí fanoušci metalu, v amfiteátru Lochotín totiž začíná 15. ročník festivalu Metal Fest Open Air, který během 4 dnů nabídne 25 kapel z Evropy i zámoří a více než 35 hodin živé metalové hudby. Jakub Menšík má před sebou životní zápas, ve Francii hraje o své první grandslamové finále v životě. Utkání proti Alexandru Zverevovi z Německa startuje ve 14 hodin a 30 minut a my mu držíme palce. Češi letos pracovali na stát 155 dní, dneškem potom konečně začínáme vydělávat sami na sebe. Den daňových poplatníků je symbolicky okamžik, kdy lidé přestávají vydělávat na stát a peníze směřují jim samotným. Letos Češi pracovali na daně a odvody o jeden den méně než loni.
0: Tak to je pozitivní vlastně zpráva zase.
2: To je hodně dobrá zpráva.
0: Takže už děláme na sebe teďka, už nám to jde do kapsy.
2: Teďka už úplně cítím, jak se mi plní kapsy.
0: Já to vidím, no. Strčíš tam ruku, Davide, ještě, nebo jak?
2: Už je úplně plná ta kapsa.

0: kus Las Vegas ve vysílání Hitrádia. Americká parta Imagine Dragons 6.40. Dobré ráno. Pojďme si představit jednu konkrétní věc, kterou jsme zažili všichni. Jsme na cestě domů a najednou to na nás přijde. Začneme se kroutit jak paragraf, noha přes nohu, nepříjemná situace, známe, zažili jsme, co vy?
1: Ano.
0: Ano, tak to jsem chtěl slyšet. Tak tuhle věc vyřešili, prosím vás, v Japonsku. Japonsko testuje instalaci nouzových toalet přímo do rohu výtahů. Takže toaleta ve výtahu.
2: A co, když nejedeš sám?
0: No to je dobrá otázka. No. Ono to je teda hlavně proto, kdyby se ten výtah zaseknul na nějakou delší dobu, tak je to taková nouzovka. Ale může to jako nouzovka fungovat i třeba, kdyby člověk opravdu už jako byl na hraně. Jo? A přesně, jak ty říkáš, tak já jsem si to představil a byli bychom schopni vykonat potřebu, kdyby s náma ve výtahu jeli další tři lidi?
2: Hele, já si myslím, že určitě ne, ale viděla jsem na to jednou na Facebooku, už je to pár let, takovej průzkum, co dělali, dost nechutnej, že teda někdo musel jít na záchod před úplně cizím člověkem a musí se pak jakoby střídat a že to jako vytváří nějaký pouto mezi těma lidma, že prostě jak to museli tuhle tu hrůzu zažít společně, tak se pak začali mít jako rádi a prostě skámošili se, nebo někdo byl i v páru potom.
1: Tak samozřejmě taky záleží na tom, jestli by to bylo na malou nebo na velkou, že jo.
0: To je, a jestli by to byla holka nebo chlap, že jo, tak jako my chlapi to máme jednodušší, i když já nevím, jak to máš ty, ale já když jdu třeba na malou a stojí vedle mě chlap, tak já mám problém.
1: Jo, tak to asi fakt máš problém.
0: Nicméně zpátky teda k těm toaletám v tom výtahu, jo. Já teda, když jsem byl malej, tak u nás v paneláku tohle normálně už jako fungovalo dávno, no.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Jsou tady.
4: Jsou tady. Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
4: Řekni to všem.
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
4: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady.
8: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
9: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
8: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1 plus 2 plus 1 za 8999 korun.
9: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
10: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
11: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
12: Senkor.
13: Renault Arkana od Autokoutek.
14: Stylové SUV s pětiletou zárukou.
13: Se spotřebou pod 5 litrů na 100.
14: A s dojezdem až 1000 kilometrů.
13: Renault Arkana v poslední a limitované nabídce.
14: Teď i za méně než 549 tisíc korun, včetně DPH.
13: Ale jen u Autokoutek, Liberec, Vratislavice.
14: A jen do vyprodání skladu.
13: Tak nezaváhejte.
14: www.autokoutek.cz.
15: Ahoj, Niky, tak co, kam dneska vyrazíme?
16: Hele, co ocení sa?
15: Zase, včera jsem tam byla na rande.
16: A jo, já tam byla o víkendu s manželem a dětmi na obědě.
15: Ale vadí to?
16: Vždyť víš, že je to sázka na jistotu.
15: To je fakt.
16: Parkování bez nervů, kafe na úrovni. Já si dám sushi, ty zase ten svůj burger. Značka Ideál. Tak vidíš, ve čtyři jsem tam jak na koni.
17: Spojte příjemné s příjemným v OC Nisa Liberec.
18: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
19: Řešení je úvěr od Acema.
18: Ale já potřebuju půjčit hodně.
19: Řešení je Acema.
18: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
19: Řešení je Acema.
18: A co když potřebuju 20 milionů?
19: Řešení je Acema.
18: A 30?
19: Acema.
18: A 40?
19: Acema.
18: A 50?
19: Acema. Jde to i bez banky.
18: Hele, nezaseko ses?
19: Ne.
5: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
7: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
12: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
20: Pořádným slavnostem a akcím prostě vždycky patří Svijany, tradiční české vynikající pivo. Svijany, srdeční záležitost.
21: Zábavní automaty.com. Zábava na vaše party, oslavy i firemní akce. Vybírejte a objednávejte na zábavníautomaty.com.
22: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez Makro karty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
23: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 59,90 a meruňky volné kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
24: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dopravní omezení dnes čeká v Děčíně, opatrně v Labské ulici, která je neprůjezdná. No a pozor taky v Liberci, kde se dnes zavřela Hančova ulice a jezdí se po objízdné trase.
25: Mami, proč máme všechno od konceptu?
26: To jen se zeptej, tatínka.
27: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
28: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
3: Pořád jste tady.
29: Tak to dělají šampioni.
3: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: To je magický čas, kdy někdo z vás možná vyhraje parádní dovolenou.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 tisíc.
0: Už nějaký druhý týden, Jasmin, nepletuli se, tady nepleteš. Máme soutěž, připoutejte se prosím, virtuální letadlo, sedadla A až F, řada 1 až 6 a na jedné ze sedaček na někoho z vás pořád čeká dovolená v hodnotě 40 tisíc korun od společnosti Invia a to dovolená pro dva dle vlastního výběru.
2: Když se vám zadaří, tak tohle můžete vyhrát, tuhle parádní velkou výhru. Pokud trefíte sedačku, kde tohle není, tak máte ještě šanci, že vyhrajete buď dvakrát lístek na Letenskou pláň Marka Ztraceného, nebo deskovou hru Člověče nezlob se, no a nebo trefíte sedačku, kde bohužel není vůbec nic.
0: A nebo když si sednete na tu, která už je zabraná, tak samozřejmě nevyhráváte taky nic. 800 937 937, volejte právě teď.
2: Měli jste nápovědy, měli jste taky typované sedačky už v klubu posluchačů, kam se registrujete přes web Hit Rádia. A doufáme, že teďka už to teda někdo zvládne.
0: Snídaně šampionů, dobré ráno, kdo je s námi ve vysílání?
3: Ahoj, ahoj, tady Tomáš Chutí z Plzně.
2: Ahoj, Tome.
0: Tome z Plzně, jaké máš ráno, Tome z Plzně, prší u vás?
3: No, pršelo tady celou dobu, chtěl jsem jít do práce na kole, tak jsem nakonec jel autem.
0: Chápu. Tak Tome, na tobě je si vybrat sedačku v našem virtuálním letadle. Sedadla A až F a řady 1 až 6. Tak jaká sedačka je ta tvá vysněná?
3: Tak jelikož jsem koukal na nápovědu, tak bych chtěl zkusit 1F.
0: 1F. 1F. Tak můžeme ti říct, že 1F je ještě volná.
3: Tak to je dobrý.
2: Tak Tome.
3: Tak ještě, aby to tam bylo.
0: Tome, já tě připoutám ještě nejdřív, jo. Přece jenom jsme v letadle. Tak, Tom je připoután na sedadle 1F.
2: Jak moc bys si spřál tu dovču?
3: No, asi určitě moc. Jeli bychom s manželkou.
2: Tome, na sedačce 1F. Říkám to správně, jo?
3: Jasně.
0: Na sedačce 1F není Člověče nezlob se. Není tam ani lístky na Marka Ztraceného.
2: A není tam ani vůbec nic, protože je tam dovolená za 40 tisíc! Gratuluju!

0: nevím vůbec, co mám dělat.
1: Kam by se ti líbilo? Můžeš přemýšlet, kam by se ti líbilo tak jako jet. Samozřejmě pak se koukni, co Invie všechno nabízí, ale kdyby si měl takhle jako z první vystřelit, tak kam by ses rád podíval?
0: No, asi do Řecka.
2: Mm-hmm. Hezký. Tak
0: na webu... nebo Itálie, jedno z toho.
2: Tak na webu Invia.cz rozhodně najdete něco, nějakou parádní destinaci. Tak Tome, ještě jednou moc gratulujeme. Tak ty jsi říkal, že jsi na cestě do práce, tak ptal jsi se, co máš dělat. Já bych to možná...
0: Právě, že ne, já už jsem teď v práci.
2: Jo, v práci. A nechceš jít domů, že bys si to domů užít, co?
0: No, zabalím to dřív dneska.
1: Hele, a ještě mě zajímá, necháš to domů jako překvapení, nebo hnedka zavoláš ženě?
0: To si ještě musím rozmyslet. Tak to veze děti do školky, takže možná ji nebudu vyrušovat.
2: No tak Tome, vydrž nám na telefonu, ještě jednou moc gratulujeme a zvládni to teda v práci dneska. Zatím ahoj.
0: Tak jo, moc vám děkuju.
1: Ahoj.
2: Yeah. A je to pryč.
1: Je to pryč, strašně moc gratulujeme, závidíme samozřejmě taky, ale přejem, bude to bomba.
2: A samozřejmě děkujeme i vám, kdo jste se do soutěže zapojil. Rozhodně všem soutěžím není konec, tak určitě pro vás někdy zase brzo něco nachystáme.
3: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90.

0: 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
1: Autokoutek.
2: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
1: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
2: Výhodné financování.
1: Pro nové i ojeté vozy.
2: Ale jen u Autokoutek.
1: Dobrá adresa pro váš vůz.
2: www.autokoutek.cz.
1: Již 30 let.
3: V hypermarketu Globus Liberec nakupování opravdu stojí za to. Zapojte se do soutěže o nákupní koš v hodnotě 10, 5 a 3 tisíce korun. Stačí nakoupit s kartou Můj Globus a jste zařazeni do soutěže. Tak neváhejte a hrajte s námi v hypermarketu Globus Liberec. Globus, tady se svět točí kolem vás.
4: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
5: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Česko patří mezi země s nejnižšími mzdami v EU. Hodinově bereme zhruba 57% evropského průměru, i když platy dlouhodobě rostou. Rychleji ale zbytek Unie dohánějí Litva, Polsko nebo třeba Estonsko. Nejvíc si polepšili lidé s nízkými příjmy. O výši mzdy rozhoduje hlavně vzdělání, pohlaví a kolektivní smlouvy. Většina mladých Čechů na vlastní byt nedosáhne. Ceny nemovitostí za posledních 5 let vzrostly zhruba o polovinu. V Praze a Brně je podle expertů nedostupná už i garzonka, hlavně pro mladé lidi. Průzkum ukazuje, že 55% mileniálů a 59% generace Z považuje vlastní bydlení za finančně nedostupné. Mnozí tak končí v drahých nájmech a hůře vycházejí z penězi. Obří čínské investice v Maroku znepokojují Evropu. Na severu Afriky rychle vyrůstají čínské továrny na díly pro elektromobily. Jde o miliardové projekty, které mají posílit výrobu a snížit ceny oproti Evropě. Evropská unie se ale obává, že Čína tím obchází cla a přes severní Afriku dostane levnější zboží na evropský trh. Maroko naopak láká investory daňovými úlevami, levnější energií a přístupem na velké světové trhy. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Kniha roku Libereckého kraje 2026 zná své vítěze v celkem 9 kategoriích. Mezi nejlepší literární počiny regionální literatury se zařadila kniha Léčitelé Pojízeří a Podkrkonoší. Kniha dosáhla mimořádného úspěchu. Hlavní cenu totiž získala hned ve 2 kategoriích. Nejlepší odborná populárně naučná publikace a získala i cenu čtenářů. Maximální teploty se dneska na severu Čech budou pohybovat mezi 15 až 19 stupni. Bude zataženo až oblačno a deštivo. Později odpoledne pak ubývání srážek i oblačnosti.
6: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
10: A taky Davidem. Krásné ráno.
11: Krásný ráno.
12: Snídaně šampionů.
10: 1F. 1F bylo to magické místo v našem virtuálním letadle. Připomínáme pro vás, kdo jste se přepojil až teď, že padla výhra, dovolená v hodnotě 40 tisíc korun pro 2 osoby dle vlastního výběru. Vyhrál to Tomáš z Plzně, tak ještě jednou gratulujeme.
11: To měl Tomáš moc hezký páteční ráno, musím říct.
10: Ty bláho.
13: Já jsem vlastně nevědomky celou dobu radil, že já jsem říkal, proč si nesedáte k oknu.
10: To je vlastně fakt, takže 1F hezky u okýnka s výhledem na tu vysněnou destinaci, kam si Tomáš vybere. Ego a Robert Burian, další muzika pro vás, 3 minuty po 7, hezké ráno.
6: Hit Radio Kontakt.

0: Ego Robert Burian, žijeme len raz. 7 minut po 7, tohle je páteční Hit Radio. Přejeme krásné ránko.
1: Potřebujeme teďka vás všechny, kdo chodíte do práce a zároveň máte nějaký vztah. Zajímá mě, jak to máte doma s usínáním. Chodíte spát spolu nebo každý zvlášť? My to teďka doma totiž řešíme, že jsme si vždycky navykli na režim toho druhýho. Mm-hmm. Že než jsem znala svého Kubu, chodila jsem třeba v 10. Jo. Pak jsem poznala jeho, od té doby jsem chodila spát třeba ve 2, ve 3 ráno. Pak jsme si to ustálili na nějakou jako 11. nebo půlnoc. Ale teďka, když já vstávám ve 4:30, tak on odmítá chodit stejně brzo jako já. Přitom, kdyby to chtěl on, ať jako jdu nějak dřív, kdyby se to týkalo jeho a měli jsme to naopak, tak já jsem jako, že šupky, upky do pery, mě to vůbec nevadí. Ale takhle vlastně v tomhle tom se rozcházíme a říkám si, že to musí mít strašná spousta domácností tohle.
0: Tak vy, kdo nás posloucháte, já když řeknu, že jsem býval ponocovačem, tak byl jsem jeden z vás, konkrétně ten chlap, který je pak ještě na tom telefonu nebo na tom času a něco se tam prostě dělá a ta holka jde spát. Samozřejmě není to takhle pravidlem, jo. Občas tam proběhlo i něco, co bylo potřeba zařídit. Ale teď právě se změnou jako toho ranního režimu vysílání, tak se často stává, vlastně skoro furt se stává, vlastně jenom se stává, že chodím spát dřív, jo, protože ten režim tě tak jako přepne a já mám v 9 večerku a teďka v 9 se mi vypne ten telefon a prostě nebo se přepne do toho režimu nerušit a už jako spím.
1: Ale spíte oba, nebo jdeš dřív i než partnerka?
0: Já nevím, co dělá ona, já prostě začnu chrápat a spím, no, tak co David, jak to je u Davidu?
2: Já už tak strašně dlouho vstávám takhle brzo, že já už vlastně ani nevím, jak jsem to měl předtím. Teďka prostě zalehneme v 10 a ráno v 5 budíček.
1: No ale oba teda, takže chodíte prostě ve stejnou dobu, to je jedno, kdy kdo usne, ale v posteli jste teda přítomní oba ve stejný čas.
0: No. No tak samozřejmě, kdyby něco bylo, ještě tak ať prostě tam potkáme oba dva dohromady.
2: No tak jdeme spát v 10:05 třeba, no.
1: Tak jak to máte doma vy? Děje se vám taky tohle, případně kdo z vás chodí spát dřív a jestli to tomu druhému vadí nebo ne, jestli se snažíte najít nějakou cestu, to nám dejte vědět. Vy jste pubertáci.
0: 777-937-777, budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku na WhatsApp nebo nám to pingněte jako SMSku. My k vám pingneme další skvělý hity, Ed Sheeran, Sapphire, to má 3 minuty, tak hezké ráno.

0: Takhle vám hraje páteční Hit Radio, tohle je snídaně šampionů. Taky Meredith Brooks a Pitch, minutu po 7:45, dobré ráno. Rozjeli jsme tady téma, ptali jsme se vás, jestli chodíte s vaší polovičkou spát společně.
1: Co když třeba jeden může vstávat v 9 ráno a druhej vstává ve 4:30? Tak to je u nás doma a zajímalo mě teda, jestli usínáte spolu, anebo ne.
0: A vy teda chodíte spolu?
1: Chodíme spolu, ale jinak, co se týká usínání, tak hele, snaží se prostě aspoň párkrát do týdne mi splnit to přání, že jde spát jako se mnou, jo. Teda, že jde prostě usínat vedle mě.
0: Splnit to ale... přání, že ten...
1: ale většinou prostě říká, hele, tak teď já vstávám takhle pozdě, tak proč já půjdu spát tady jako v 9:30, jako.
0: To je fakt. David se nadechoval, něco ho napadlo.
2: No, podle mě nejhorší to, když nejdete spát stejně, že ten druhý potom přijde později a zbudí tě.
1: Ne, já jsem tak tuhá, jak vstávám takhle,
2: tak
1: že
2: máš dobře,
1: jsem
2: v pohodě.
0: Tak to mám taky, já jsem taky tuhoň. Ale kolem mě by mohly padat rakety a nevím nic. Nicméně ptali jsme se vás, jak to vypadá u vás doma, tak píše třeba Veronika. Manžel tak chrápe, že vždycky uteču, abych šla spát dřív, ale když se mi to nepovede, tak pak ne a ne zabrat. Jste skvělý, Veronika.
1: Verunko, děkujem. Pavel, čus, moje manželka chodí spát okolo 9 večer, okolo 11, aha, co to píše? Ona vstávala 5:30 a já ve 3 až 4:30 a někdy ve 2:30, to je dost matečná zpráva.
0: Ty tomu nerozumíš?
2: Ten stával teda asi hodně ráno teda.
0: zdravíme Pavla, tak je tady hlasovka od Lukyho.
3: Ahoj, tady Lukáš, tak když každý vstáváme do práce jinak, já teda o ty 11:30 v noci, manželka vstává o 5:30 ráno, tak chodíme spát stejně, i včetně víkendu, po celých 6 let, co jsme spolu. Takže usínáme spolu, no.
0: Tak hezky.
1: Hezky. Péťa, já chodím spát kolem 10:00, manžel je noční sova, většinou ještě ve 12 kouká na videa a pak se ráno diví, že se cítí hrozně.
0: A to bylo to, co jsem dělal, než jsem začal vysílat ráno. Taky jsem pak prokrastinoval, koukal jsem na nějaký videa a člověk u toho najednou zjistí, že je hodina pryč. A nic moc pak teda ráno. Píše taky Romana. Ahoj, já vstávám ve 4 do práce, žena pracuje z domova, chodím spát dřív a ona přijde až později. Jinak by to u nás nefungovalo. Každý potřebuje dostatek spánku.
1: No, to si taky myslím. Týnka ještě píše, ahoj, tak nejlepší jsou oddělený ložnice. Já jsem se tomu ze začátku bránila, ale teď si to nemůžu vynachválit. Vstávám o 2 hodiny dřív než můj muž a proto chodím spát o dost dřív než ona. A vždycky mě nechtěně zbudil, když si šel lehnout. Já zase jeho, když jsem vstávala. Teďka s oddělenýma ložnicema absolutní spokojenost.
0: Pojďme ještě, zvládneme dvě hlasovky, jednu od Věry. Věrky?
4: Čauky rádio, tady Věry. My s přítelem chodíme spát spolu, i když on stává v 5:20, já až v 6 hodin. Ale on mě budí, takže já nepotřebuju žádný budík si nastavit, takže on přijde, vzbudí mě, tak to je super. Když jdeme spát spolu, držíme se hezky za ruku, takže je to paráda. A občas se teda stane, že přítel jde s klukama někam na pivo nebo takhle, takže jdu spát sama. A tím, že už jsme si teda zvykli na to, že takhle spolu chodíme spát, tak... Když jsem sama, tak se mi teda těžko usíná.
1: Vy tam máte rozdíl jenom 40 minut. To takový rozdíl není. My tam máme asi 5 hodin, takže...
0: Ale pro někoho je třeba i 5 minut jako velký rozdíl,
1: no,
0: nevíš.
1: No, jako porádu.
0: Jo, Davide.
2: Záleží, co dělá.
0: Miles Smith, nice to meet you. 7:20, dneska ráno.

0: Nice to meet you na Hit Radio v 7.22. Za nějakých 10-15 minut budete opět soutěžit. A to o buket růží, 100 růží. S doručením, tak rozhodně nechoďte daleko od rádia a počkejte na to. Počkejte i na další hity. Já teda musím říct tohle, Get Far The Radio jsem v rádiu nehrál třeba tak 8 let. Tak se na to těším, až se to dáme společně celý a přidáme samozřejmě i aktuální dopravu, ať víte, jak to v pátek ráno frčí. Hezké ránko.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Na semaforech červená. Kolona, která nejede. Žádný stres. My ti vždy řekneme, kudy to vzít, ať si doma brzy.
2: V Liberci na nájezdu ze Šumavské ve směru na Chrastavu.
1: A k tomu ti dáme tu nejlepší náladu. Jsme Hit Radio Kontakt a cesty v našem kraji známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Kontakt.
3: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfortplus.cz. Teplo chytře a úsporně.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
5: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 000 nebo na operativní leasing včetně služeb od 4 199 korun měsíčně bez DPH.
6: Navštivte svého spolehlivého partnera Hyundai Auto Dorda Plus, Česká Lípa.
7: Housebrand Café, per favore.
8: Sì, signora.
7: I v malém šálku lze dělat velké umění.
9: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
10: Doktor Max v rámci preventivního programu proti diabetu vyráží na Diatour. Jedeme za vámi do vybraných měst, kde si v naší mobilní stanici můžete změřit hladinu cukru v krvi. Zjistěte, zda se riziko diabetu netýká právě vás. Objednejte se na drmax.cz/diatur. Služba je pro všechny zájemce zdarma.
11: Je, ty seš ale roztomilé.
12: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Plaza Liberec. Ten pravý Dinopark.
13: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
14: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
8: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
15: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
16: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pozor, v České Lípě ulice u nemocnice. Kvůli opravám inženýrských sítí se tam projíždí jen kyvadlově. A opatrně taky v Ústí nad Labem, kde je dnes zavřená Vaničkova ulice.
17: Jedno kafe v paláci. Krásná zahrada, výběrová káva a dobroty vlastní výroby. Vaše kavárna. Jedno kafe v paláci Líbik.
18: Hit Radio Kontakt.

0: je The Hit Radio 7.31. Dobré ráno. Michal Jasmina, David s vámi. David má opět ranní update.
1: Ranní update.
2: Brit míří přes Atlantik v lodi menší než je člověk. Mořeplavec Andrew Bedwell vyrazil z Kanady na 3,5 tisíce kilometrů dlouhou plavbu do Británie. Chce jí zvládnout v plavidle dlouhém jen 1,2 metru, které si sám postavil. Cesta mu bude podle odhadů trvat zhruba 90 dní.
0: Řekni, co tě k tomu vede, jako?
2: Jako vyrazit na tu cestu?
0: No, takovým jako, takový kocáp.
2: Třeba manželka, no? Solo cestování láká čím dál víc lidí, začít může být jednodušší, než se zdá. Cestování o samotě se stává silným trendem, ale mnoho lidí z něj má stále obavy. Zkušení cestovatelé radí, že strach z toho, co se může pokazit, je větší než realita samotné cesty. Částečné úvazky v Česku rostou, lidi pracujících na zkrácený úvazek v Česku přibývá, až přes 70% tvoří ženy. Často je k tomu vedou péče o děti, rodinu nebo ostatní důvody. Podle statistik jde o dlouhodobý trend, počet těchto úvazků od roku 2018 výrazně roste.
0: Ty máš vlastně, Davide, taky takový částečný úvazek tady, že?
2: Jak to myslíš?
0: No tak ty máš ještě jinou práci, ty si odskočíš sem.
2: Je to tak, ale vy... Pokud se nepletu, tak vy máte jenom zkrácený úvazek.
0: To není úvazek, vy za to máte peníze tady.
2: Tak od 6 do 9.
0: Pojďme soutěžit. Rychlá pětka z Florea.cz. Hrajete o luxusní kytici 100 růží s doručením. Je to odrůda.
3: Retort.
0: Když teď chci soutěžit na 777 937 777.

0: Matrix Golden, Hit Radio 735 a jdeme rozdávat tento týden poslední luxusní kytici 100 růží a to s doručením od Florea.cz.
1: Rychlá pětka.
2: Ať už chcete někomu poděkovat, za něco se možná omluvit, a nebo jenom vykouzlit úsměv, tak Florea, která patří mezi jedničky v České republice, vám pomůže doručit čerstvý kytičky tam, kde udělají tu největší radost.
0: No a my máme ve vysílání Péťu. Péťo, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
2: Ahoj.
0: Hezké ráno. Tak komu by si věnovala kytičku? Sobě anebo někomu jinému?
3: Určitě, asi pravděpodobně někomu jinému, buď to mojí mamince, která pro nás dělá první, poslední, anebo kytičky rozdělím mezi maminku a tchyni.
0: Takže pade na pade, anebo tchyně, 5 růží, maminka 95.
3: Já bych to dala pade na pade.
0: Tak Peťo, pojďme na to.
1: Otázka první, 5 vteřin na odpověď.
2: Který kontinent je domovem pro pyramidy v Gíze?
3: Afrika.
0: Já to ani nestih pustit, ten odpočet.
4: Ano.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jaký pohádkový hrdina létá na létajícím koberci a má za kamaráda Džina z lampy?
3: Aladin.
0: Přesně tak, Peťo.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Se divím, že jsi nedal, že chodí s Jasmínou, když jsem tady. Ale dobře. Kolik dní má pracovní týden?
3: 5.
0: Ano.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Peťo, budeš vědět, jak se jmenuje hlavní město Slovenska?
3: Bratislava.
0: Přesně. A pojďme na tu poslední. Asi pravděpodobně úplně nejtěžší otázku, která kdy v rychlé pětce byla. Jsi připravená?
3: No, jsem.
0: Tak pojďme.
2: Kolik je celkem růží v Phuketu, o který soutěžíš?
3: 100.
0: Jo! Peťo, ty jsi neskutečná, takže když to rozdělíš, je to pade na pade, případně maminka bude mít radost z celý stovky růží, tak je to tvoje.
3: Super, děkuji moc krát, mám velkou radost.
2: Moc gratulujem, to jsme rádi.
0: A co tě dneska čeká ještě, kam pak pádíš, do práce?
3: Do práce. Mhm.
0: Máš to na dlouho dneska?
3: Dneska právě ne, dneska chvilinku.
0: No, tak super, tak užij si víkend, kytičku pošleme a zase někdo ozvi, Peťo, měj se krásně, ahoj.
3: Děkuju, hezký víkend, mějte se hezky.
2: Taky, ahoj.
1: Rychlá pětka, ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: Tohle sedí, tohle platí, pod to se podepisujeme. Činasky, první signální 7.41 na Hit Rádiu, hezké ráno. Dneska odpoledne kolem 14:30 může český tenis zažít opravdu velký moment. 20letý Jakub Menšík nastoupí na Roland Garo proti Alexandru Zverevovi a ve hře bude postup o postup do grandslamového finále. Jo. Už teďka ale Kuba přepisuje historii, on se totiž stal nejmladším českým semifinalistou na grandslamu v Open éře a zároveň prvním Čechem od roku 2010, který se dostal do semifinále Roland Garo. Tehdy to byl, jestli vzpomenete, Tomáš Berdych.
1: Jo. Toho milovala moje babička, když žila, ona vždycky koukala na tenis a vždycky ten Tomáš.
2: Jako takhle, ono to není až tak úplně dávno, jo. Berdych skončil podle mě před kolika?
0: Tak to nevím.
2: 7 lety.
0: To po mě chceš moc. No nicméně, pokud by se Menšíkovi podařilo postoupit, tak by taky navázal na Petra Kordu, který byl posledním českým finalistou pařížského Grand Slamu v roce 92. A my se vás ptáme, kdo jste teďka u rádia. Budete dneska sledovat tenis? Někdo jo, někdo ne, tak vy, kdo jo, tak budeme Kubovi Menšíkovi držet všechny palce, ať se mu teda podaří velký krok v kariéře, ať tu naši republiku taky trošku zas udělá víc známou. Za malou chvíli další hity Leony, John Newman, no a samozřejmě taky aktuální doprava. Hezké ráno.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
4: Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Rádio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
5: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej. Propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
10: Auto na šrot.cz.
11: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
10: Volejte 776-823-833.
11: Auto na šrot.cz.
10: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
11: A zdarma odvezeme.
10: Volejte 776-823-833. Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
12: Liberecká výšina.
13: Jedinečné prostředí pro odlišení vaší firemní a soukromé akce.
12: Sál pro 90 hostů, terasa, catering, ubytování.
13: Zkrátka vše pro úspěch vašich večírků a oslav.
12: Libereckavýšina.com. Pro radost z každého okamžiku.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
17: Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
18: Navíc vám rádi spočítáme auto na úvěr nebo měsíční paušál s kompletní péčí. Přijďte si pro modely Volkswagen Love do Autonord.
19: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
4: Hele.
20: Hledáš jistotu v práci, která má budoucnost? V CIS Systems tvoříme silná spojení, moderní výroba, čisté prostředí a tým, na který se můžeš spolehnout. Přidej se k nám. Navštiv nás na cissystems.cz. CIS Systems. Tvoje budoucnost začíná tady.
21: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
22: Senkor.
23: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 59,90 a meruňky volné kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
24: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehodu teď hlásí Chomutovsko a Jirkov, opatrně v Červenohrádecké ulici, kde se srazily dva osobáky. A pozor taky v České Lípě, kde se nehoda došetřuje v ulici u nemocnice.
25: Mami, proč máme všechno od konceptu?
26: To jen se zeptej, tatínka.
27: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
28: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
29: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Rádiu.

0: Don't worry, tohle je Leony. A tohle je páteční Hit Radio. 7.53, dobré ránko, šampioni.
1: Jsou mezi náma lidi, kteří si za 28 let postaví třeba dům, někdo porodí děti, někdo je rád, že je rád. A pak je tady Carrie Bradshaw, která za stejnou dobu pořád hledá toho pravýho chlapa. Seriál Sex ve městě zítra oslaví 28 let od premiéry prvního dílu.
0: Vidíš to, 28 let a já jsem neviděl ani jeden díl. Ale co teda musím říct, moje se teďka dívá na nějaký, já nevím, jestli jsou nějaký nový díly, nebo jestli

0: Takže 28 let, takhle, je mi naprosto jasný, že mezi vámi, kdo nás sledíte, je spousta milovníků sexu ve městě, já to nechci schazovat, je to určitě bezva.
1: Zítra 28 let, takže možná, kdo jste to taky neviděl nikdy, tak se to zítra můžeme takhle jako připomenout.
0: Já si myslím, že řekneš, že je možnost se během víkendu teda všechny ty díly za 28 let zkoupnout, jo? Tak jestli to někdo dáte za víkend, jste opravdu dobrý. Tak co vám dáme teď my do 8, než David přehodí další zprávy, to bude Pink. Runaway, no a po celé se můžete těšit na speciálního hosta. Dorazí Richard Krajčo, hezké ráno.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
1: Řekni to všem!
4: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
5: Jsou tady. Wow!
6: Mami, mami! Mimino Stegosaura!
7: On chodí!
6: Jde k nám! Ty seš ale rostomilé.
8: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Plaza Liberec. Ten pravý Dinopark.
9: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
10: Hi, I'm Miley Cyrus.
11: Hey, it's Teddy Swims.
12: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
8: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
0: On air.
10: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
13: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Doprava bude v Česku jako každé léto komplikovaná. Letní opravy silnic přinesou

0: Jsou omezení na hlavních tazích i ve městech. Během prázdnin začnou desítky oprav silnic a dálnic po celé republice. Řidiči musí počítat s omezením na D1, D5 i D11 a také ve velkých městech. Silničáři varují před zdrženími a doporučují plánovat cesty s časovou rezervou. S koncem topné sezony je podle expertů nejlepší čas v roce měnit dodavatele energií. Podle dat poradenské služby Revido má dnes výhodně nastavené energie jen zhruba pětina z nás. Změna nám přitom může ušetřit i tisíce korun měsíčně. Podle čeho dodavatele vybírat, řekl Jiří Matoušek ze společnosti Centropol.
1: Doporučuji všem spotřebitelům, aby se podívali i na dodavatele, to znamená, nezaměřili se jenom na cenu, podívali se například recenze, které jsou velmi důležitou, měly by být důležitou součástí výběru dodavatele. No a doporučuji, aby se podívali i na jeho velikost a historii.
0: Výhodné nabídky bývají u fixací na 1 až 2 roky, podle odborníků je bezpečnější spíš časově omezený závazek. Na řekách přibývá provoz a záchranáři proto cvičí zásahy u nehod. Stát eviduje tisíce malých lodí a stovky velkých plavidel. Záchranáři proto nacvičují krizové scénáře a postupy při nehodách. V Česku ročně utonou zhruba 200 lidí, dlouhodobě ale počet obětí klesá. Předloni jich bylo nejméně za poslední roky. A teď už pojďme k nám do regionu.
2: Lidé v Liberci letos poslali 46 návrhů na využití peněz z participativního rozpočtu města. Je to o jeden méně než loni, kdy se sešlo rekord 47 typů. Úředníci teď vyberou návrhy, které jsou uskutečnitelné. V říjnu pak obyvatelé města hlasováním rozhodnou, mezi které projekty radnice rozdělí 10 milionů korun. Na severu Čech nás dneska čeká deštivý den. Bude zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháňkama. Později odpoledne by pak srážky měly ustávat a ubývat by mělo i oblačnosti. Nejvyšší teploty naměříme mezi 15 až 19 stupni.
3: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
4: Dobré ráno, šampione.
5: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
6: Jsme tady pro tebe.
5: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
7: Dobré ránko.
4: Krásný pátek vám všem. Snídaně
7: šampionů. Dalo by se říct, že atmosféra tady ve studiu je až nakažlivá, tak doufáme, že i třeba u vás v práci máte veselo, jako my tady hezké ráno.
4: Za chvíli s náma ve studiu Richard Krajčo, taky čerstvá Miss Grant, ale taky zpěvačka Dominik Aláďa a představí nám nový společný song?
7: Tak na to počkejte teď, Alex Warren, Before You Leave Me, hezké ráno.
5: Hit Radio Kontakt.

0: Warren, Before You Leave Me, tohle je páteční hit rádio, hezké ráno. A my už to ve studiu nejsme sami, jsou tady s námi hosté, Richard Krajčo, ahoj Rišo.
1: Ahoj.
0: A taky Dominik Aláč, ahoj.
2: Zdravím, děkuji moc za pozvání.
0: Ahoj, jaký krásný máte ráno, jaký máte ránko?
2: Skvělé.
0: No, sehraný, sehraný.
2: Já myslím, že můžu říct, že když se objevila informace, že vy dva spolu budete mít song Půlnoční hřích, takže si všichni řekli, cože, jakože, co to je za spojení, tak jak tohle vzniklo, koho to napadlo, jaký byly reakce?
1: My taky říkáme, že to je unexpected spojení. Ale prostě když mě napadla písnička Půlnoční hřích a věděl jsem, že chci, aby to byl duet, tak já nevím, já jsem si prostě Domču jako vysnil, protože já ji mám za takovou jako, my jsme 4 roky přátelé na TikToku.
2: Ano,
1: jo.
2: My jsme měli přátelé na TikToku.
1: Ano, my jsme
2: TikTok měli, to nějak ukazuje nově.
1: Ano, my jsme měli výročí, nám to naskočilo a já jsem si vlastně uvědomil, že ji sleduju strašně dlouho a že ona je pro mě takovou metaforou vlastně toho textu. No tak já jsem to zkusil, tak jsem ji asi před 3/4 rokem nebo před 5 rokem zavolal. Nebo napsal vlastně, vy napsal?
2: Napsal,
1: jsem
2: tě, napsal.
1: No, no a Domča...
3: Odepsala. Pravděpodobně.
1: Hele, no. Jestli Domča něco nedělá, jo, tak to jako, že odepisuje prostě. Jo, to.
3: Tak to máme stejně, já teda
1: to
3: taky...
1: To mají všechny děti,
3: 240,
1: ty vole.
3: No, promiň. Souhlasím, no, 208 nepřečtených zpráv, takže... No.
2: Jo, já to mám taky hodně. No.
1: Ona se teda pořád vymlouvala na mis, jo. Ale
2: to je
1: já jsem pochopil,
2: 7-18,
1: že tam... 7-18, fakt. No a prostě ta mladá generace to má jako jinak, než my důchodci, jo.
2: Tak,
1: ale jinak jako ji musím pochválit, jinak byla profesionální.
3: Mně se líbí, že jsi zmínil důchodce, protože Richarde, my dva jsme důchodce a vlastně Jasmin tady z Domy, tak jo, jasně, no.
1: Jo.
2: Domy, jaká byla tvoje reakce potom na to, protože já nepředpokládám, že se něco takového dá čekat, že se zrovna Richard tobě ozve.
4: Já jsem to vůbec nečekala, samozřejmě sledovali jsme se nějak na TikToku a začal jsem se hodně věnovat té hudbě a hodně mě to překvapilo a první, co tak jsem volala mámě, že mami, to musíš slyšet, co se teď stalo a kdo mě požádal o to, jestli spolu nenaspívám písničku, že sedni si na to. A fakt jako, fakt jsem měla hroznou radost.
1: Mamka
4: a...
1: to schválila, takže,
4: ne,
3: takže všechno, jak má být. No tak, co kdybychom si tu písničku teďka pustili, ať si to všichni užijeme, ať naši posluchači ví, o čem se vlastně bavíme, jak ta vaše novota zní, jmenuje se to Půlnoční hřích, tak představte si, Richarde, jo, Domy, kdybyste byli třeba jako v rádiu, jo, představte si, že jste jako v rádiu, čistě náhodou, kdybyste si to měli jako uvést, jako moderátoři rádiový.
2: Jo, takhle.
1: Jo, takhle, počkej, už mám, jo. Takže, dámy a pánové, teďka uslyšíte píseň o tom, že nic není nemožné.
4: Užijte si.
3: Krištof a Dominik Aláč, Půlnoční hřích. Naprostá premiéra tady na Hitrádiu 808. Tak si to dejte a pěkně nahlas. Hezké ráno. Mám

0: Krištof a Dominika Ládža, Půlnoční hřích. Premiéra Féteru Hitrádia 8 hodin 12 minut. No a vy, kdo jste se připojili k našemu vysílání až teď, tak připomínáme, že tu máme i vzácné hosty. Richard Krajčo, hezké ráno.
1: Hezké ráno.
0: A Dominika Ládža, ahoj Domi.
2: Krásné ráno.
0: Krásné ráno. Vy dva jste vlastně, my jsme tady už teda nakousli, my jsme se shodli, Richarde, že my jsme tak trochu důchodci a tady holky, že jsou trošku jako jinačí generace.
1: Ale, jsme skvělí důchodci. A takový jako, víš, jakoby duší jsme mladí. A
0: takový boomři důchodci. Takhle, vy dva jste vlastně teda každý z úplně jiného světa. Jeden vyrost na rádiích, druhý na sociálních sítích, jeden sbíral fanoušky na koncertech, druhá na internetu. Tak mě zajímá, co jste si vlastně o sobě mysleli, než jste se poznali.
1: No, tím, že já jsem začal na TikToku, když TikTok v podstatě začal, jo, a moje děti, to tehdy bylo ještě Musical.ly, ne?
2: Jo.
1: Že jo? A moje děti vlastně domčů sledovali, moje holčičky sledovali vlastně od začátku asi, tak já jsem ji bral jako tak nějak...
0: Jako svojí.
1: No tak trochu jako jo, prostě, jak to tak člověk sleduje, ono je to, jako se ti to stane třeba někde, když jdeš po městě a někdo ti najednou řekne čau, a pak ti řekne, ježíš, promiň, já tě vlastně neznám, ale já tě vlastně jako znám, jo, tak já jsem to měl takhle, že znám celou její tvorbu a...
2: Yeah.
1: A její maminka mě poslouchala, takže ona to má podobně.
2: Co ty, Domi?
3: Mám, já jsem to říkala i tady Richardovi, že jsem jeho píseň vlastně Cesta zpívala ještě, když jsem byla na základce asi ve třetí třídě.
0: My jsme tady vlastně všichni vyrostli na tobě, Richarde.
3: Jako. Ne, fakt jsem na něm vyrostla a bylo mi ctí to, že se mi ozvala, že jsme mohli společně takhle propojit ty světy a vlastně si myslím, že lidi to neočekávali, ale je to za mě krásná písnička, která sedne přesně každá generaci.
2: Nebála se, že budete mít třeba nějaký rozdílný pohled na tu tvorbu?
1: Ne. Ať už ne? Ne, já taky.
3: Já si myslím, že právě Richard je tady profesionální a když do toho dám 100%, tak já taky, takže jsem se nebála, věděla jsem, že jsem v dobrých rukou.
0: A byl třeba ve vašem okolí nějaký, jak to říct, takový zlý jazyk, který vám říkal jako, hele, tohle nebude fungovat, na to se vykašlete? Byl někdo takový?
1: Já musím říct, že i kdyby takový někdo byl, tak já jsem tak paličatý prostě a tak zapálený vždycky pro ty věci, že já už potom nevidím, neslyším.
0: Jaký se znamení, Richarde?
1: Já jsem blíženec. Ale s ascendentem v Beranu.
0: Já jsem Beran, takže naprosto...
2: A my jsme dvě bíčice tady,
3: ano,
2: že?
3: A moje manka je Beran. No.
0: Tak jsme se tady potkali.
1: Rohatý.
0: Když se podíváme do studia na to nahrávání, tak kdo z vás dvou byl takový ten jako větší perfekcionista? Kdo chtěl dořešit ty detaily a proč zrovna ty, Richarde?
1: No tak protože já jsem je hlídal samozřejmě.
2: No jasně, musí být.
1: No a měl jsem jakoby jasnou představu, ale překvapila mě. Jako já musím říct, že mi překvapila. Jo, protože přece jenom ano, my jsme se jako xkrát předtím potkali a zkoušeli jsme a bla. Ale vlastně v tom studiu je ta práce trošku jiná. A ona tam přijela ještě jiná holčička, než jako co byla u nás doma. Jo, přijela tam taková strašně jakoby pokorná, připravená, na všechno říkala děkuji, omlouvám se třeba.
2: Stokrát za den.
1: Opravdu, jakože já jsem toho ve studiu zažil hodně, ale vlastně takhle jakoby pokornou spolupráci ještě ne, takže já vlastně z toho pak měl radost, že jsem se i nespletl, protože já si myslím, že ta lidská energie je potom ve výsledku to nejdůležitější. Musím říct, že se mi staly spolupráce, kdy jsem si říkal, možná jsem to neměl dělat. Ne proto, že by ta píseň nedopadla dobře, ale proto, že jsem zjistil, že lidsky jsme prostě každý úplně někde
0: jiný. My jste sem přišli představit vaši písničku Půlnoční hřích, my jsme si ji hráli, samozřejmě zahrajeme ji ještě jednou.
1: Jo, tak, dvakrát.
0: Neuteče našim posluchačům, kteří nás začali ladit až teď. Já tady koukám teďka na YouTube do komentářů a je tady třeba Už nejde pustit z hlavy, je to hitovka, opět jste se vyřádili, Domy k tomu dodává šmrnc, prostě hit nejen pro letošní léto, taky tady je třeba za mě hodně povedená songa, Půlnoční řík, něco jiného než Cesta, ale fakt pecka, těším se na koncert, jo, takže jsou tady oslavné komentáře, nicméně samozřejmě ke každému songu patří i ty negativní, řešíte to třeba někdo, jako kdo z vás dvou víc řeší, když někdo napíše něco negativního? Vám třeba pod příspěvek, co?
1: Řešíš to?
3: Ne, už ne.
1: Ne, já
3: už
1: taky
3: jsem zvykla.
2: Domy, ty jsi strašně spoustu let, že jo, na sociálních sítích. Ty jsi tak začínala, vyrostla si tak. Je to u té hudby potom jiný teda? Bereš si to nějak k srdci, nebo už jsi fakt tak otrkaná?
3: Asi jsem otrkaná, bych řekla, ale samozřejmě nějaká konstruktivní kritika mi vždycky něco dá, spíš než vezme, ale musí to být fakt konstruktivní a když někdo napíše nějaký zlý komentář, tak to vůbec už neřeším, protože to má cenu.
2: Ty jsi s tou hudbou ale začala vlastně celkem nedávno. nedávno, řekněme. Ty máš za sebou ale už IPčko, že jo?
3: Ano.
2: A takže kolik? To se jmenovalo jak?
3: To se jmenovalo Ta, co chci být. Mm-hmm. A vlastně to byl takový mix všeho. My jsme se zrovna o tom dneska bavili, že jsem tak zkoušela různě, co mi sedne a v čem se najdu a co se lidem bude líbit. A myslím si, že to tak k sobě sedlo, ale nebylo to úplně jeden žánr, takže bych chtěla určitě teď pokračovat v té hudbě. Jsem ráda, že jsme takhle naspívali tu píseň.
0: No a kdybyste si měli takhle čistě teoreticky vyměnit na jeden den svoje životy, jo? Tak čeho byste se báli nejvíc? Tak Richarde, kdyby si se měl na jeden den převtělit teda do domy?
1: Já nevím, jestli by mi slyšela ta korunka.
2: No jo, nová Miss Graham. Graham. Já mám Grammy v hlavě. Nová Miss Grant, gratulujeme. Grammy,
1: Miss Grammy teprve bude, ale...
2: A ty by si co chtěla?
3: No já bych byla zvědavá, abych zvládala to koncertování.
1: No to si budeš moct vyzkoušet. No.
3: Jako to by mě těšilo jako zkusit.
0: Richard Krajčo a Dominik Aládža, našimi hosty, páteční snídaní šampionu. Za chvíli jsme zpátky, teď september, hezké ráno.

0: 8 hodin 20 minut, tohle je páteční Hit Radio, posloucháte Snídaní šampionů, krásné ráno. S vámi Michal, Jasmin, David, Richard a Domy. Je nás tady hodně, dobré ráno lidi.
1: Dobré ráno.
0: Richard Krajčo, Dominik Aláďa. Vy jste nám přišli představit mimo jiné váš společný nejnovější song Půlnoční hřích. A když se to jmenuje Půlnoční hřích, tak bychom s vámi rádi zjistili, jak moc jste ve skutečnosti hříšní.
2: Yeah. Máme tady hru Půlnoční hřích nebo normální život, jo?
3: Dobře, no.
2: Budete odpovídat oba okamžitě, tak pojďme na to.
0: Tak počkat, já to tady odstartuju. Tak připravený?
3: Ano.
0: Tak jdeme
3: ano,
0: na to.
2: Objednat si o půlnoci kebab. Je to hřích nebo normálka? Normálka.
3: Hřích.
0: Ozvat se ex. Je to hřích nebo normálka?
3: To je normálka.
1: To je normálka, nebo hřích ve vztahu, ale nebo nevím.
3: No záleží, víš, třeba já hodně se ozývám své ex. Jo. Máme spolu
0: tak
3: děti.
0: Spolu
1: máte
0: děti,
1: máme spolu psáno.
3: A vy máte spolu psáno.
0: Jako se, Richarde, máte psa, nebo ne?
2: Koukla se na něj tak, víš. Dát si další díl seriálu pozdě v noci, i když stáváte třeba v 5 ráno.
3: Jo, to je normálka.
1: To je normálka, no, ano, to je klasika.
0: Říct, už jdu spát a pak ještě hodinu scrollovat.
1: To je normálka, ale je to hřích.
0: Takže je to normální hřích.
3: Je, tak to je pravda, no.
2: Zaspívat si doma svůj vlastní song?
3: To je absolutní normálka.
1: Absolutní normálka.
0: A googlovat svoje jméno?
3: To je hřích, ale je to normálka.
2: Za boba. Určitě. Souhlasím naprosto. Ta písnička, ta není jenom o nějakém hříchu, ale taky o emocích, které si necháváte sami pro sebe. Tak co je podle vás dneska nejvíc podceňovaná emoce?
3: To je strašně komplikovaná otázka.
1: Hodně.
0: Tak se to zjednodušte.
3: Já si myslím, že podceňovaná emoce přece jenom, jo, je láska. Já myslím, ta opravdová láska, ne taková ta hraná na displej prostě a to a srdíčka, blablabla. Ne, já myslím, jakoby tu opravdovou, takovou jakože...
1: Jo, to je pravda.
0: Takovou tu opravdovou.
2: Že máš srdce být.
3: Že máš srdce být, no.
0: Krásně.
3: To je, co?
0: A teďka úplně na závěr, než se rozloučíme, samozřejmě vaši písničku Půlnoční hřích si pustíme. Kdybyste měli člověku, který ten song ještě neslyšel, jakože těch posluchačů bude teďka spoustu, kteří nás začali ladit až teď, tak kdybyste měli během několika vteřin vysvětlit, proč právě vy dva dohromady a něco o té písnice, jaké je to poselství toho společného songu?
3: To je hrozně těžké takhle říct, protože já mám jednak rád, když si ty lidi v tom hledají svoji message, jo, nechci to úplně jakoby rozpitvávat, ty texty, jo, někdo říká, že jsem generátor náhodných slov, někdo si v tom hledá poezii, prostě, já jsem tam zase prostě ukryl nějaký jakoby příběh, ale já si myslím, že to je opravdu o velké jako vášní. Takhle bych to řekl. A myslím, že to je ukryté i v té hudbě totiž. Když ta píseň potom končí, tak já mám pocit, že to je prostě vášeň. Hudba je vášeň pro mě a co? Souhlasíš s tím? To je pěš kávu a nic neřekneš.
1: Halo?
0: Halo? Ono taky v dnešní době, ona má 4 minuty 7 vteřin, což se v dnešní době taky úplně tak nevidí, protože dneska to jsou samý dvouminutovky a tak
3: jenom,
0: dále.
3: Že my děláme hudbu.
0: Přesně, to řemeslo. Richard Krajčo, Dominik Aláďa, našimi dnešními hosty, tak pojďme si ten půlnoční hřích o 8:30 dát, co vy na to?
1: Yeah.
2: Děkujeme, že jste dorazili a přejeme hodně štěstí novýmu songu.
1: My děkujeme.
0: Ať se daří, hezký
3: v neděli,
0: leto.
3: V neděli v 7 hodin je premiéra videoklipu na YouTube. Nezapomeňte se mrknout. Je to pecka.
1: Je to pecka.
2: Těšíme se.
0: Mějte se.
1: Mějte se.
0: Ahoj.

0: ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
1: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
3: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto
4: nábytek. Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc.
5: Fortuna, dostane tě do hry. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
7: Senkor.
8: Tuhle vůni a chuť prostě musíte zažít.
9: Přijďte na Burger Festival do obchodního centra Nisa.
8: A po celý víkend si užívejte to nejlepší ze světa burgerů.
9: Navíc se skvělým doprovodným programem.
8: Kuchařské show.
9: Živá muzika.
8: Humor.
9: Soutěže.
8: A na své si přijdou i vegetariáni.
9: Burger Festival v OC Nisa. Od pátku 5. do neděle 7. června.
8: Vždy od 10 až do večerních hodin.
10: Nisa Liberec. Na dotek skvělým chutím.
11: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
12: Řešení je úvěr od Acema.
11: Ale já potřebuju půjčit hodně.
12: Řešení je Acema.
11: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
12: Řešení je Acema.
11: A co když potřebuju 20 milionů?
12: Řešení je Acema.
11: A 30?
12: Acema.
11: A 40?
12: Acema.
11: A 50?
12: Acema. Jde to i bez banky.
11: Hele, nezaseko ses?
12: Ne.
13: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez Makro karty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
14: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Oblíbené SUV na vás čeká v Autonord v Terezíně již za méně než 670 tisíc nebo 6200 korun měsíčně. Autonord.cz.
15: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
16: Aha.
15: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
16: A co SSB?
15: SSB? Co je SSB?
16: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
15: A to je nějaká nová investice?
16: To je stavební spoření od Buřinky.
15: Aha, a kde se to dá stáhnout?
16: No normálně v Georgii.
17: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
18: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči opatrně na Litoměřicku. Nehoda se stala na trase mezi obcemi Dušníky a Přestavlky. Srazilo se tam nákladní auto s osobním. Kolony se prý dělají v obou směrech.
19: Hit Radio Kontakt.

0: tenhle hit, který miluju, což je Lady Gaga, The Dead Dance, která dohrála v 8.40 na Hit Radio. Kdybych ho napsal do registračního formuláře na webu hitradio.cz a kdybych ho o víkendu slyšel ve vysílání a stihl zavolat sem do studia, tak bych mohl vyhrát parádní hodinky Garmin v hodnotě 7,5 tisíce korun. Ale nemůžu, protože tady pracuju.
1: A hlavně ne pro sebe, ale pro děti. Jo, můžete takhle vyhrát hodinky Garmin v hodnotě opravdu bezmála 7,5 tisíce jenom za to, že nám na formulář na webu Hitradia napíšete ten svůj oblíbený song a pak ho o víkendu ve vysílání uslyšíte.
0: To je hit, který se vyplatí. Tak jestli máte nějakou svoji oblíbenou vypalovačku, hitovku, stavte se na webu hitradio.cz do registračního formuláře, tam vyplňte nějaké informace o sobě, taky teda tu písničku, a pokud jí zítra ve vysílání Hitradia uslyšíte, i hned volejte 800 937 937 a tyhle parádní hodinky Garmin v hodnotě 7,5 tisíce můžou být vaše. Tak držíme palce.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Renault Arkana od Autokoutek.
6: Stylové SUV s 5letou zárukou.
5: Se spotřebou pod 5 litrů na 100.
6: A s dojezdem až 1000 kilometrů.
5: Renault Arkana v poslední a limitované nabídce.
6: Teď i za méně než 549 tisíc korun, včetně DPH.
5: Ale jen u Autokoutek, Liberec, Vratislavice.
6: A jen do vyprodání skladu.
5: Tak nezaváhejte.
6: www.autokoutek.cz.
7: Hudba, atrakce, setkání s přáteli ze Saska a vstupné zdarma? To je tradiční antonínská pouť v Radvanci letos v novém kabátě. Projekt se svatým Antonínem přes hranice, podpořený z programu Interreg Česko-Sasko 2021-27 z fondu malých projektů Euroregionu NISA, nabízí bohatý kulturní program. Čiperkové, Verona, No Talent, Luna Park, Janeček. Již 12. a 13. června v Radvanci.
8: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
12: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
13: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
14: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
15: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
14: A dárek je váš, tak ušetřete s
16: tisku levně CZ.
17: Náplně hned.
18: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
19: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodnil hodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: 8.49, tohle je taneční Silver na Hit Rádiu. Dobré ráno.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 tisíc.
0: Tady zvoní telefony, všechny linky plný, bliká to tady, jenomže ono se toho během dnešního rána docela dost změnilo.
2: Pokud si říkáte, že máte dneska dobrý ráno, tak víme o někom, kdo ho má ještě o fous lepší.
0: Protože v 6.50 vyhrál dovolenou v hodnotě 40 tisíc korun pro dvě osoby dle vlastního výběru Tomáš z Plzně. Takhle to ráno znělo. Snídaní šampionů, dobré ráno, kdo je s námi ve vysílání?
3: Ahoj, ahoj, tady Tomáš Chutiní z Plzně.
2: Ahoj, Tome.
0: Na tobě je si vybrat sedačku v našem virtuálním letadle.
3: Tak jelikož jsem koukal na nápovědu, tak bych chtěl zkusit 1F.
0: 1F. 1F. Tak můžeme ti říct, že 1F je ještě volná.
3: Tak to je dobrý.
2: Tak Tome.
3: Tak aby to tam bylo.
0: Tome, já tě připoutám ještě nejdřív, jo. Přece jenom jsme v letadle. Tak, Tom je připoután na sedadle 1F.
2: Jak moc by si spřál tu dovču?
3: No, asi určitě moc. Jeli bychom s manželkou.
2: Na sedačce 1F.
0: Na sedačce 1F není, člověče, nezlob se. Není tam ani lístky na Marka Ztracenýho.
2: A není tam ani vůbec nic, protože je tam dovolená za 40 tisíc! Gratulujeme!
3: To je jako fakt.
0: Tomáši, letíš na dovolenou, ty bláho!
3: No počkej, to fakt není sranda, jo?
2: Není to sranda, je to tvoje!
3: Tak to je neskutečný. Před chvíli jsme v práci říkali, že každý, který bychom způsobili, a já jsem zrovna dovolal Motrefendo.
2: Moc ti gratulujeme.
0: Tomáši, dovolená od společnosti Invia. Ještě to zopakujeme jednou, ať tomu věří. V hodnotě 40 tisíc korun pro dvě osoby a dovolená dle vlastního výběru je tvoje.
3: Tak moc děkuju. Teď teda nevím vůbec, co mám dělat.
0: No, co má dělat, co má dělat? Asi už pomalu vybírat plavky a koupit dobrý opalovák, protože Tomáš z Plzně, nebo ze Splzně, nebo jak se to říká, letí na dovču dle jeho gusta. 40 táců mu na to dá Invia a může se vybrat, kam poletí.
2: Takovýhle páteční ráno, to bych si taky nechala líbit, ale byla to bomba.
0: My moc děkujeme vám všem, kdo jste s námi tuhle hru hrál v tomhle našem virtuálním letadle. No a věřte tomu, že soutěžím tady na Hit Rádiu rozhodně není konec.
4: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.

0: zlatí milovaní, naši posluchači, posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů 8.57 a my už vyrážíme vstříc víkendu, jdeme se rozloučit.
1: Musím za sebe říct, že to bylo moc hezký páteční ráno, tak snad máte krásný páteční ráno i vy.
0: No a přejeme vám, ať to dneska v práci zvládnete, užijte si víkend a těšíme se v pondělí.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Kdybyste si dnešek chtěli pustit, můžete zpětně jako podcast. Hledejte podcast Snídaní šampionu na webu hitradio.cz. Tak pondělí.
1: Ahoj.
0: Čau, čau, čau.
3: Nejlepší dopravní servis na severu Čech a řidiči pozor, dejte na příjezdu do Nového Města pod Smrkem směrem od Friedlandu, havarovalo osobní auto do sloupku. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh, tak projíždějte opatrně. No a nohu s plynou sundejte taky na trase Tanwald Harachov. V Desné budou dneska v pravém pruhu probíhat práce na vozovce. Tak i tady bacha na to, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
4: Jedno kafe v paláci, krásná zahrada, výběrová káva a dobroty vlastní výroby. Vaše kavárna. Jedno kafe v paláci Líbik.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
9: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
2: On air.
4: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
10: Je 9 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová, hezké dopoledne. Rekonstrukci silnic, obnovu veřejného osvětlení, parkovacích ploch, chodníků i stání pro kontejnery na odpad zahrnuje další etapa rozsáhlé obnovy sídliště Šumava v Jablonci nad Nisou. Obnovou projde oblast ulic Březová a Spojovací. Náklady odhadli projektanti na bezmála 40 milionů korun. Práce by chtěl Jablonec zahájit v polovině července. O složení české delegace na červencovém summitu NATO hodlá premiér Andrej Babiš rozhodnout koncem června. Dosavadní postoj vlády je, že do

0: Turecka pojede premiér, ministr zahraničí Petr Macinka a ministr obrany Jaromír Zuna. S tím ale nesouhlasí prezident. V pondělí to chce osobně řešit na jednání vlády. V posledním týdnu se na většině míst Česka zmírnilo sucho. Současné deště přinášejí krajině dlouho očekávanou úlevu. Nejvíc srážek spadlo ve středu na Karvinsku. Vítají to hlavně zemědělci. Plodiny na polích to na řadě míst zachránilo. Nedostatek vláhy ale stále trápí jižní Moravu a Polabí. Čeští fotbalisté v posledním přípravném utkání před mistrovstvím světa porazili Guatemalu 3-1. Skóroval Patrik Šik, Tomáš Chorý a Denis Višinský. Dnes se národní tým přesune do Dallasu, kde bude mít během šampionátu základnu. Do turnaje vstoupí za týden soubojem s Koreou. Na severu Čech měříme aktuálně 9 až 13 stupňů. Dneska bude většinou zataženo, dopoledne s deštěm, odpoledne bude ale deště ubývat a k večeru by se měla začít protrhávat i oblačnost. Maximální teploty se budou pohybovat mezi 13 až 17 stupni.
1: Hit Radio Kontakt.
2: A je to tady, kamarádi, startujeme páteční dopoledne. Od mikrofonu už celý sever zdraví Silvie Válková a my to tady dneska budeme mít nabitý. Kam vyrazit, co nás čeká o víkendu, nebo co všechno u nás budete moct vyhrát, tohle všechno si dneska řekneme. Nejdřív si to ale pojďme rozjet s tou nejlepší hudbou. Do toho upršeného pátku posílám Gary Halliwell, It's Raining Men. Jdeme na to.

0: Demrat a Be Mine, takhle zní úvod dopoledního rozjezdu na Hit Radio Kontakt. Je 10 minut po 9. A jak se dneska máte? Cesta do práce v poho? Nebo ještě trčíte někde v koloně? Jestli jo, tak já věřím, že když je ten pátek, tak vás dneska jen tak něco nerozhodí. A dobrá zpráva je, že i hned příští týden v pondělí, když narazíte na nějaký dopravní komplikace, můžete být v klidu, protože si díky tomu můžete s náma vyhrát plnou nádrž. My už od pondělí začneme rozdávat 2000 korun, a to výměnou za info o tom, kde to v našem regionu stojí. Takže když narazíte někde na cestách na nějaký dopravní komplikace, nahrajte nám hlasovku nebo napište na náš WhatsApp 606 825 404. Každý, kdo nám dá vědět, je automaticky zařazený do soutěže a my od pondělí každý den vybereme jednoho z vás, komu natankujeme plnou nádrž. Takže připomínám, tohle je náš WhatsApp.
1: WhatsApp Hit Radia Kontakt 606 825 404.
0: Jsme ten nejlepší parťák na cesty a tady už jsou další hity. Zion a Sia

0: Kid Laroi Without You a Hit Radio Kontakt. Páteční dopoledne v plném proudu, za chvilku už 9:30. A teď si představte, že se snažíte o to udělat světový rekord. Takovej, který vejde i do samotné Bible rekordu, do Guinnessovy knihy. Nakonec to ale nevyjde kvůli nenažraným a hladovým přihlížejícím. To se přesně stalo v jednom argentinském městě, kde se organizátoři pokoušeli vytvořit 750 metrů dlouhý sendvič a překonat tím dosavadní rekord. Dav lidí ale to čekání psychicky nezvládl, prostě to nevydrželi, ten sendvič asi vypadal až moc lahodně. No a tak prorazili zábrany a začali ho jíst ještě před oficiálním měřením. Neskutečný, no drzost některých lidí opravdu nemá limity. Já když jsem tuhle zprávu četla poprvé, tak jsem si hned vzpomněla na ten nechvalně proslulej zápas Sparty Slavie. To je vlastně docela dost podobný případ. No tak to je prostě k naštvání. O něco se snažíte, makáte na tom a lidi to pak pokazí. No takže rekord nejdelšího sendviče na světě pořád drží Portugalsko se svým 735 dlouhým sendvičem. Ach jo. No nic, pojďme na něco pozitivnějšího. Za malou chvilku pokračujeme s dvojkou Michael Schulte a Rehab. Krásný dopoledne.
1: Hit Radio. Hit Radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Desátky non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
2: Řekni to všem.
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
11: Domov začíná v kuchyni. QV kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. QVkuchyně.cz.
12: Tak co na to říkáš, Baru?
13: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.
14: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
15: Mami, mami, mimino stegosaura.
16: On chodí.
15: Jde k nám.
16: Ty seš ale rostomilej.
17: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Plaza Liberec. Ten pravý Dinopark.
18: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
19: Renault Arkana od Autokoutek.
20: Stylové SUV s 5letou zárukou.
19: Se spotřebou pod 5 litrů na 100.
20: A s dojezdem až 1000 kilometrů.
19: Renault Arkana v poslední a limitované nabídce.
20: Teď i za méně než 549 tisíc korun, včetně DPH.
19: Ale jen u Autokoutek, Liberec, Vratislavice.
20: A jen do vyprodání skladu.
19: Tak nezaváhejte.
20: www.autokoutek.cz.
21: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
22: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z TPH. Tankovat můžete i bez Makro karty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
3: Zažijte atmosféru legendárního Maleville Cupu na vlastní kůži. 27. ročník maratonu horských kol startuje 13. června v Jablonném v Podještědí. Ať už preferujete dlouhou trasu nebo si chcete užít pohodu na kratším okruhu, Maleville nabízí výzvu pro každého. Registrujte se na www.malevillecup.cz a buďte u toho.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupicí kusů. Lidl, to se vyplatí.
7: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
23: Dokonalá podlaha Studio AXA. Plovoucí i lepené vinylové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
24: Hit Radio.
25: Zlepši si náladu.
26: Zlepši si náladu.

0: vteřinou a poetika i takhle zní pátek na Hit Radio Kontakt.
1: Dárek, ze kterého si sedneš na zadek.
0: Kamarádi, blíží se nám víkend, co se ale taky hodně rychle blíží, to je Den otců. Jo, jo, já myslím, že mi dáte za pravdu, že vybírání dárku pro tátu bývá docela tvrdým oříškem. Přesně proto jsme se ale rozhodli, že vám s tím i letos pomůžeme. Máme tady dárek, ze kterého si doslova sednete na zadek. Společně s koupelnami Maro pro vás a vašeho tátu máme smart toaletu od Jiky, která má hromadu vychytávek, hromadu skvělých funkcí. No prostě je to trůn se vším všudy a vyhrát ho právě pro toho vašeho tátu můžete fakt snadno. Kamarádi, pojďte teď na náš web hitradiokontakt.cz, udělejte si tady registračku v soutěži a potom mrkněte taky na naše sociální sítě Facebook, Instagram a tady najdete video, ve kterém se skrývá správná odpověď na soutěžní otázku. Kdo ji na web napíše správně, může vyhrát tenhle speciální dárek, na který, a to vám garantuju, váš táta nikdy nezapomene. Dovedete si představit, jak se bude tvářit, až mu domů koupelny Maro přivezou záchod? To prostě bude výraz k nezaplacení. Tak mu letos udělejte pořádnou radost a vyhrávejte s náma.
1: Nejlepší dárek ke Dni otců. Registruj se na webu hitradiokontakt.cz.

0: Damiano David, další skvělá společnost k tomu pátečnímu dopoledni a k páteční dopolední kávě. My dneska zakončujeme další pracovní týden, který byl nabitej od samého začátku. Hned v pondělí jsme oslavili Mezinárodní den dětí a k tomu jsme společně na našich sociálních sítích taky celý tenhle týden vzpomínali na naše největší dětské strachy. Finále hlasovacího souboje bylo docela napínavý, fakt to bylo hodně vyrovnaný. Měli jsme tady na jedné straně bubáka pod postelí a na straně druhé sklep. Nakonec jste ale rozhodli, čeho jste se jako dítě báli úplně nejvíc, a to je bubák pod postelí. Tady byl podle mě v klidu prostě jenom ten, co měl palandu, spal nahoře a měl pod sebou ještě sourozence. V případě nouze vyšel bubák po něm, ale i tak chápu, tohle je rozhodně velký dětský strach, který jsme měli snad úplně všichni. Tak moc díky všem, co jste se i do našeho hlasovacího souboje zapojili, a my jedeme dál. Za malou chvilku si dáme třeba Avičiho. No a taky trochu přitvrdíme, budu pro vás mít i Linkiny. Takhle budou znít následující minuty, tak na to určitě počkejte, zůstaňte s náma, to jsme my, Hit Radio Kontakt.
1: Hit Radio. Hit Radio.
2: Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
3: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
4: Doktor Max v rámci preventivního programu proti diabetu vyráží na Diatour. Jedeme za vámi do vybraných měst, kde si v naší mobilní stanici můžete změřit hladinu cukru v krvi. Zjistěte, zda se riziko diabetu netýká právě vás. Objednejte se na drmax.cz/diatour. Služba je pro všechny zájemce zdarma.
5: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
6: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
8: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Autokoutek.
12: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
11: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
12: Výhodné financování.
11: Pro nové i ojeté vozy.
12: Ale jen u Autokoutek.
11: Dobrá adresa pro váš vůz.
12: www.autokoutek.cz.
11: Již 30 let.
13: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
14: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
15: Senkor.
16: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
17: Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
18: Nejlepší ceny měsíce v onlineshop.cz.
19: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v onlineshop.cz.
20: www.onlineshop.cz.
15: Ahoj Niky, tak co, kam dneska vyrazíme?
20: Hele, co ocení sa?
15: Zase, včera jsem tam byla na rande.
20: A jo, já tam byla o víkendu s manželem a dětmi na obědě.
15: Ale vadí to?
20: Vždyť víš, že je to sázka na jistotu.
15: To je fakt.
21: Parkování bez nervů, kafe na úrovni. Já si dám sushi, ty zase ten svůj burger. Značka Ideál.
20: Tak vidíš, ve čtyři jsem tam jak na koni.
22: Spojte příjemné s příjemným v OC Nisa Liberec.
23: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
24: Řešení je úvěr od Acema.
23: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
24: Acema, jde to i bez banky.
25: Hit Radio Kontakt.
26: Zlepši si náladu.
25: Zlepši si náladu.

0: Na hodinkách už máme skoro desítku a před námi rychlej pohled na silnice. Jdeme na to! Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte na příjezdu do Nového Města pod Smrkem směrem od Frýdlantu. Tady havarovalo osobní auto do sloupku, na místě je stále blokovaný jeden jízdní pruh, tak projíždějte opatrně. No a připomínám komplikace taky v Liberci, v ulici Nad školou, tady probíhají práce na silnici a místem aktuálně neprojedeme. Tak i tady, bacha na to, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Bodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
6: Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití proti účtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
7: Navíc vám rádi spočítáme auto na úvěr nebo měsíční paušál s kompletní péčí. Přijďte si pro modely Volkswagen Love do Autonord.
8: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
9: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
10: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
1: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Liberecký kraj, Děčínsko a Šluknovsko a Denisa Mečířová. Průměrná mzda v Libereckém kraji vzrostla v prvním čtvrtletí letošního roku o 7,3% na 44 673 korun. V porovnání s ostatními kraji patří zvýšení mest k nejnižším. Méně stouply mzdy jen v Ústeckém kraji a na Vysočině. Za celostátním průměrem zaostaly hrubé mzdy v Libereckém kraji o více než 5,5 tisíce korun. Kvůli přesunu agent ochrany lidských práv, duševního zdraví či závislostí z úřadu vlády na ministerstva bude dnes ve Strakově akademii stávkovat zhruba 60 pracovníků. Rozhodli se potom, co vedoucí úřadu vlády Tinde Barta potvrdila záměr podepsat. Dnes podle výpočtu Institutu liberálních studií nastává den daňových poplatníků, tedy pomyslný okamžik, kdy přestávají lidé vydělávat na stát a veškeré jejich příjmy míří na jejich konto. Lidé letos pracovali na stát 155 dní, o den méně než loni. Tenista Jakub Menčík se dnes utká s Němcem Alexandrem Zverevem o postup do finále grandslamového Roland Garros. 20-letý rodák z Prostějova se s o 9 let starším soupeřem utká po druhé. Na konci dubna prohrál v osmifinále turnaje v Madridu. V Hejnicích je 11 stupňů, v Novém Boru a ve Šluknově 13. Dneska bude na severu Čech většinou zataženo, dopoledne s deštěm. Odpoledne pak většinou už jen přehánky a proměnlivá oblačnost. K večeru by se mělo i vyjasňovat. Nejvyšší teploty dneska mezi 13 až 17 stupni.
0: Hit Radio Kontakt.
2: A jedeme dál, páteční dopoledne máme krásně rozjetý. Startujeme 10. dopolední, Silvie Válková stále s vámi a kamarádi, tahle hodina bude speciální. Já pro vás totiž mám jednu novinku, se kterou si ode dneška každý pátek a pondělí okořeníme náš společný čas v éteru. Za chvilku si k tomu řekneme víc. Nejdřív ale hity, tady je parta Divokej Bill a jejich Čmelák. Krásnej

Hit Radio Kontakt. Máme tady pátek a všem z vás, co jste v práci, já to vidím, jak už se vám nic nechce, jak už máte v myšlenkách místo mailů a povinností jenom víkend, no tak pojďme taky mrknout na to, co se u nás na severu bude o víkendu dít. Dneska, v sobotu i v neděli se budeme moct stavit u nákupního centra Géčko na oběd nebo večeři celý víkend. Tady bude probíhat oblíbený Burger Street Festival, takže to rozhodně stojí za malou zastávku. Dneska večer bude taky zajímavý program v České Lípě, tady bude od 7 do půlnoci v areálu Vlastivědného muzea Muzejní noc. V sobotu budeme mít opět příležitost podívat se do krytu civilní obrany v Liberci, takže můžete ji nakouknout a prozkoumat liberecký podzemí. No a vyrazit budeme moc taky na Kristýnu, Hrádku nad Nisou, tady v sobotu bude dětský den, takže nudit se rozhodně nebudeme. Určitě vyražte za dalšíma zážitkama. My už se teď ale vracíme k našemu playlistu. Mám pro vás Jasona Derula, tady to je.

0: Waka Waka a Shakira, velká srdcovka, kterou jsme si dali i během toho dnešního dopoledního rozjezdu. Já vám ale, kamarádi, slibovala novinku, kterou si každý pondělí a pátek zpestříme společný čas v éteru, tak tady to je.
1: Dořekni to na Hit Radio Kontakt.
0: Dořekni to. Mě, přiznám se, strašně baví, když mi vy píšete vaše zážitky, zkušenosti, váš pohled na věc. To je něco, co nás vždycky tak jako spojí a já to miluju, když tady v tu chvíli vysíláte se mnou. Přesně proto jsme vám vymysleli pravidelnou, jak to říct, rubriku, hru, ve který já vždycky dám nějaký zajímavý, kontroverzní nebo regionální téma, vždycky vám řeknu první půlku věty, kterou vy budete moct doříct a dokončit jí. No tak bez dalších řečí, pojďme rovnou na to, kamarádi, dneska máme pátek. Večer se spousta z nás chystá na nějakou party nebo třeba na pivko s kámošima, takže dnešní dořekni to zní. Největší chyba po třetím drinku je... A teď je to na vás. Pojďte mi napsat nebo nahrát hlasovku na náš WhatsApp 606 825 404. Co je podle vás ta největší chyba po třetím drinku? Psát mi můžete taky na našich sociálních sítích Facebook, Instagram. Mrkněte sem do storyček, no a za chvilku to proberem. Těším se na to.
1: Dořekni to a vysílej s námi. Hit Radio Kontakt. Hit Radio. Vysílej na Hit Radio Kontakt se Silvou Válkovou. Napiš nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 606 825 404.
2: Hele, to máte pravdu, taky se mi to stalo.
1: Staň se součástí severočeského éteru a komunity těch nejlepších posluchačů.
3: Tak to je nejvíc, teď jste mě fakt zlepšili náladu.
1: WhatsApp Hit Radio Kontakt 606 825 404. Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie. Hlavní chod, mega hit, na který si zapomněl.

0: kapelnář. Každý pracovní den od 12.
1: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
2: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
3: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
4: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvékuchyně.cz.
5: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfortplus.cz. Teplo chytře a úsporně.
6: Hudba, atrakce, setkání s přáteli ze Saska a vstupné zdarma? To je tradiční antonínská pouť v Radvanci letos v novém kabátě. Projekt se svatým Antonínem přes hranice, podpořený z programu Interreg Česko-Sasko 2021-27 z fondu malých projektů Euroregionu NISA, nabízí bohatý kulturní program. Čiperkové, Verona, No Talent, Luna Park, Janeček. Již 12. a 13. června v Radvanci.
7: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Fascinující cesta vývoje spalovacího motoru. Více jak 160 exponátů, skvělé bistro a také možnost využití služeb našeho servisu pro váš vůz či motocykl. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
8: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
9: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
10: Ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
14: Kaufland.
15: Jsou tady.
14: Jsou tady. Jo, jsou tady.
16: Jsou tady.
14: Řekni to všem!
16: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
14: Jsou ještě tady?
17: Jsou tady.
18: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte Auto KP Plus, jediného autorizovaného prodejce Toyota v Libereckém kraji. Londýnská 558 Liberec. www.autokpplus.cz.
19: Praktická podlaha Studio AXA. Značkové laminátové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: Miss Ellie Goulding, I need your love. Páteční dopoledne v plném proudu, stejně tak i Dořekni to, naše novinka ve vysílání.
1: Dořekni to na Hit Radio Kontakt.
0: Každé pondělí a každý pátek spolu probereme nějaký to pikantní téma a vy mi k tomu, kamarádi, můžete napsat, jak to vidíte, co si o tom myslíte. Dnešní Dořekni to zní, největší chyba po třetím drinku je... A já vykopávám, začít všem vyprávět svůj osobní životní příběh. A neříkejte mi, že jste to nikdy neudělali. Obvykle pak ráno přijde takovej ten moment trapnosti, že jste se až moc otevřeli, no strašný. Jak jste tuhle větu ale dořekli vy? Pojďme na to mrknout. Tomáš píše, největší chyba po třetím drinku je napsat bývalce. Jo, to si myslím, že je něco, co chtěl aspoň jednou udělat každý z nás. Otázkou je, jakou zprávu byste po třetím drinku chtěli psát bývalému partnerovi. Je to něco ve smyslu, chybíš mi? Nebo spíš, díky bohu, že už spolu nejsme. Protože třeba k variantě B já bych nepotřebovala ani tři drinky. Skvěle to dořekla ale taky Míša. Největší chyba po třetím drinku je objednat si další. Ano. Nejlepším se má přestat. Taková je teorie, v praxi už to pak chodí trochu jinak, ale absolutní vítěz dnešního Dořekni to je podle mě Anet. Největší chyba po třetím drinku je přihlásit se na karaoke. Přesně. V tu chvíli si člověk připadá jak Ed Sheeran, video v telefonu pak ale tvrdí něco úplně jiného. No to je asi fakt nejhorší, co se může stát. Tak moc díky za to, že jste se hned takhle skvěle chytli. Je vidět, že jste pro každou špatnost. Díky za všechny zprávy, jste prostě nejlepší. Na Dořekni to se můžete těšit každý pondělí a každý pátek. Teď už další hity. Krásný dopoledne.
1: Dořekni to a vysílej s námi. Hit Radio Kontakt.

0: Touha a pláč a dopolední rozjezd na Hit Radio Kontakt k tomu. Za chvilku už 10:45 a my v tomhle čase pojďme probrat jednu věc. Kamarádi, jak často projíždíte v Liberci průtahem u takzvaného sněhuláka? Já tady třeba jezdím každý den, věřím, že i spousta z vás to má podobně a jestli to máte stejně, taky vás stresuje ta představa, že by měl být tenhle úsek od června až do listopadu zúžený. Dopravní omezení by tady mělo už brzo začít, spousta lidí se proti tomu bouří, nesouhlasí s tím, protože k tomu je uzavřená taky souběžná londýnská do Stráže nad Nisou, takže počet míst, kudy to objet se dost zúžil. A jako není se čemu divit, že lidi nesouhlasí. My ještě máme PTSD po uzavírce tunelu a teď tohle. Dejte mi klidně vědět, co na to říkáte, ale co je hlavní, nenechte si tím zkazit pátek. Já k tomu už za malou chvilku posílám další hity a potom mrkneme taky na silnice, kde to stojí, kde se bouralo. To probereme ve zprávách v 11, tak zůstaňte s náma, krásný dopoledne.
1: Hit Radio. Hit Radio.
2: Stěhování. Den, kdy zjistíte, kolik máte kamarádů a jak těžká je pračka. Ve snídaní šampionů společně s MND hledáme nejstěhovací historky. Jednu z nich odměníme OLED televizí Samsung za 23 000 korun. Svoje historky posílejte přes web hitradio.cz. A to není vše.
3: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
8: Senkor.
9: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
10: V našich pořadech ze Zooparku Zelčín se pravidelně ptáme, co je nového. Dnešním tématem jsou zvířata a Zoopark Zelčín jako takový. U mikrofonu je Luboš Koník. Pane Koníku, na co k vám pozvete naše posluchače?
11: Na zážitky. Jsme volnočasový areál, určený především pro rodiny s dětmi. Ale myslím, že si u nás všichni najdou to své, co je zaujme. Chováme více než 200 kusů zvířat od hospodářských po exotické a jsme největší kontaktní zoopark v Čechách. Ale není to u nás jen o zvířatech. Zoopark Zelčín budujeme od roku 2004, takže letos slavíme 20. výročí a každý rok u nás návštěvníci najdou vždy něco nového. Trampolíny, hrací prvky pro děti, akce pro děti, koncerty. Už několik let nabízíme i splutí klidné Vltavy, která teče okolo nás.
10: Je toho dost, ale skutečně mohou návštěvníci i doohrat?
11: No určitě, to je hlavní myšlenka Zooparku Zelčín. Kontaktní zoopark. Říkáme, že všechna naše zvířata v Zooparku Zelčín jsou kontaktní, ale některá jen za ošetřovatele. Proto nabízíme i komentované prohlídky, kde si třeba děti mohou pohladit, nakrmit klokany nebo pštrosy emu. Každopádně se děti do syta mohou pomazlit s ovečkami, kůzlátky a podobnou drobotinou. A když budou chtít mít zvířátko jenom pro sebe, můžou si vzít třeba kozu nebo mini prasátko na procházku.
10: Takže za zvířátky do ohrádky? Zooparkzelčín.cz.
12: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
13: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premiumclinic.cz. Nebo volejte 734 579 079.
14: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
15: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
1: Radio Kontakt.
16: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Rádio Kontakt. Hit Rádio. Ponožky i hrníček táta už dostal. Tak co takhle letošní den otců oslavit ve velkém stylu? Na Hit Rádio Kontakt soutěžíme, poslouchej dobře, o smart toaletu s vyhřívaným prkínkem, dálkovým ovládáním i nočním osvětlením. I tvůj táta si zaslouží královský trůn. Tak proč mu nedopřát upgrade století? Registruj se na našem webu. hitradiokontakt.cz.
1: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
0: Hit Radio Kontakt.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: už je tady 11. hodina. Pojďme mrknout, jak to aktuálně vypadá na silnicích v našem regionu. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte na Semilsku. Mezi pasekami nad Jízerou a Sklenařicemi došlo ke střetu osobního auta s traktorem a místem se projíždí kyvadlově, tak sundejte nohu z plynu. No a bouračku nám hlásíte taky na Děčínsku. Mezi Starými Křečany a Zahrádkou u Rumburka nabouralo osobní auto do svodidel. Tak i tady dejte pozor. Na cestách se opatrujte, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Jedno kafe v paláci. Krásná zahrada, výběrová káva a dobroty vlastní výroby. Vaše kavárna. Jedno kafe v paláci Líbik.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní

0: může vzniknout závislost.
1: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
2: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
3: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
4: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
5: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fitham.
6: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hitradio Kontakt.
9: 11 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová. Liberecký kraj uspěl se svými připomínkami k plánům na větrné elektrárny. Teď ministerstvo všechny tyto lokality z plánu vyškrtlo, řekl náměstek hejtmana Jiří Klápště.
10: Myslím si, že ty elektrárny některý místy budou vznikat, protože ty zdroje jsou potřeba, ale je to potřeba i vlastně podmínit souhlasem těch dotčených obcí. To znamená, jestliže nějaká obec bude souhlasit, vyrostou tam 2, 3, 4 elektrárny, je to určitě dobře, ale v tuto chvíli tady bez komunikace s obcemi tyto oblasti by neměly být vymezeny.
9: Návrh počítá v celé České republice s 94 místy, kde by šlo jednodušeji povolovat stavby větrných a solárních elektráren. Kniha roku Libereckého kraje 2026 zná své vítěze v celkem 9 kategoriích. Mezi nejlepší literární počiny regionální literatury se zařadila kniha Léčitelé po Jizeří a pod Krkonoší. Kniha dosáhla mimořádného úspěchu. Hlavní cenu totiž získala hned ve dvou kategoriích. Nejlepší odborná a populárně naučná publikace a získala i cenu čtenářů. Prezidenty a premiéry zemí Evropské unie a západního Balkánu dnes v černohorském letovisku Tivat čeká debata o dalším rozšiřování evropského bloku. Bavit se budou i o tom, jaké výhody může Unie nabídnout uchazečům o členství. Česko na summitu reprezentuje premiér Babiš. Halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel se jako třetí česká čtvrtkařka v historii dostala pod hranici 50 sekund. Na mítinku Diamantové ligy v Římě doběhla druhá za 49,77 sekundy. Porazila ji jen Norka Jägerová. Teploty se na severu Čech pohybují mezi 11 až 14 stupni. Odpoledne budou stoupat maximálně na 13 až 17 stupňů. Bude zataženo s deštěm, který by měl ale během odpoledne postupně ustávat. K večeru se bude protrhávat i oblačnost.
7: Hit Radio Kontakt.
11: Páteční dopoledne pokračuje. S vámi stále Silvie Válková a na úvod 11. si dáme Nickelbacky. Jdeme na to.

Let It Go, nádherná pohádková záležitost od Demi Lovato, to nám zní éterem Hit Rádia Kontakt. My se už pomalu, ale jistě blížíme k času obědu. Nejdřív se ale pojďme na malou chvilku vrátit zpátky k dnešní snídani šampionů. Michal a Jasmin tady dneska měli speciální hosty, dorazila sem kapela Krištof, která nám tady představila jejich z Brusu nový song. Na něm spolupracovali s influencerkou, zpěvačkou a nedávnou vítězkou Miss Grant Dominik Aladio a myslím si, že se to povedlo skvěle. Půlnoční hřích, je to krásný. No tak jestli jste ráno rozhovor s Krištofama a s Domťou nestihli, mrkněte k nám na web do podcastu, tady si ho můžete poslechnout zpětně. My už teď ale jedeme dál, před námi Lady Gaga a Bruno Mars, Die with a Smile.

0: se láskou a daty se stavily taky činasky. Za chvilku je tady 11:30. My jsme spolu probrali, co se tady na Hit Rádiu dělo ráno a proberem taky, co se v našem éteru bude dít zítra. Kamarádi, po obědě v 13:00 se na vás bude těšit náš Denis Kajalibaj a za ním i dnes, i zítra přijde speciální host, bude jim Adam Kalina, první Čech, který se dostal na prestižní Tetr College. S Denisem mezi 14:00 a 15:00 odpolední proberou vlastně celou Adamovu cestu a tenhle nádherný úspěch, takže určitě laďte Hit Rádio Kontakt i během soboty a laďte nás i teď, nikam nechoďte, protože už za malou chvilku nás tady čeká pořádná vzpruha. Imagine Dragons, Whatever It Takes, tohle vám nahradí dvojitý preso, tak na to určitě počkejte a fajn pátek.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
2: Snídaně šampionů, dobré ráno, kdo je s námi ve vysílání?
3: Ahoj, ahoj, tady Tomáš Kutí z Plzně.
0: Ahoj, Tomáš.
3: Jelikož jsem koukal na nápovědu, tak bych chtěl zkusit 1F.
2: 1F. 1F. Tak můžeme ti říct, že 1F je ještě volná.
3: Tak to je dobrý.
0: Tak Tome.
3: Tak aby to tam bylo.
2: Tome, já tě připoutám ještě nejdřív, jo. Přece jenom jsme v letadle. Tak.
0: Jak moc bys si přál tu dovču?
3: No, asi určitě moc. Jeli bychom s manželkou.
2: Na sedačce 1F není, člověče, nezlob se. Není tam ani lístky na Marka Ztracenýho.
0: A není tam ani vůbec nic, protože je tam dovolená za 40 tisíc! Gratulujeme!
3: To je jako fakt.
2: Tomáši, letíš na dovolenou, ty bláho!
3: No počkej, to fakt není sranda, jo?
0: Není to sranda, je to tvoje!
3: Tak to je skutečný. Tak moc děkuju, teď teda nevím vůbec, co mám dělat.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
4: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy, a neb kyberbezpečnost pro každého.
5: Většina českých dětí tráví čas na internetu o samotě. Téměř každé páté dítě poslalo svoji intimní fotku, která ale z internetu nikdy nezmizí a může se stát nástrojem vydírání. Jak o těchto rizicích s dětmi mluvit, nám poradí Martin Kožíšek ze Safer Internet Centra. Dobrý den.
6: Dobrý den. Asi nejdůležitější je důvěra. Dítě se nesmí bát přijít za vámi, i když udělá chybu. A naučte děti naši krizovou trojčlenku. Za prvé, pokud se v komunikaci cítí nepříjemně, mají okamžitě ukončit. Za druhé, pořídit si screenshot jako důkaz. A za třetí, vše nahlásit vám, rodičům.
5: Děkujeme za radu. Podrobný manuál najdete na stránkách bezpečnostmazelenou.cz.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Auto na šrot CZ.
11: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
10: Volejte 776-823-833.
11: Auto na šrot.cz.
10: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
11: A zdarma odvezeme.
10: Volejte 776-823-833.
12: Doktor Max v rámci preventivního programu proti diabetu vyráží na Diatour. Jedeme za vámi do vybraných měst, kde si v naší mobilní stanici můžete změřit hladinu cukru v krvi. Zjistěte, zda se riziko diabetu netýká právě vás. Objednejte se na drmax.cz/diatour. Služba je pro všechny zájemce zdarma.
13: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
14: Totální výprodej v zahradnictví Spomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
15: tuhle vůni a chuť prostě musíte zažít.
16: Přijďte na Burger Festival do obchodního centra Nisa.
15: A po celý víkend si užívejte to nejlepší ze světa burgerů.
16: Navíc se skvělým doprovodným programem.
15: Kuchařské show.
16: Živá muzika.
15: Humor.
16: Soutěže.
15: A na své si přijdou i vegetariáni.
16: Burger Festival v OC Nisa. Od pátku 5. do neděle 7. června.
15: Vždy od 10 až do večerních hodin.
17: Nisa Liberec. Na dotek skvělým chutím.
18: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
19: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
20: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupicí kusů. Lidl, to se vyplatí.
21: Přírodní podlaha Studio AXA. Dřevěné dubové podlahy. Sleva až 20%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
22: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

Pátku. Tohle byly Imagine Dragons. I dneska za váma posíláme jenom to nejlepší, abyste ten pátek měli pohodový a skvělý hity pro vás samozřejmě chystáme i na dnešní večer. O skvělý soundtrack k pátečnímu večeru se opět postará náš večerní speciál plný megahitů z 80., 90. a přelomu milénia. Já tady pro vás mám i dneska tradičně malou ochutnávku a taky pozvánku. Vybrala jsem pro vás megahit a srdcovku s velkým S z roku 99 a je to něco, co vám ještě takhle před obědem dobije baterky a rozproudí krev v žilách. Je ale žádoucí si tuhle pecku poslechnout pořádně nahlas, takže kamarádi, pojďte si teď dát to volume doprava. Fakt, nebojte se toho, udělejte si, ať jste kdekoliv v práci, v autě, tu správnou páteční party atmošku. Už nás máte nahlas? No tak jo, jdeme na to. Bombfunk MCs a Freestyler, to je pro vás.

0: Daša a Austin na závěr dnešního pátečního rozjezdu. Já doufám, že i vám to dopoledne krásně uteklo, jestli už jste zasedli k obědu, kamarádi, dobrou chuť. K tomu já pošlu ještě třeba Mirage, Katy Perry nebo trio David Guetta, Teddy Swims a Tom Zenaj. No a pak už je tady 12. hodina v poledne, Jirka Pelnář a vaše oblíbené srdcovky. Tak na to určitě počkejte. Mějte se krásně, zvládněte to ještě dneska v práci a užijte si víkend. Já se na vás budu těšit zase v pondělí v 9. Do té doby se opatrujte a čau.
1: Hit Radio. Hit Radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Sátky non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu. Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu. Jsme Hit Radio Kontakt a cesty v našem kraji známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH. Navštivte svého spolehlivého partnera Hyundai Auto Dorda Plus, Česká Lípa.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
3: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
4: První probuzení na moři?
5: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
6: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
7: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez Makro karty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
8: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
9: www.projektantbudoucnosti.cz.
10: Auto na šrot CZ.
11: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
10: Volejte 776 823 833.
11: Auto na šrot.cz.
10: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
11: A zdarma odvezeme.
10: Volejte 776 823 833.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
15: Renault Arkana od Autokoutek.
16: Stylové SUV s 5letou zárukou.
15: Se spotřebou pod 5 litrů na 100.
16: A s dojezdem až 1000 kilometrů.
15: Renault Arkana v poslední a limitované nabídce.
16: Teď i za méně než 549 tisíc korun, včetně DPH.
15: Ale jen u Autokoutek, Liberec, Vratislavice.
16: A jen do vyprodání skladu.
15: Tak nezaváhejte.
16: www.autokoutek.cz
3: Hit Radio Kontakt.
2: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. S komplikacema počítejte na Semilsku. Mezi pasekami nad Jizerou a Sklenařicemi se srazil osobák s traktorem, projíždí se kyvadlově. A opatrně dneska na D10. Mezi 66. a 70. kilometrem směr Turnov bude probíhat sečení trávy. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
3: Jedno kafe v paláci, krásná zahrada, výběrová káva a dobroty vlastní výroby. Vaše kavárna. Jedno kafe v paláci Líbik.
4: V hypermarketu Globus Liberec nakupování opravdu stojí za to. Zapojte se do soutěže o nákupní koš v hodnotě 10, 5 a 3 tisíce korun. Stačí nakoupit s kartou Můj Globus a jste zařazeni do soutěže. Tak neváhejte a hrajte s námi v hypermarketu Globus Liberec. Globus, tady se svět točí kolem vás.
5: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny.
6: Oblíbené SUV na vás čeká v Autonord v Terezíně již za méně než 670 tisíc nebo 6 200 korun měsíčně. Autonord.cz.
7: Hausbrand Café, per favore?
8: Sí, signora.
7: I v malém šálku lze dělat velké umění.
9: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
10: Hi, this is Ed Sheeran.
11: Hi, this is Madonna.
12: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
15: 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, hezké poledne. Odvody živnostníků na sociální pojistné zpětně klesnou na loňskou úroveň. Novelu zákona, kterou připravili představitelé vládní koalice, podepsal prezident Petr Pavel. Novela ruší letošní zvýšení měsíčního vyměřovacího základu živnostníků na 40% průměrné hrubé mzdy a vrací ho na 35%. Živnostníci by tak mohli měsíčně ušetřit 315 korun. Za posledních 5 let byty v českých městech zdražily zhruba o polovinu, píší novinky.cz. V Praze a Brně stouply ceny tak moc, že se nedostupným stalo i pořízení garzonky. Zvlášť obtížná je situace pro mladé lidi, většina z nich považuje koupi vlastního bytu za nemožnou. Končí proto v drahých nájmech a následně obtížně vychází z penězi. Čeští fotbalisté v posledním přípravném utkání před mistrovstvím světa uspěli. V New Jersey porazili Guatemalu 3-1. Do šampionátu vstoupí národní tým za týden soubojem s Koreou. A teď ještě něco z regionu.
2: Rekonstrukci silnic, obnovu veřejného osvětlení, parkovacích ploch, chodníků i stání pro kontejnery na odpad. To vše zahrnuje další etapa rozsáhlé obnovy sídliště Šumava v Jablonci nad Nisou. Obnovou projde oblast ulic Březová a Spojovací. Náklady se odhadují na bezmála 40 milionů korun. Práce by chtěl Jablonec zahájit v polovině července.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Hrádku nad Nisou je 14 stupňů, v Jablonci 12. Déšť by měl na severu Čech během odpoledne postupně ustávat. Čeká nás proměnlivá oblačnost a teploty do 17 stupňů. Hit Rádio.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
16: Krásné a pohodové páteční poledne, 12 hodin 2 minuty.

srdcovky na Hitrádiu začínají, budou to poslední srdcovky v tomto týdnu, v tom prvním červnovém týdnu roku 2026. Dáme si 5 legendárních hitů po sobě a ten 6. na vaše přání dnes opět bude narozeninový, takže klidně už teď mi můžete psát na 777-937-777 ročník vašeho narození. Pokud je to 1998, tak hned ten první hit je určen jen a jen pro vás. Konec 90. let a Jennifer Page s hitem Crush na Hitrádiu.

0: a rok 1998. Srdcovka s číslem 1 ve 12 hodin 5 minut. Posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Konečně máme pátek. Jak jste zvládli ten pracovní týden? Dobrý? Nebo melete úplně z posledního? Jestli ano, nejste v tom sami, jo? Já jsem si dneska objednal oběd do práce, tak mi ten oběd přišel, objednal jsem si smažený žampiony s bramborem a když jsem to otevřel, tak na to koukám, říkám, je, to jsou smažený žampiony a já huby nejím. Trošku jsem si to splet se smaženým květákem. Ale to je prostě pátek, no, nikdy to tak je. Ten týden občas bývá náročný, ale zaplať pánbůh, jsem se nesplet v srdcovkách tady na Hit Radio, když jsem je připravoval a říkal jsem si, že si dneska dáme něco, co jste dlouho neslyšeli, něco, na co velmi rádi vzpomínáme. A jestli máte rádi Ozzy Osbourna, tak i dneska si přijdete tady u nás na Hit Radio na své. Global DJs, to je ale srdcovka s číslem 2, ještě než bude Ozzy. A zároveň, protože se dostáváme do doby, kdy jsme se učili Pythagorovu větu ve škole, jo, Newtonovy zákony, naspaměť všechny faraony. Pojďme dneska zavzpomínat taky na školu. Je nějaký předmět, který vás vyloženě bavil? A proč? 777-937-777 je WhatsApp Vitrády a pojďme dneska vzpomínat a teď si dáme něco, co nás probudí, jo, v pátek u oběda. Global DJ.

0: slzička v oku, není se čemu divit. Ozzy Osbourne na Hit Rádiu Mama, I'm Coming Home, je 12 hodin 13 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: To už byla třetí srdcovka. Ozzy Osbourne, rozhodně zpěvák, který se stal slavným ještě dlouho před tím, než vzniknul YouTube. Díky YouTubeu si dneska dokážeme asi najít návod úplně na cokoliv a tak si říkám, jako proč vlastně vůbec chodit do školy. Když všechno, co potřebujete vědět, tak se naučíte tam. Ale ptal jsem se z těch 90. na co nejraději vzpomínáte ze základní školy nebo ze střední školy. Jestli vůbec nějaký takový jako vzpomínky na oblíbený předměty máme, protože většinou je to přesně naopak. Tak třeba Zdenka poslala hlasovku.
3: Ahoj Jiříku, tak mě odmala strašně bavil přírodopis, na střední škole biologie, studovala jsem zemědělku a měli jsme úžasnou paní profesorku Štěpničkovou, která nám sice dávala skoro každou hodinu pětiminutovky a jednou za asi dva měsíce velký test z biologie, ale jí to evidentně bavilo taky a uměla to tak skvěle vysvětlit a podat, že myslím si, že nás to bavilo asi všechny na té zemědělce, ta biologie.
0: To je krásný, tak to jsou krásné vzpomínky, tak dobrý. Ale jak říkám, to je asi taky ještě v době před YouTubem, předpokládám. Každopádně, když jsme u toho YouTubeu, mluvím o tom záměrně, protože dáme si teď skupinu, která vlastně vznikla díky tomu, že na YouTubeu její frontman tak vystupoval jako YouTuber, zpíval tam, no a nakonec také si založil vlastní skupinu a dodnes ji hrajeme tady u nás na Hit Rádiu. V roce 2014 vydali svůj první hit, jmenuje se Lhůta záruční a je to srdcovka s číslem 4, skupina Slza.

0: to jste si mysleli, že už vás v pátek v poledne nic nepřekvapí. Prodigy na Hit Rádiu ve 12.22.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Říkal jsem si, že vás zkusím dneska v srdcovkách i trochu šokovat. A jestli jste v pubertě si ulítli na téhle skupině, tak věřím, že teď jste aspoň na chvilku zavřeli oči a vyplázli jazyk. Hele, na rovinu, ne každému Prodigy sedli, to víme, jo? Na někoho byli prostě moc, jak hudebně, tak i zevnějškem, ale tak to v životě je, jo? Takže ať už je máte rádi nebo ne, jedno se jim opravdu musí nechat. Ve své době a ve svým hudebním žánru prostě neměli konkurenci. A teď tady koukám i na WhatsApp Rádia na číslo 777-937-777. Tak tady mám hned zprávu a to je moc hezký. Ahoj Jirko, tyjo pecka, Prodigy. Tyto Prodigy jsem neslyšela snad už 20 let. Moc děkuju, zdraví Jana. No, ráno se stalo, není zač. A teď, co vám zahraju? Potřebuju srdcovku na přání. A protože je před námi víkend a v sobotu a v neděli, tak máme na Hit Rádiu naši narozeninovou ruletu, kde vám hrajeme hity z vašeho ročníku narození, tak to samý děláme i v pátek v srdcovkách. Takže narozeninová srdcovka. Pojďte na to, 777-937-777 je číslo na WhatsApp na Hit Rádiu. Napište mi rok, ve kterým jste se narodili a já vám zahraju hit, který se zrodil ve stejnou dobu jako vy. Který dělal stejný kruček na této planetě jako vy. Tak jo, pojďme na to.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Depak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Hudba, atrakce, setkání s přáteli ze Saska a vstupné zdarma? To je tradiční antonínská pouť v Radvanci letos v novém kabátě. Projekt se svatým Antonínem přes hranice, podpořený z programu Interreg Česko-Sasko 2021-27 z fondu malých projektů Euroregionu NISA, nabízí bohatý kulturní program. Čiperkové, Verona, No Talent, Luna Park Janeček. Již 12. a 13. června v Radvanci.
6: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
8: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
9: Ahoj Niky, tak co, kam dneska vyrazíme?
10: Hele, co ocení se?
9: Zase, včera jsem tam byla na rande.
10: A jo, já tam byla o víkendu s manželem a dětmi na obědě.
9: Ale vadí to?
10: Vždyť víš, že je to sázka na jistotu.
9: To je fakt.
10: Parkování bez nervů, kafe na úrovni. Já si dám sushi, ty zase ten svůj burger. Značka Ideál. Tak vidíš, ve čtyři jsem tam jak na koni.
11: Spojte příjemné s příjemným v OC Nisa Liberec.
12: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
13: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
14: www.projektantbudoucnosti.cz.
1: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
14: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
15: Senkor.
16: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
17: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.

0: Dokonalá podlaha Studio AXA. Plovoucí i lepené vinylové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Humtrix na Hitrádiu ve 12 hodin 35 minut. Jirka Plnář vám přeje pohodový den s Hitrádiem a našima pátečníma srdcovkama. A je mi jasné, že právě teď čekáte na jedno jediné datum.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Je tady páteční narozeninová srdcovka a tím pádem budeme hrát hit možná právě ze stejného roku, ve kterým vy jste se narodili. Bude to tak určitě, pokud jste přišli na svět v roce 1989. Jste to vy? Jste to vy? Výborně. Tak jo, mám tady spoustu zpráv z roku 1989, tak jenom namátkou, třeba Lucka píše rok 1989, to jsem se já narodila a mám ještě sestru a maminku a máme narozeniny 2., 3. a 4. června. Dobrý, zajímavý. Tak holky, všechno nejlepší. To je jako krásná souhra. Dneska už ale máte po oslavách, co? No jo, no. Ale zase bude asi divoký víkend, předpokládám. Monča píše, ahoj, dej nám prosím tě něco z roku 1989. Jedeme s manželem do pivních lázní a cesta je dlouhá. Tak trochu zavzpomínáme. Díky, Monča. Tak šťastnou cestu. Pivní lázně, ty vám tak závidím. Ale zase pít něco, v čem se koupete? No, nevím. Vybírám hit, který tedy v roce 1989 se objevil na albu téhle britské skupiny Fine Young Cannibals. Jmenuje se She Drives Me Crazy, což znamená přivádí mě k šílenství. Tak pro vás do auta, pro manžele, doufám, že ještě toto přivádí mě k šílenství. Tak jako jste se na začátku poznali. Dobrý. Rok 89, právě teď na Hitrádiu.

0: Ray Dalton na Hit Radio.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: Je 12 hodin 3 a 40 minut, dnešní srdcovky jsou za námi, i ta narozeninová, ale ještě tady tak jako projíždím WhatsApp Hit Radio na čísle 777-937-777. A našel jsem tady zprávu od paní Marie, která píše: ahoj, narozeninová srdcovka, byla by tam tedy nějaká srdcovka z roku 1947? Jste úžasní, moc vás zdravím, mám ráda moderní věci. No tak, paní Marie, Maruško, jestli to tak můžu říct, tak samozřejmě, že máte ráda moderní věci, proto posloucháte Hit Radio a ne Blaník, že jo? takže 1947, to je opravdu velká čest pro mě, že posloucháte. A takhle by znělo Hit Radio, kdyby jsme teď byli v roce 1947. To je malá ukázka jenom pro vás.

0: Craig and his orchestra Near You, rok 1947. Je to krásný. To ano. Ale třeba takový Enrique Iglesias asi lepší. A toho vám posílám už za chvilku, tak dál buďte s námi a děkuji, že posloucháte.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
4: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
3: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1 plus 2 plus 1 za 8999 korun.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: Taky na www.levnězčiny.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
4: Renault Arkana od Autokoutek.
5: Stylové SUV s 5letou zárukou.
4: Se spotřebou pod 5 litrů na 100.
5: A s dojezdem až 1000 kilometrů.
4: Renault Arkana v poslední a limitované nabídce.
5: Teď i za méně než 549 tisíc korun, včetně DPH.
4: Ale jen u Autokoutek, Liberec, Vratislavice.
5: A jen do vyprodání skladu.
4: Tak nezaváhejte.
5: www.autokoutek.cz.
6: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
7: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez Makro karty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
8: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
9: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupicí kusů. Lidl, to se vyplatí.
11: V hypermarketu Globus Liberec nakupování opravdu stojí za to. Zapojte se do soutěže o nákupní koš v hodnotě 10, 5 a 3 tisíce korun. Stačí nakoupit s kartou Můj Globus a jste zařazeni do soutěže. Tak neváhejte a hrajte s námi v hypermarketu Globus Liberec. Globus, tady se svět točí kolem vás.
12: Mami, mami, mimino stegosaura.
13: On chodí.
12: Jde k nám.
13: Ty seš ale rostomilé.
14: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Plaza Liberec. Ten pravý Dinopark.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

rest of the world with whom I've crossed the night.

0: hit mezi 12. a 13. Víc toho už dneska nestihneme. Takhle po obědě za chviličku nejnovější zprávy. Ještě předtím aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. V Novém Boru došlo na kruháči v Liberecké ulici ke střetu osobního auta s cyklistou. Na místě zasahují záchranné složky, doprava je řízená kyvadlově, počítejte se zdržením. A opatrně dneska na výjezdu z Litoměřic směrem na Českou Lípu probíhá tu sečení trávy. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Jedno kafe v paláci, krásná zahrada, výběrová káva a dobroty vlastní výroby. Vaše kavárna. Jedno kafe v paláci Líbek.
3: Kaufland.
4: Jsou tady.
3: Jsou tady.
5: Jo, jsou tady.
6: Jsou tady.
3: Řekni to všem!
7: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
8: Jsou tady.
2: Autokoutek.
9: Na jediné adrese. Nejvíce značkových autosalonů v regionu.
2: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
9: Výhodné financování.
2: Pro nové i ojeté vozy.
9: Ale jen u Autokoutek.
2: Dobrá adresa pro váš vůz.
9: www.autokoutek.cz.
2: Již 30 let.
10: Auto na šrot CZ.
11: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
10: Volejte 776 823 833.
11: Auto na šrot.cz.
10: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
11: A zdarma odvezeme.
10: Volejte 776 823 833.
12: Hi, this is Ed Sheeran.
13: Hi, this is Madonna.
14: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
15: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
16: On air.
17: Online.
16: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
18: Je 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, hezké odpoledne. Premiéra Andreje Babiše mrzí dnešní stávka na úřadu vlády. Řekl, že je z ní zklamán. Zdůraznil, že dlouhodobě podporuje adiktologické služby a přesun agent na ministerstva tuto podporu podle něj ještě posílí. Ke stávce se připojilo 58 pracovníků úřadu vlády. Klíšťata umí více, než se dosud myslelo. Nový výzkum ukazuje, že klíště obecné si samo vytváří kyselinu sialovou, látku spojovanou hlavně s obratlovci, včetně člověka. Pokračuje mluvčí Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Edita Kadlecová.
19: Zjištění má význam nejen pro základní výzkum, ale i pro medicínu a veřejné zdraví. Lepší porozumění tomu, jak klíšťata fungují na molekulární úrovni, může v budoucnu přispět k vývoji nových přístupů, jak omezit jejich sání na člověku nebo na hospodářských zvířatech.
18: Může to pomoci také omezit jejich schopnost přenášet nebezpečné nemoci. Tenista Jakub Menšík dnes zabojuje o postup do finále Roland Garros. Na pařížském Grand Slamu vyzve Němce Alexandra Zvereva. 20-letý rodák z Prostějova se s ním utká podruhé. Na konci dubna v osmifinále turnaje v Madridu prohrál. Zápas má začít v půl třetí. A teď už něco z regionu.
1: Průměrná mzda v Libereckém kraji vzrostla v prvním čtvrtletí letošního roku o 7,3% na 44 673 korun. Mezi kraji patří zvýšení mest k nejnižším. Méně stouply mzdy jen v Ústeckém kraji a na Vysočině. Za celostátním průměrem zaostaly hrubé mzdy v Libereckém kraji o více než 5,5 tisíce.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Na severu Čech bude odpoledne proměnlivá oblačnost, místy se ještě budou objevovat přehánky, k večeru by se pak mělo vyjasňovat. Teploty se budou pohybovat mezi 13 až 17 stupni.

Páteční odpoledne na Hit Rádiu pokračuje dál. Máme 13 hodin a 3 minutky. Dáme si další hity, které nám zpříjemní ten den v práci. Doufám, že je to váš poslední den v práci. Nemyslím to tak, jako že byste měli dostat výpověď, ale pro tento týden a že máte před sebou volný víkend. Volný víkend můžete užít samozřejmě s Hit Rádiem a také ve společnosti Dobré knihy a velmi napínavé detektivky. O 12 detektivních thrillerů od Lizy Reganové budeme hrát za 10 minut. Tady na Hit Rádiu. Teď Coldplay. Hezký pátek.

0: Taše Beringfield, zpěvačka, které hudební kritici tvrdili, že v popové muzice nikdy neprorazí, že by spíš měla dělat country. No a jak vidíte, my jsme popové rádio, jsme v roce 2026 a Natasha Bedingfield u nás na Hit Rádiu hraje. Ta si prostě nevzala k srdci, co jí říkali hudební kritici, a ten svůj osud si napsala sama. A když jsme o psaní osudu, tak v tuto chvíli tady pro vás mám opět čtení na celé léto. 12 knih v hodnotě 5000 korun. Jsou to detektivní knihy, a to v podání světoznámé spisovatelky Lizy Reganové, která napsala osud detektivce Josie Quinn. 12 dílů. Dnes máme ten poslední 12. Já vám přečtu zase ukázku, doplnění té ukázky, možná i rozuzlení celého případu nebo všech případů. A na vás bude, abyste řekli, jestli je to pravda nebo ne. Je to takhle jednoduchý. Když budete mít pravdu, tak 12 knih je vašich. A pozor, nemusí to být i knihy jenom jako tištěný, ale dokonce vám je dokážeme dopravit i v elektronické formě. To už záleží na vás. Je to dneska úplně naposledy po těch dvou týdnech, kdy hrajeme o tuhle fantastickou detektivní sérii. Tak vemte telefon, připravte se a teď dobře poslouchejte. 12. série se jmenuje Dotek osudu. Ve svůj první den po návratu k dentonské policii najde detektiv Josie Quinn tělo Crystal Duncanové, matky jednoho z pěti dětí, které zahynuly před 2 lety při tragické nehodě školního autobusu. O několik dní později je poblíž místa autobusové nehody nalezeno tělo další mladé matky a případ tak nabere doslova děsivý spád. Členové podpůrné skupiny mizí jeden po druhém a Josie musí využít každou vteřinu, aby zachránila životy rodičů, kteří již vytrpěli dost. Jakmile se Josie a její tým začnou jednotlivými truchlícími zabývat, zjistí, že každý z nich skrývá nějaké tajemství. Ale čí tajemství stojí za vraždu? Teď je na vás, abyste rozhodli, jestli následující informace je pravdivá nebo ne. Po několika dalších úmrtích se konečně pravda odhalí. A musíme se vrátit o 2 roky zpět. Tehdy totiž nešlo o nehodu autobusu, ale o záměr. Šílený řidič autobusu se rozhodl, že všechny rozmazlené děti, které vozil každý den ze školy a do školy a které se k němu chovaly hrozně a vysmívaly se mu, za trest a z pomsty zavraždí. Tenhle plán mu vyšel a psychopatický řidič by mohl být spokojený. Ale nebyl a během čekání na proces se mu v hlavě zrodil ještě šílenější plán. Zavraždí také jejich rodiče, kteří byli svou výchovou za šikanu dětí zodpovědné. No, tak co? Co vy na to? 800 937 937 volejte právě teď.
1: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Trilery Lisy Reganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.

0: DJ Antoine a The Beat Shakers, zde Mašerý a na telefonu v tuto chvíli Tomáš. Tomáši, já ti přeju krásný odpoledne, hezký pátek, ahoj.
1: Ahoj, ahoj všem.
0: Ty jsi vášnivý čtenář, anebo to budeš mít jako tuším včera nebo předevčírem náš výherce, který se rozhodl, že to dá své partnerce?
1: Pro tchyni určitě, ona je na tchyni čtenář, takže tam to využije 100%.
0: Tak pozor, tak tohle,
1: to vyjde, no.
0: Jak my říkáme, tohle je ještě vyšší dívčí, protože ano, udělat si plusový body doma u své paní, to je jedna věc, ale mít se za dobře se svou tchyní, to je ještě jako úplně jiný level.
1: Ne.
0: Tak jo, dobře jsi poslouchal ukázku, předpokládám, že ano?
1: Ano, poslouchal.
0: A teď tedy bych chtěl vědět to rozuzlení. Je to pravda, anebo jsem si to vymyslel?
1: Já si myslím, že to je vymyslel.
0: Proč?
1: No, připadalo mi to takové trošku moc přemrštěné.
0: Bylo to moc?
1: No.
0: A co, to, že potom ještě zabil ty rodiče, anebo že to bylo,
1: no,
0: že
1: všechno... No, už s těma dětma, jako, že to bylo takové hromadné a ještě ty rodiče, no, to už mi připadlo. Takže za vlasy trošku.
0: No, asi už jsem to přehnal, to je pravda.
1: Super.
0: Je to tak, opravdu jsem si to vymyslel, už to bylo trošku přitažený za vlasy a já ti gratuluju, protože budeš mít 12 knih a 12 důvodů, proč tvá tchyně tě má mít radši.
1: Děkuju. Bude to na Šumavu.
0: Je, no tak to je krásný. Až na Šumavu, jo?
1: No. Až na Šumavu dosušíte.
0: A, tak to je skvělý. Takže pozdravujeme a ty jsi odkud?
1: Já jsem z Frýdku Místku, teď momentálně pracuji ve Štramberku a jestli můžu pozdravit všechny řidiče, tak kluci, to jsem já.
0: kluci, to je on, vem ty si z něj příklad, jo? Prostě je důležitý mít se za dobře stchýní, tak to je skvělý. Tomáši, ještě jednou gratuluju, šťastnou cestu a zase někdy naslyšenou.
1: Ahoj, a děkuji ještě jednou.
0: Ahoj.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Trilery Lisy Reganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada. No, I can't take one more step towards you.

0: Kristina Perry na Hit Radio, je 13 hodin, 24 minut, Jirka Plnář s váma. Tomáš před chviličkou vyhrál pro svou tchýni sérii 12 detektivních knih od Lizy Reganové. Byl to ten úplně poslední balíček knih, který tady mám, a WhatsApp Hit Radio je opravdu plný zpráv, kdy reagujete na Tomáše. Tak jestli Tomáš teď ještě za tím volantem poslouchá, jo, tak je tady spoustu vzkazů pro tebe. Například tady Eliška píše, tak takového zeťáka bych chtěla taky. A pak je tady spousta jiných zpráv a ty jsou vlastně jako ve stejném duchu, co posílá třeba Petr. No, takže panu Tomášovi pěkně děkuju. Jestli to slyšela moje tchyně, tak to se mám asi na co těšit. Úplně chápu, jak to myslel. Myslím si, že tady asi každýho z nás okamžitě napadne ta stejná scéna z filmu Pelíšky.
1: A komu ti prospějete to?
0: Tak Tomáši děkujeme, teda děkujeme. Za chviličku Alvaro Soler, taky Sebastián, a teď pojďme zavzpomínat na dnešní snídaně šampionů.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Snídaně šampionů, dobré ráno, kdo je s námi ve vysílání?
4: Ahoj, ahoj, tady Tomáš Chutí z Plzně.
5: Ahoj, ahoj. Tak,
4: jelikož jsem koukal na nápovědu, tak bych chtěl zkusit 1F.
3: 1F. 1F. Tak můžeme ti říct, že 1F je ještě volná.
4: Tak to je dobrý.
5: Tak Tome. Tak
4: to, aby to tam bylo.
3: Tome, já tě připoutám ještě nejdřív, jo. Přece jenom jsme v letadle. Tak.
5: Jak moc bys jsi přál tu dovču?
4: No, asi určitě moc. Jeli bychom s manželkou.
3: Na sračce 1F není, člověče, nezlob se. Není tam ani lístky na Marka Ztracenýho.
5: A není tam ani vůbec nic, protože je tam dovolená za 40 tisíc! Gratulujeme!
3: Tomáši, letíš na dovolenou, ty bláho!
4: No počkej, to fakt není sranda, jo?
5: Není to sranda, je to tvoje!
4: Tak to je skutečný. Tak moc děkuju, teď teda nevím vůbec, co mám dělat.
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Renault Arkana od Autokoutek.
6: Stylové SUV s 5letou zárukou.
2: Se spotřebou pod 5 litrů na 100.
6: A s dojezdem až 1000 kilometrů.
2: Renault Arkana v poslední a limitované nabídce.
6: Teď i za méně než 549 tisíc korun, včetně DPH.
2: Ale jen u Autokoutek, Liberec, Vratislavice.
6: A jen do vyprodání skladu.
2: Tak nezaváhejte.
6: www.autokoutek.cz.
7: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvé kuchyně.cz.
8: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfort Plus.cz. Teplo chytře a úsporně.
9: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
10: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
11: Benátka! Největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární rockset. Taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Doktor Pepe a další. Vstupenky na webu benátka.cz. Benátka, pojďte se bavit!
12: Hledáte kvalitu a styl ve stínící technice? Teď je ten správný čas obrátit se na Klimax a Barevný svět Liberec. Barevný svět /lbc.cz.
13: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
14: Senkor.
15: Zažijte atmosféru legendárního Maleville Cupu na vlastní kůži. 27. ročník maratonu horských kol startuje 13. června v Jablonném v Podještědí. Ať už preferujete dlouhou trasu nebo si chcete užít pohodu na kratším okruhu, Maleville nabízí výzvu pro každého. Registrujte se na www.malevillecup.cz a buďte u toho.
16: Milí čtenáři,
14: čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
16: A tava!
13: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
14: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
17: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
18: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
17: Čerstvé jako z Kauflandu.
19: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
20: KB Car, Generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz

0: Praktická podlaha Studio AXA. Značkové laminátové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Na páteční odpoledne Alvaro Soler, je 13 hodin 36 minut a já bych teď chtěl, abyste si na chviličku zavzpomínali na vaše dětství, jo? Když jste byli malí, taky jste se museli v určitou dobu chodit domů ukázat, jenom aby vaši věděli, že jste v pohodě? Jasně. Dneska už je doba samozřejmě úplně jiná. Moderní technologie všechno změnily a my vám pomůžeme jít s dobou. Jestli už teď jste rodiče, máte děti, tak dobře poslouchejte a hlavně poslouchejte Hit Radio i o víkendu. Na webu hitradio.cz nám napište do dotazníku, jakou máte rádi hudbu, jaký hit a proč. A pokud o víkendu dopoledne tu vaši písničku uslyšíte i s vaším vzkazem, tak máte 10 minut na to, abyste se dovolali na číslo 800 937 937. A když to zvládnete, my vám za to dáme chytré hodinky Garmin za cirka 7,5 tisíce pro vaše dítě. Máme tady dva typy. Jednak pro ty nejmenší, Bounce 2, což jsou hodinky, díky kterým budete s vaším dítětem stále ve spojení. Mají spolehlivou GPSku a můžete s nimi volat i posílat SMSky. Je to vlastně jako ideální volba pro, řekněme, menší školáky. A pokud už máte doma pubertáka, tak Vivo Active 6, tak ty ocení každý aktivní teenager. Mají elegantní design, dotykový display, umí víc než 80 sportů, dokonce jsou propojený s telefonem, to je samozřejmost, lze s nima platit a baterka vydrží až 11 dní. Takže se nemůžou jen tak vykecávat, jo? Vivo Active 6. Garminy tady u nás na Hit Radio jenom pro vás. V sobotu i v neděli ráno a odpoledne hraje se dvakrát denně, zhruba od 7 do 13 hodiny. Tak držím palce, pojďte na web hitradio.cz, tam se dozvíte veškeré podrobnosti a my pokračujeme dál. Za chviličku Lady Gaga s hitem Abracadabra a teď jedna romantická. Black Eyed Peas.

0: Lady Gaga, abrakadabra. Dobrý kouzlo. Dneska by nějaký kouzlo nebo zaříkávadlo potřeboval i náš tenista Kuba Menčík. Na Roland Garros postoupil jako nejmladší Čech v naší tenisové historii do semifinále a dneska bude bojovat o finále. Stojí proti němu teda víc než těžká váha, to je pravda, ale jak se říká, kdo se bojí, nesmí do lesa. Semifinále bude začínat ani ne za hodinku, v 14:30 odpoledne, tak to budeme sledovat i my tady na Hitrádiu, protože ten kluk dneska bude psát historii. Tak zdravím do Prostějova, tam drží palce úplně všichni.
1: Hitrádio. Každé stěhování má svůj příběh. Někdo ztratí klíče, někdo nervy a někdo tchýně ve starém bytě. Pošlete nám přes web hitradio.cz svůj nejstěhovací zážitek a vyhrajte ve snídani šampionů OLED TV Samsung za 23 000 korun. A to není vše?
2: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
3: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
4: Navštivte svého spolehlivého partnera Hyundai Auto Dorda Plus Česká Lípa.
5: Housebrand Café, per favore?
6: Sì, signora.
5: I v malém šálku lze dělat velké umění.
7: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
8: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
9: Liberecká výšina.
10: Jedinečné prostředí pro odlišení vaší firemní a soukromé akce.
9: Sál pro 90 hostů, terasa, catering, ubytování.
10: Zkrátka vše pro úspěch vašich večírků a oslav.
9: Libereckávýšina.com. Pro radost z každého okamžiku.
11: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
12: Hledáš jistotu v práci, která má budoucnost? V CIS Systems stvoříme silná spojení, moderní výroba, čisté prostředí a tým, na který se můžeš spolehnout. Přidej se k nám. Navštiv nás na cissystems.cz. CIS Systems. Tvoje budoucnost začíná tady.
13: Totální výprodej v zahradnictví Spomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
14: Nejlepší ceny měsíce v onlineshop.cz.
15: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v onlineshop.cz.
14: www.onlineshop.cz.
16: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
17: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte Auto KP Plus, jediného autorizovaného prodejce Toyota v Libereckém kraji. Londýnská 558 Liberec. www.autokpplus.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio. Ponožky i hrníček táta už dostal. Tak co takhle letošní den otců oslavit ve velkém stylu? Na Hit Radio Kontakt soutěžíme, poslouchej dobře, o smart toaletu s vyhřívaným prkínkem, dálkovým ovládáním i nočním osvětlením. I tvůj táta si zaslouží královský trůn. Tak proč mu nedopřát upgrade století? Registruj se na našem webu. Hit Radio Kontakt.
1: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.

0: Za chviličku půjdete domů z práce, tak věřím, že taky už máte takový malý Vánoce. No a pokud jste za volantem, tak doufám, že ve zpětném zrcátku neuvidíte blikat světýlka. Jak se aktuálně jezdí u nás na našich silnicích a dálnicích, tak to vám řekneme právě teď. Jsou tady zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči dávejte pozor v Liberci. V sousedské ulici je na kruhovém objezdu rozlitý olej na silnici, tak ať se nesklouznete. A u Hodkovic nad Mohelkou houstne provoz v obou směrech, počítejte, že se pár minut můžete zdržet. Vaše dopravní info volejte na číslo 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití proti účtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
10: Navíc vám rádi spočítáme auto na úvěr nebo měsíční paušál s kompletní péčí. Přijďte si pro modely Volkswagen Love do Autonord.
11: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
14: Hi, this is Ed Sheeran.
15: Hi, this is Madonna.
16: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
17: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
18: On air.
19: Online.
18: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
20: Bylo 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmamuzem, pohodové odpoledne. Poslanci zvolili nominantku Hnutí STAN Barboru Urbanovou místopředsedkyní sněmovny. Pětičlenné vedení dolní komory v čele s předsedou Tomiem Okamurou je tím pádem kompletní. Urbanová byla v nynější volbě jedinou kandidátkou. Starostové ji navrhli místopředsedy Hnutí Víta Rakušana, který v minulosti 4x neuspěl. Výši předporodní rodičovské si nastávající maminka nebude moci zvolit. Bude v pevné částce 15 000 korun měsíčně. Novelu podepsal prezident Petr Pavel. Dnes podle výpočtu Institutu liberálních studií nastává den daňových poplatníků, tedy pomyslný okamžik, kdy lidé přestávají vydělávat na stát a veškeré jejich příjmy míří na jejich konto. Lidé letos pracovali na stát 155 dnů, o den méně než loni. A teď už něco z regionu.
21: Lidé v Liberci letos poslali 46 návrhů na využití peněz z participativního rozpočtu města. Je to o jeden méně než loni, kdy se sešlo rekordních 47 typů. Úředníci teď vyberou návrhy, které jsou uskutečnitelné. V říjnu pak obyvatelé Liberce hlasováním rozhodnou, mezi které projekty radnice rozdělí 10 milionů korun.
22: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
21: Odpoledne bude na severu Čech většinou oblačno s přeháňkama, déšť bude ale ustávat a k večeru se pak bude protrhávat i oblačnost téměř do vyjasnění. Teploty do 17 stupňů.
23: Hit Radio.
24: Jirka Pelnář.
25: Hit Radio.
0: Páteční odpoledne pokračuje dál. Dneska máme 5. června. V kalendáři Dobroslav a Dobroslava. Upřímně. Znáte někoho se jménem Dobroslav nebo Dobroslava? Já jsem na tomto světě 40 let a nikdy jsem nikoho takového nepotkal. Ale kdyby ano, tak mu moc rád popřeju. Tak všechno nejlepší za celý tým Hit Rádia a my si dáme další hity. Za chviličku Linkin Park, teď Adele.
26: Hit Radio Kontakt.

0: Je pátek, posloucháte Hit Radio, jsou 2 hodiny odpoledne a to znamená jen jedno jediné.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Je tady náš oblíbený pořad Pravda nebo bullshit a tentokrát tak tady mám celkem zajímavý průzkum, který vlastně jako před víkendem se nám výborně hodí, jo? Takže
1: vědci
0: tvrdí, že 71% lidí v Česku tvrdí, že má na víkend spoustu plánů, jenom aby k ním nikdo nepřišel na návštěvu. Zajímavý. Zajímavý. Je to tak nebo ne? Děláte to taky? Děláte to taky? To mě jako zajímá, jo? Hodně teda teďko. Děláte to taky, že si vymýšlíte, že máte na víkend naplánovaný nějaký výlety, že někam jedete jenom proto, abyste mohli být doma v klidu na gauči, jo? A nebo vám nevadí, že je u vás doma většině někdo nakýblovaný z návštěv? Dejte vědět na 777-937-777 na WhatsApp Hit Radio. Dáme si song a pak jdeme na vaše životní příběhy a zkušenosti.

0: Marshmallow a Jonas Brothers na Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Byla to rychlovka, jenom 2,5 minutky a WhatsApp Hit Radio a mi tady opět zase praská ve švech. Ptal jsem se, jestli je pravda, že když věci tvrdí, že 71% lidí tvrdí v Česku, že na víkend už má spoustu plánů, jenom aby k ním nikdo nepřišel na návštěvu, tak jak je to u vás, jestli to tak děláte taky? Martin píše, hele, není to úplně o víkendu, ale dělal jsem tohle na střední, když se mi nechtělo odpoledne s někým ven. Chápu. Lucka, ha, ha, ha, kdyby jenom o víkendu. To je celý. Jasně, mluví úplně za všechno. Peťa píše, no jasně, zrovna včera jsem to říkala sousedce ve výtahu, že jedeme s dětmi na bazén a přijedeme až úplně pozdě večer. Další zpráva, ahoj, ano, dělám to dost často, když to neřeknu, je to jako den otevřených dveří. No a protože si rádi odpočineme, ale neradi kecáme, tak vždycky fakt něco naplánujeme a z odpočinku je nakonec minimum. Má to i tak velké plus, jsme jako rodina všichni spolu a sami. Krásný den, zdraví Aja. No tak to je hezký, že to nakonec ještě dodržíte. To si myslím, že bude velmi malý procento. Myslím si, že většina lidí opravdu jenom tvrdí, že nějaký plány má. Potom stejně doma čumí na televizi. Další zpráva. Ahoj, já se přiznávám, že to dělám, protože jsou návštěvy kolikrát, že ne a ne se zvednout a sedí a ani jim nevadí, že chcete mít klid, že máte třeba nějakou práci a tak dále. Prostě ano, dělám to, že říkám, že nejsem doma. Zdraví Renča z České Lípy. Zdravím Renču do České Lípy a přitom člověk už je jako dospělej, ne? Teď už bychom si to měli umět říct. Hele, díky. Jsem rád, že jste jako dorazili na návštěvu, ale už je čas, abyste šli domů. Ale takhle to prostě v tom reálném světě nefunguje. Právě proto je tady třeba hezká zpráva, kterou píše Lucka a píše, ahoj, já návštěvy nesnáším a proto chodím na návštěvy já. To je geniální, geniální. Jak to máte vy? 777 937 777, pište zprávy, volejte hlasovky.

0: Na páteční odpoledne Miley Cyrus.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Takže
1: vědci
0: nám tvrdí, že 71% lidí tvrdí v Česku, že má na víkend spoustu plánů, jenom aby k ním nikdo nepřišel na návštěvu. Jak je to u vás doma? Píšete a voláte na 777-937-777. Jana z Mostu posílá zprávu. Hele, mě to teda vůbec nevadí, když se u nás netrhnou dveře. Mám partnera z Ostravy a když k nám dorazí jeho kumpání z Ostravy a Slivovice teče proudem, tak si občas říkám, že jsem se měla radši na něco vymluvit. Chápu. Co dál? Tady. Janča, ahoj, my většinou o víkendu fakt plány máme, takže o tomhle nemusíme kecat. A když chceme mít klid, říkáme to na rovinu. A pokud nás někdo pozve na návštěvu a nám se tam nechce, tak to taky řekneme na rovinu, že chceme klidný rodinný víkend. Většinou to dotyční pochopí. No ale tak ani vy žijete na úplně jiný planetě teda. To nebude v Česku tohle. Michal, hele, já to mám přesně obráceně. Každému říkám, že jsem doma a že když chce, tak ať přijde pomoct, že je tam práce až nad hlavu a nikdo nepřijde. Jasně. Tak to je taky naprosto pochopitelný. A máš pivo zdarma? To u nás jako na západě Čech vždycky fungovalo. Já jsem z Plzně a tam prostě jako jakmile bylo štěně, tak to vždycky přišel každý. Jako nic moc jsme teda neudělali, ale to štěně padlo vždycky. Tak co teda, musíme udělat nějaké rozuzlení. Já si myslím, že v tomhle případě
1: vědci
0: pravdu nemají. Není to pravda, je to bullshit, u nás je to podstatně víc lidí než 71%. No jo, no, prostě nejenom věci některý, ale i lidi některý jsou neměný. Jak to tam je? Jak síla starých vín? To bychom si mohli dát.

0: Síla starých vín a skupina Škvor. Byli jste někdy na jejich koncertě živě? Jestli ne, doporučuju, to prostě stojí za to. Ale zkuste stát kusíček dál od podia, jinak vám bude jako velký horko, těch ohňů je tam opravdu, opravdu až nadmíru. Škvor, síla starých vín, se těším na léto na festivaly. Teď jenom v rychlosti zpátky k tomu tématu, který jsme měli před chviličkou v pořadu Pravda nebo Bullshit. Ještě přišla jedna zpráva od Michala a ten píše, je to Michal, myslím, že jo. Teď bych nerad kecal, to je jedno, ale ta zpráva zní, ahoj, dle toho, co říkáte, je asi něco špatně, já jsem totiž ta osoba, které ostatní říkají, že mají horu plánu na víkend. No, co k tomu říct, no, já bych si to nebral osobně, ty lidi to říkají určitě každému. Za chviličku Ed Sheeran, taky Rehab, Rock My Body, tady na Hit Radio.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH. Navštivte svého spolehlivého partnera Hyundai Auto Dorda Plus, Česká Lípa.
2: Benátka! Největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární rockset. Taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Dr. Pepe a další. Vstupenky na webu benátka.cz. Benátka, pojďte se bavit!
3: Hledáte kvalitu a styl ve stínící technice? Teď je ten správný čas obrátit se na Klimax a Barevný svět Liberec. Barevný svět /lbc.cz.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
5: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
6: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
5: A proč?
6: Mrknout se na auto.
5: A proč?
7: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
8: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
10: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
11: Pořádným slavnostem a akcím prostě vždycky patří Svijany, tradiční české vynikající pivo. Svijany, srdeční záležitost.
10: Zábavní automatikom. Zábava na vaše párty, oslavy i firemní akce. Vybírejte a objednávejte na zábavníautomaty.com.
12: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
13: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
14: Náplně hned.
15: Doktor Max v rámci preventivního programu proti diabetu vyráží na Diatour. Jedeme za vámi do vybraných měst, kde si v naší mobilní stanici můžete změřit hladinu cukru v krvi. Zjistěte, zda se riziko diabetu netýká právě vás. Objednejte se na drmax.cz/diatour. Služba je pro všechny zájemce zdarma.
16: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: přírodní podlaha, Studio AXA, dřevěné dubové podlahy, sleva až 20%. Studio AXA, podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády, v Liberci a Praze.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Je 14 hodin 35 minut, s vámi Jirka Pelnář, posloucháte Hit Radio. Za chviličku se rozloučíme, protože od 15 hodin se na vás těší naše odpolední show. A tak ještě předtím vám stihnou pánové, hlavně pro vás, jo. Tady budu mít zásadní radu. Za 7 minut vám řeknu, jak můžete udělat šťastnou vaší paní během jedné minuty. A vůbec jí nebude vadit, že je to tak rychle. Počkejte si na to.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: Konečně jsme se dočkali a je tady zase pátek. Páteční odpolední show už je za rohem a my se dneska budeme věnovat vyloženě tomu pátečnímu vibu. Tý páteční party, která musí stát za to. Co musíte mít s sebou v kabelce, v batohu, v kapsách, jaký dance moves umíte předvíst a co všechno se odehrává na parketu. Všechno probereme odpoledne, těším se na vás.
1: Dej si tu nejlepší náladu na severu Čech. Odpolední show s Jirkou a Denisou od 15 do 18.

0: Shakira na Hit Radio chviličku před 3:15 odpoledne a teď pánové, všeho nechte, mám tady pro vás jednu radu ze života, jak udělat vaší paní opravdu šťastnou během jedné minuty a ani nebude tentokrát vadit, že je to tak rychle. Zapomeňte na dárky, zapomeňte na večeře, randíčka a tak dále. Její životní štěstí jí dáte ve chvíli, kdy si vezmete elektrický holící strojek na vousy a půjdete s ním na balkon. To je celý, nic víc. Věřte mi, že jakmile vás uvidí na balkóně nebo na zahradě, jak se holíte a všechny ty vousy bere vítr takhle pryč a nejsou úplně všude v koupelně kolem umyvadla, tak se normálně rozpláče štěstím. Nemáte zač. Udělejte to u víkendu a pak si v pondělí spolu tady na Hit Radio povíme. Těším se na vás ve 12 i s novýma srdcovkama. Já jsem Jirka Pelnář, přeju pohodový zbytek pátečního odpoledne, který i nadále užívejte s Hit Radiem a od 3 hodin s naší odpolední show.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden choduraš, pekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a olma, florian nebo míša mléčný nápoj za 16,90 až do 9. června. Kaufland.
2: Hudba, atrakce, setkání s přáteli ze Saska a vstupné zdarma? To je tradiční antonínská pouť v Radvanci letos v novém kabátě. Projekt se svatým Antonínem přes hranice, podpořený z programu Interreg Česko-Sasko 2021-27 z fondu malých projektů Euroregionu NISA, nabízí bohatý kulturní program. Čiperkové, Verona, No Talent, Luna Park Janeček. Již 12. a 13. června v Radvanci.
3: První probuzení na moři?
4: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
5: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
6: Tuhle vůni a chuť prostě musíte zažít.
7: Přijďte na Burger Festival do obchodního centra Nisa.
6: A po celý víkend si užívejte to nejlepší ze světa burgerů.
7: Navíc se skvělým doprovodným programem.
6: Kuchařské show.
7: Živá muzika.
6: Humor.
7: Soutěže.
6: A na své si přijdou i vegetariáni.
7: Burger Festival v OC Nisa. Od pátku 5. do neděle 7. června.
6: Vždy od 10 až do večerních hodin.
8: Nisa Liberec. Na dotek skvělým chutím.
9: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
10: Senkor.
11: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
12: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
13: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez Makro karty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
17: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
18: U nás byl rozhodně
10: Nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tatra mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a Jakobs Velvet od 180 gramů v Bila klubu za 139,90. Bila. To dobré začíná u nás.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: vlastní výroby. Vaše kavárna. Jedno kafe v paláci Líbik.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
1: Řekni to všem.
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
6: Jsou tady.
7: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny.
8: Oblíbené SUV na vás čeká v Autonord v Terezíně již za méně než 670 tisíc nebo 6 200 korun měsíčně. Autonord.cz.
9: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
12: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Dračák. Maloobchodní tržby rostly v dubnu pomaleji, než analytici čekali. Menší růst byl dán vyšším srovnávacím základem v březnu, kdy lidé nakupovali na nadcházející velikonoční svátky a vyššími cenami pohonných hmot, které zvedla válka na Blízkém východě. Při srážce osobního vlaku s kamionem na přejezdu u Prostějova se dnes dopoledne lehce zranilo 8 lidí. Sanitky je převezly do nemocnic v Olomouci a Prostějově. Zraněné osoby mají oděrky a zhmožděniny. Silnice a ulice v českých městech se během léta často mění kvůli rozsáhlým opravám. V Jihlavě začnou o prázdninách práce na hlavním průtahu městem. Jakých ulic se to bude týkat, ví mluvčí radnice Radovan Daněk.
13: Opravy se dotknou ulic Brněnská a Hradební a dále potom Žižkovy ulice od křižovatky s ulicemi Dvořákova a Benešova po křižovatku s Santířovskou. No a poslední část, která by mohla přesáhnout i mimo prázdniny, zahrnuje Znojemskou ulici od křižovatky s Brtnickou až po okružní křižovatku Ráj.
12: Hotovo má být nejpozději do konce října 2026. No a ceny paliv na Slovensku minulý týden výrazně klesly. Benzín Natural 95 byl nejlevnější za 5 týdnů. Nafta od poloviny března. Pohonné hmoty na Slovensku byly ale dražší než například v Česku a v Polsku, kdy tyto země na rozdíl od Slovenska uplatňují opatření proti drahým palivům.
14: Na severu měříme aktuálně 16 stupňů Celsia. Máme taky oblačno, ti místy se stále objevují přehánky, takhle to bude vypadat zhruba ještě 2 hoďky. K večeru už by se nám ale pomalu mělo vyjasňovat a teploty dneska stoupnout na 18 stupňů.
10: Hit Radio Kontakt.
14: Ladíte Hit Radio Kontakt. Dočkali jsme se, je konečně pátek, startuje odpolední show, s vámi je Denisa Janečková a v tuhle chvíli taky startuje ten nejvoňavější festival vůbec tady u nás na severu. Burger Street Festival právě teď a ve 3 hodiny odstartoval, takže pokud náhodou máte chuť, vyražte na burger. Více o tom povíme za chvilku, teď si dáme Marquez Vajama z Companeros.

In na Hitrádiu Kontakt ladíte odpolední show. Kamarádi, pokud náhodou teďko jedete z práce, určitě znáte takový ten pocit, kdybyste si fakt dali něco fakt dobrýho. Nevíte co, nedokážete tak nějak zapátrat, ale hroznou chuť máte na cokoliv vlastně, co by vám tak nějak zahnalo ty chuťové buňky konečně někam do nebe. No, máme štěstí, protože právě dneska odstartoval Burger Street Festival. Můžu s vám přiznat, vždycky tam scháním i něco slaného, i něco sladkého. Pro osladký se nám vždycky postará churros a musím se teďko tady kápnout božskou, že jsem si musela objednat právě teď churros sem do rádia, protože jsem na to měla takovou chuť a to se prostě nedá vydržet. Takže kdo máte tu možnost, teď právě můžete jet na Burger Street Festival k obchodnímu centru Nisa, zároveň dát si tam něco fakt dobrýho, zbíhají se mi sliny, jenom o tom mluvím, takže si užijte pořádný burger i ode mě. I za mě, to jsem chtěla říct, i za mě, protože já tam burgery určitě vařit nebudu, zároveň, ale já tam určitě budu a budu je ochutnávat. Zároveň spoustu různých soutěží vás čeká po celý víkend, takže nabitý to je, hold, tenhle týden nebudeme koukat na tu váhu, jo, tenhle týden se prostě dobře najíme. Takže Burger City Festival už odstartoval a teď startuje Desiree a Life.

0: Minutku po čtvrt na čtyři doznívá éterem Next Summer v podání Damiana David.
1: Jsme Hit Radio Kontakt a cesty v našem kraji známe jako svoje boty.
0: Ladíte Hit Radio Kontakt, ten nejlepší playlist a ten nejlepší parťák na všechny vaše cesty, protože vám dáváme čerstvé informace přímo z našich silnic. Pozor si dávejte na Semilsku, v Turnově v Bezručově ulici, kde havarovala aktuálně dvě osobní auta a blokují jeden jízdní pruh, takže počítejte s omezením a taky s malou objížďkou. No a pozor taky na trase Turnov, Liberec u Hodkovic nad Mohelkou, došlo tady k hromadné nehodě čtyř osobáků. Provoz je blokovaný, v obou směrech se tvoří dlouhé kolony, je tam taky zúžení, víme o něm, takže tady to zpomaluje. Pozor na to, jezděte hlavně bezpečně a laďte i dál Hit Radio Kontakt, protože ty nejčerstvější informace z našich silnic vám dáme právě my. A k tomu samozřejmě ty nejlepší hity. Co víc si přát? Dua Lipa nebo Vohnouti jsou za chvilku tady.
1: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

0: každý všední den od 12 se na tebe těší srdcovky Hit Rádia. 5 megahitů v řadě pro tvoji lepší náladu a jeden podle tvého výběru. Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář. Každý pracovní den od 12. Hit Rádio. Z práce domů to může být dlouhá cesta, ale nemusí být nudná. My ti vždy řekneme, kudy to jede nejlíp a k tomu ti dáme ty největší hity. Jsme Hit Radio Kontakt a cesty v našem kraji známe jako svoje boty.
1: V Liberci v obvodní ulici probíhají stavební práce.
0: Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Kontakt.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Tak co na to říkáš, Baru?
5: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.
4: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
7: Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
12: www.projektantbudoucnosti.cz.
13: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
14: K pořádným slavnostem a akcím prostě vždycky patří Svijany. Tradiční české vynikající pivo. Svijany. Srdeční záležitost.
13: Zábavní automaty.com. Zábava na vaše party, oslavy i firemní akce. Vybírejte a objednávejte na zábavníautomaty.com.
15: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
16: Aha.
15: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
16: A co SSB?
15: SSB? Co je SSB?
16: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
15: A to je nějaká nová investice?
16: To je stavební spoření od Buřinky.
15: Aha, a kde se to dá stáhnout?
16: No normálně v Georgii.
17: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
18: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
19: Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
20: Navíc vám rádi spočítáme auto na úvěr nebo měsíční paušál s kompletní péčí. Přijďte si pro modely Volkswagen Love do Autonord.
21: Dokonalá podlaha Studio AXA. Plovoucí i lepené vinylové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
0: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna.

se, co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu s kumpány, který mám. Patříme do svazu, vlastně.

Slibovaní vohnouti a svaz českých bohémů doznívá éterem Hit Rádia Kontakt krátce před 15:30. My máme páteční odpoledne. To je takový ten magický čas, kdy už produktivita dávno dostala výpověď, e-maily nejsou zas tak nebezpečný a i ty hodiny potom běží o něco rychleji směrem k tomu víkendu. Většina z nás, nebo z vás, třeba ještě předstírá nějaký pracovní nasazení, ale všichni víme, jak to takhle v pátek od času po obědě docela bývá. Najednou je všechno strašně důležitý, dopít kávu, uklidit stůl, koukat se z okna, zkrátka prostě dělat úplně cokoliv, jenom ne to, co bylo v plánu. A protože si pátek zaslouží nějaký hit, který má v sobě trošku nostalgie, trochu euforie, ale hlavně takový ten pocit, že na pár minut všechno může být o něco větší, než ve skutečnosti je. Tady je kousek, který se jmenuje Heroes. Hrdina. Hrdinové, protože vy všichni jste hrdinové už jenom kvůli tomu, že jste zvládli tenhle týden a zase tady slavíme pátek. Takže se nebudeme díl zdržovat, tohle si dejte prostě na hlas. Ale jsou Tovlou a taky Heroes. To je pro vás právě teď.

0: Capaldi a taky Survive. Dneska nám to všechno tak nějak hezky hraje do karet. Survive, protože jsme přežili celý týden, máme pátek a ještě lepší zprávy k tomu, venku se nám začíná vyjasňovat. Kamarádi, pojďme si popovídat o tom pátku. Co potřebujete k pátku? Co je prostě must have pátka, anebo pátečního večera, nebo party pátečního večera? PPP, takhle asi jednoduše bych to řekla. Každopádně dejte mi to vědět k nám na WhatsApp 606 825 404. Co vy potřebujete k tomu, abyste ten konec týdne pěkně oslavili? Čekám na vaše zprávy, doufám, že to rozjedete ve velkým a že to za chvilku všechno probereme. Předtím si dáme Alexe Warrena a nebo taky dvojici Roxette, kteří jsou nachystaní už za chvilku.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Snídaně šampionů, dobré ráno, kdo je s námi ve vysílání?
3: Ahoj, ahoj, tady Tomáš Kutí z Plzně.
4: Ahoj, Tomé.
3: Tak jelikož jsem koukal na nápovědu, tak bych chtěl zkusit 1F.
2: 1F. 1F. Tak můžeme ti říct, že 1F je ještě volná.
3: Tak to je dobrý.
4: Tak Tome.
3: Tak aby to tam bylo.
2: Tome, já tě připoutám ještě nejdřív, jo. Přece jenom jsme v letadle. Tak.
4: Jak moc bys si spřál tu dovču?
3: No, asi určitě moc. Jeli bychom s manželkou.
2: Na sedačce 1F není, člověče, nezlob se. Není tam ani lístky na Marka Ztracenýho.
4: A není tam ani vůbec nic, protože je tam dovolená za 40 tisíc! Gratulujeme!
2: Tomáši, letíš na dovolenou, ty bláho!
3: No počkej, to fakt není sranda, jo?
4: Není to sranda, je to tvoje!
3: Tak to je neskutečný. Tak moc děkuju, teď teda nevím vůbec, co mám dělat.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio. Stěhování. Den, kdy zjistíte, kolik máte kamarádů a jak těžká je pračka. Ve snídaní šampionů společně s MND hledáme nejstěhovací historky. Jednu z nich odměníme OLED televizí Samsung za 23 000 korun. Svoje historky posílejte přes web hitradio.cz. A to není vše.
5: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
6: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto
7: nábytek. Kaufland.
6: Jsou tady.
7: Jsou tady. Jo, jsou tady.
8: Jsou tady.
7: Řekni to všem!
9: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
7: Jsou ještě tady?
10: Jsou tady.
11: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
12: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
13: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z TPH. Tankovat můžete i bez Makro karty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
17: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
18: Senkor.
8: V hypermarketu Globus Liberec nakupování opravdu stojí za to. Zapojte se do soutěže o nákupní koš v hodnotě 10, 5 a 3 tisíce korun. Stačí nakoupit s kartou Můj Globus a jste zařazeni do soutěže. Tak neváhejte a hrajte s námi v hypermarketu Globus Liberec. Globus, tady se svět točí kolem vás.
10: Zažijte atmosféru legendárního Maleville Cupu na vlastní kůži. 27. ročník maratonu horských kol startuje 13. června v Jablonném v Podještědí. Ať už preferujete dlouhou trasu nebo si chcete užít pohodu na kratším okruhu, Maleville nabízí výzvu pro každého. Registrujte se na www.malevillecup.cz a buďte u toho.
18: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
19: KB Car, Generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
20: Hit Radio Kontakt.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

Švédská dvojice Roxette a taky Sleeping in my car. Dozněla éterem Hit Rádia Kontakt. My tady společně dneska slavíme pátek, protože jestli je nějaký den, který je potřeba slavit, je to právě pátek. A vy jste mi odpovídali, jaký jsou vaše must haves, ať už na pátek, páteční večer nebo party pátečního večera. A psali jste mi různě. Třeba tady mi napsal Kuba nabitej telefon na 100%, ale stejně vím, že ho vybiju do půlnoci natáčením úplných nesmyslů. Tady se asi poznáme úplně všichni, protože prostě všechno chcete mít zdokumentovaný. Já to chápu. Moje galerie obsahuje přes 10 000 fotek a věřte mi, jsou to opravdu jenom tyhle ty zvláštní náhodný videa, který prostě se hodí mít. Vždycky. Každopádně, čtu tady další zprávy, třeba Lucka napsala hotovost schovaná v kapse. Je to taková ta nouzová pětistovka, kterou když najdeš v sobotu po vydařený párty, připadáš si jak vítěz loterie. A tady bych se pod to podepsala. Myslím si, že tohle známe taky úplně každý. Když se v hold utrhneme trošku v baru v pátek večer a v sobotu najdeme hezky 5 kilčo v kapse, to je prostě úplně jiná šance výhry. Teď už se jdeme dát další hity, já děkuju všem za vaše zprávy, tady je Alan Walker a Faded.

0: Dávejte tady pozor na rozlitý olej na silnici, rozhodně nohu z plynu a pozor taky na Semilsku v Turnově v Bezručově ulici havarovala dvě osobní auta. Aktuálně blokují jeden jízdní pruh, tak dávejte pozor. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
6: Autokoutek.
7: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
6: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
7: Výhodné financování.
6: Pro nové i ojeté vozy.
7: Ale jen u Autokoutek.
6: Dobrá adresa pro váš vůz.
7: www.autokoutek.cz.
6: Již 30 let.
8: Liberecká výšina.
9: Jedinečné prostředí v srdci přírody pro vaše aktivity i relax.
8: Restaurace s příjemným ubytováním, wellness, vyhlídková věž i minizo.
9: Zkrátka vše pro krásné chvíle s rodinou či přáteli.
8: Liberecká výšina.com. Pro radost z každého okamžiku.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
12: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Výrobci zdravotnických a diagnostických prostředků budou povinni hlásit výpadky dodávek těchto výrobků Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. Využít budou muset elektronického formuláře na webu ústavu. Předlohu, jež vychází z unijního nařízení, dnes podepsal prezident Petr Pavel. Novou ombudsmankou se stane právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská. V dnešním druhém kole sněmovní volby porazila někdejší zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. Kostolanská se ujme funkce složením slibu. Nákup vstupenek přes internet může být hodně rizikový, více říká Tereza Gencerková z D-testu.
13: Pokud už se spotřebitel rozhodne koupit vstupenku od jiné osoby než oficiálního prodejce, doporučujeme důkladně ověřit, s kým jedná a komu posílá peníze. V praxi se spotřebitelé mohou poté setkat například s padělanými vstupenkami nebo se situací, kdy je jedna vstupenka prodána více osobám.
12: Na akci se pak dostane jen ten, který uplatní vstupenku jako první. No a ekonomika Evropské unie v prvním čtvrtletí podle sezóně přepočtených údajů klesla o 0,1%, uvedl dnes ve zpřesněném odhadu statistický úřad Eurostat. Jeho květnový odhad přitom hovořil o růstu unijního hrubého domácího produktu, a to o 0,2%.
0: Na severu máme oblačno, místy už taky polojasno, během dalších hodin by se nám mělo pomalu vyjasňovat a teploty čekáme až na 17 stupních.
10: Hit Radio Kontakt.
0: Pokračuje odpolední show s vámi, je Denisa Janečková, ladíte Hit Radio Kontakt a před námi jsou Imagine Dragons, tady je Natural.

Eva Farná a Miraj, vzpomeneš si? Doufám, že si nebudeme muset tolik vzpomínat na to, jaký to bylo, když byl otevřený sněhulák, kamarádi. Všichni, kdo jsme z Liberce, rozhodně víme, o čem mluvím. Jsou to ty tři kruhové objezdy, které spojují Globus a potom taky Pavlovice. Co si budeme povídat? Pokud by se tohle zavřelo, jako to je v očekávání, tak by nastal totální kolaps veškeré dopravy. Aktuálně dost velký kolaps už způsobuje uzavřená Londýnská ulice, která komplikuje život nejenom jednomu Liberečákovi. Každopádně Liberecký kraj dokonce nesouhlasí výslovně s tím, aby se uzavřel sněhulák. Já se nedivím, protože tohle je prostě takový to místo, kde víte, když se řekne dopravní špička, že tam je. Jo, dostat se tam o víkendu, v pátek odpoledne, v pátek dopoledne, v úterý odpoledne, úplně kdykoliv, vždycky to trvá minimálně 10 minut, co si budeme povídat. Takže uzavření těchto tří z kruhových objezdů by bylo šílený. Schválně mi dejte vědět, jestli tam tudy jezdíte a máte stejné zkušenosti a vždycky se tam nějakým způsobem zaseknete, protože jinak to podle mě ani nejde. To je takovej unikát našeho kraje. Každopádně uvidíme, jak to bude pokračovat. Doufám, že se to opravdu udělá tak, aby se to neuzavřelo, protože jinak jsme tady dost paralizováni a nabízené Helenky Vondráčkové letadlo v inzerátu by už nebylo tak od věci. Teď už Alicia Keys a Girl on Fire. She's

0: Miles Smith a taky Nice to Meet You v Eteru Hit Radia Kontakt. Takovýhle pecky si tady společně dáváme.
1: Jsme Hit Radio Kontakt a cesty v našem kraji známe jako svoje boty.
0: A nejen, že mám pro vás další pecky, mám pro vás taky čerstvý dopravní info, protože my jsme ten nejlepší parťák, který si sebou můžete vzít na silnice, na cesty a úplně kamkoliv, kam míříte. Řidiči opatrně na Liberecku v Novém Městě pod Smrkem a konkrétně na Mírovém náměstí, kde jsou v sobě dvě osobní auta, počítejte tady rozhodně s omezením. Další nehodu máme hlášenou na Semilsku v Turnově v Bezručově ulici, kde havarovala taky dvě osobní auta a blokují jeden jízdní pruh. No a pozor taky v Turnově ve Svobodově ulici poblíž křižovatky s ulicí U zastávky. Taky jsou v sobě dvě osobní auta. Počítejte tady s omezením provozu a taky hlavně se zdržením. Jezdíte hlavně bezpečně na celém severu a v další info si dáme zhruba za půl hoďky, takže leďte i dál, protože my vám povíme úplně nejdřív a úplně jako první, kde co stojí, kde je nějaký omezení. Jezdíte bezpečně a my si jdeme společně užít Dermota Kennedyho nebo Ale Farbem Al Iliru už za chvilku.
1: Hit Radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. 90. non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu. Na semaforech červená. Kolona, která nejede. Žádný stres. My ti vždy řekneme, kudy to vzít, ať si doma brzy.
2: V Liberci na nájezdu ze Šumavské ve směru na Chrastavu.
1: A k tomu ti dáme tu nejlepší náladu. Jsme Hit Radio Kontakt a cesty v našem kraji známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Kontakt.
3: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfortplus.cz. Teplo chytře a úsporně.
4: Auto na šrot CZ.
5: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
4: Volejte 776 823 833.
5: Auto na srot.cz.
4: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
5: A zdarma odvezeme.
4: Volejte 776 823 833. Skonto na
6: bytek. Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto
7: nábytek. Jady. Jady. Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
8: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
9: Hledáš jistotu v práci, která má budoucnost? V CIS Systems tvoříme silná spojení, moderní výroba, čisté prostředí a tým, na který se můžeš spolehnout. Přidej se k nám. Navštiv nás na cissystems.cz. CIS Systems. Tvoje budoucnost začíná tady.
10: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
11: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
12: Senkor. Zažijte atmosféru legendárního Malevel Cupu na vlastní kůži. 27. ročník maratonu horských kol startuje 13. června v Jablonném v Podještědí. Ať už preferujete dlouhou trasu nebo si chcete užít pohodu na kratším okruhu, Malevel nabízí výzvu pro každého. Registrujte se na www.malevelcup.cz a buďte u toho.
13: Hausbrand Café, per favore?
14: Sì, signora.
13: I v malém šálku lze dělat velké umění.
15: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
16: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
17: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
18: Praktická podlaha Studio AXA. Značkové laminátové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

Ale pardon i Lir a taky Fading doznělo Eterem Hitrády a Kontakt. A před námi je tentokrát dvojce Eros Ramazzotti a taky Tina Turner. Cosa della Vita, kousek, který si tady společně užijeme, zároveň se tím můžeme naladit na dnešní večerní speciál, který zase bude speciální, už jenom tím, že to je páteční večerní speciál. Každopádně můžu se vám přiznat, Erosa Ramazzottiho jsem viděla naživo tady u nás v Praze, a to v roce 2023, kam jsme vyrazili s mojí mamkou, a přestože jsem to nikdy tolik neposlouchala, tak od té doby jsou třeba 4, možná 5 songů, který znám úplně na spaměť. A podotýkám, že neumím italsky, jo? Nejsem úplně nejsem úplně Ital, jo? I přesto, že se to někomu možná může zdát. Tak italsky neumím, italsky nemluvím, ale jeho songy prostě umím na spaměť. Jak je to možný, to se mě neptejte. Každopádně tohle je kousek, který si tady společně dáme, třeba ho umíte taky a italsky taky neumíte, to už je necháme ve hvězdách, ale ten vibe zůstává stejný. Cosa della Vita, Eros Ramazzotti, Tina Turner, právě teď tady pro vás. Tak si to pojďte užít.

0: Taylor Swift a tak je Fade of Ophelia, song, který proletěl všechny možné sociální sítě a taky ho každý zná na paměť. My pozitivní, má něco do sebe, tak to má být. Každopádně, my se pojďme podívat na zítřejší odpoledne, neboli sobotní odpoledne mezi 14. a 15. hodinou, kdy sem do studia Hitrády a Kontakt zamíří první Čech, který se dostal na prestižní Tetr College. Jménem Adam Kalina, je tady od nás z Liberce a myslím si, že to bude pořádná životní jízda. Taky výzva, protože hold, pojďme si říct, že univerzita není nic jednoduchého a myslím si, že tady to bude pořádně potřeba se učit a pořádně šrotit. Denis s váma a společně taky s Adamem zítra pěkně probere každý jeden detail, takže nezapomeňte ladit a klidně si popovídejte třeba i o tom, jak jste se na vejšce měli vy. A jestli jste to brali taky tak vážně, jako tady Adam Kalina. Těším se na to, zítra se můžete těšit na Adama a na Denise a my si jdeme užít Jay-Zho, Linkin Park nebo taky One Man Show Foundation. Už za chvilku.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Domov začíná v kuchyni. QV kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. QVkuchyně.cz.
5: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
6: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Fascinující cesta vývoje spalovacího motoru. Více jak 160 exponátů, skvělé bistro a také možnost využití služeb našeho servisu pro váš vůz či motocykl. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
8: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
9: Doktor Max v rámci preventivního programu proti diabetu vyráží na Diatour. Jedeme za vámi do vybraných měst, kde si v naší mobilní stanici můžete změřit hladinu cukru v krvi. Zjistěte, zda se riziko diabetu netýká právě vás. Objednejte se na drmax.cz/diatur. Služba je pro všechny zájemce zdarma.
10: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
11: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte Auto KP Plus, jediného autorizovaného prodejce Toyota v Libereckém kraji. Londýnská 558 Liberec. www.autokpplus.cz.
12: Ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
13: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-up, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
14: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
15: Hit Radio. Ponožky i hrníček táta už dostal.
16: Tak co takhle letošní den otců oslavit ve velkém stylu?
15: Na Hit Rádiu Kontakt
16: soutěžíme, poslouchej dobře, o smart toaletu s vyhřívaným prkínkem, dálkovým ovládáním i nočním osvětlením.
15: I tvůj táta si zaslouží královský trůn.
16: Tak proč mu nedopřát upgrade století?
15: Registruj se na našem webu.
17: hitradiokontakt.cz.
18: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
19: Hit Radio Kontakt.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

One Man Shown Foundation a taky Cizí zeď. V Eteru Hit Rádia Kontakt i takovýhle pecky umíme. Každopádně, určitě všichni známe takový ten pocit, kdy jedete z práce a řeknete si, už si na záchod nedojdu, hezky si to počkám domů a potom sotva stíháte. Pak už vám teče ta kapka po čele, protože se potíte, nevíte, co dělat a nejpřinejhorším se ještě třeba zasekne výtah, anebo vyzvedává úplně každýho v každém patře. No, v Japonsku na tohle to už dozráli, rozhodli se, že tyhle situace pro jednou provždy vyřeší a záchody se objevují postupně v Japonsku ve výtazích. Co k tomuhle říct? Ztratila jsem slova po tom, co jsem to dočetla, tenhle článek, a vlastně si říkám, jestli je to jako dobrý nebo ne, protože s mojí takovou tou přirozenou stydlivostí se bojím, že bych přistála u někoho v patře a prostě tam si dělala svoje, jo? A někdo jenom přistoupí, nebo že se chce svíst, jo? Umíte si to představit? Já vůbec se nedokážu představit tu situaci, kdyby se to stalo. Těžko říct, jestli to mají vymyšlený třeba nějak chytřeji, ale v mojí hlavě prostě přijedete na trůnu do čtvrtého patra a potřebujete do jedničky a víte, že to je prostě průšvih. Jo, řekla bych to hůř, ale tematicky by se nám to i hodilo. Kamarádi, dejte mi vědět, jak to vidíte vy. A my se jdeme užít další pecky. Rehab a In My Head.

0: Doufám, že jste si spočítali všechny krásné věci, které se vám pro dnešek staly, protože Benson Boone vám to připomněl. Ladíte Hit Radio Kontakt a my jdem kouknout na silnice. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Pozor si dávejte na Semilsku v Turnově v Bezručově ulici, kde havarovala dvě osobní auta, aktuálně blokují jeden jízdní pruh, tak projíždíte opatrně. A v sousedské ulici v Liberci na kruhovém objezdu dávejte pozor na rozlitý olej na silnici. Jezděte bezpečně a opatrně a vaše dopravní info volíte na 800 900 952.
1: Jedno kafe v paláci. Krásná zahrada, výběrová káva a dobroty vlastní výroby. Vaše kavárna. Jedno kafe v paláci Líbik.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
2: Řekni to všem!
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady.
1: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470.

0: dovezeme, smontujeme. Fitham.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
2: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Poslanci zvolili nominantku opozičního hnutí STAN Barboru Urbanovou místopředsedkyní sněmovny. Pětičlenné vedení dolní parlamentní komory v čele s předsedou Tomiem Okamurou je tak po dnešku kompletní. Urbanová byla v nynější volbě jedinou kandidátkou. Veřejný prostor v centru Plzně bude zase o něco krásnější. Terasa u Velkého divadla projde rekonstrukcí. Jaké práce tam budou probíhat, řekne mluvčí města Hana Josefová.
3: Provedena bude kompletní výměna povrchu terasy i schodiště. Stávající poškozené lamely nahradí velkoformátová betonová dlažba ve dvou barevných odstínech. Na terasu také bude umístěno 6 mohutných betonových lavic a 2 odpadkové koše. Obnoveno bude také zábradlí terasy.
2: Celkové náklady vyjdou na asi 7 milionů korun. Slovenská ekonomika v prvním čtvrtletí zpomalila meziroční růst na 0,9% z tempa 1% v posledním čtvrtletí loňska. Proti předchozím třem měsícům hrubý domácí produkt vzrostl o 0,2%, informoval o tom dnes slovenský statistický úřad. No a Carolina vyhrála druhé finálové utkání NHL nad Vegas 4-3 v prodloužení a srovnala stav série na 1-1. Tomáš Hertl za Golden Knights zapsal asistenci. Při jeho vyloučení ale domácí tým rozhodl o vítězství.
4: Zítra čekáme na severu teploty až na 24 stupních, jasno až polojasno, v průběhu dne přibývání také oblačnosti, no a k večeru, četněji výjimečně taky i bouřky.
0: Hit Radio Kontakt.
4: Ladíte Hit Radio Kontakt, pokračujeme v naší odpolední show a vracíme se zpátky k hitům. Tady jsou Coldplay a Viva La Vida.

0: dárek, ze kterého si sedneš na zadek.
1: Dohrál nám Pitbull a taky Christina Aguilera Feel This Moment. A umíte si představit vašeho tátu, jak by se cítil právě v ten moment, kdyby dostal ten nejoriginálnější dárek ke Dni otců? Já věřím, že každý z vás si umí představit ten obrázek v hlavě, jak ten taťka rozbalí něco tak úžasného, jako je smart toaleta. Kamarádi, ano, přesně tak, my tady máme tenhle originální dárek pro vaše tatínky. Představte si pod tím vlastně úplně, co chcete, ale tahle toaleta umí naprosto všechno. Vy se můžete kouknout na Instagram a Facebook Hitradia Kontakt, kde už ji pomalu představujeme, ale věřím, že tohle je něco, co opravdu oslní. Každý taťka přece jenom potřebuje svoji chvilku a i když to není třeba na masáži jako mamka, tak právě v téhle malé místnosti se bude cítit jako úplný král. Jednoduchý pravidla k tomu. Vy vyrazíte na webovky Hitradia Kontakt, hitradiokontakt.cz, zaregistrujete se do formuláře soutěžního a budete jenom čekat na hovor od nás, kdy vám oznámíme, že váš taťka si užije smart toaletu. Kamarádi, co víc si přát, co víc vymýšlet, než právě takhle originální kousek. Takže do toho máte na to čas a já budu držet pěsti a budu se těšit na to, jaký budou reakce, protože tohle je fakt pecka.
0: Nejlepší dárek ke Dni otců. Registruj se na webu hitradiokontakt.cz.

sem hrad neohraješ, sem nic, co zmizí v ruce.

vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

0: Zdravím vás všechny, pokud náhodou právě teď řídíte a jedete konečně už někam vstříc víkendu. Jdeme kouknout na silnice.
1: Jsme Hit Radio Kontakt. A cesty v našem kraji známe jako svoje boty.
0: Ovšem víme jako první a to znamená, že ovšem víte jako první i vy, kamarádi. Ladíte Hit Radio Kontakt, samozřejmě ten nejlepší parťák, který ho můžete mít sebou na všechny možné cesty. Pozor si dávejte, připomínám, na Liberecku v Novém Městě pod Smrkem na Mírovém náměstí, kde jsou v sobě dvě osobní auta. Tady počítejte s omezením. Pozor taky na Semilsku v Hájích nad Jezerou, došlo k sesuvu půdy. Tady očekávejte komplikace a taky hlavně omezení provozu, takže rozhodně nohu z plynu. A v neposlední řadě pozor taky na Semilsku ve Výchově nad Jezerou. Tady je uzavřená silnice třetí třídy z důvodu konání místní pouti. Takže na celý víkend tady máte uzavřeno. Jezděte opatrně na celém severu, hlavně nám dávejte taky vědět, pokud o něčem víte, a berte si Hit Radio Kontakt sebou jako parťáka, protože my vám všechno povíme. Pustíme vám k tomu taky ty nejlepší hity, které už jsou za chvilku taky nachystané. Huntrix nebo taky David Guetta, Alphaville a Ava Max. Nachystaní už za chvíli.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Snídaně šampionů, dobré ráno, kdo je s námi ve vysílání?
3: Ahoj, ahoj, tady Tomáš Kutí z Plzně.
4: Ahoj, Tomáš.
3: Jelikož jsem koukal na nápovědu, tak bych chtěl zkusit 1F.
2: 1F. 1F. Tak můžeme ti říct, že 1F je ještě volná.
3: Tak to je dobrý.
4: Tak Tome.
3: Chtěl by to tam bylo.
2: Tome, já tě připoutám ještě nejdřív, jo. Přece jenom jsme v letadle. Tak.
4: Jak moc bys si přál tu dovču?
3: No, asi určitě moc. Jeli bychom s manželkou.
2: Na sedačce 1F není. Člověče, nezlob se. Není tam ani lístky na Marka Ztracenýho.
4: A není tam ani vůbec nic, protože je tam dovolená za 40 tisíc! Gratulujeme!
2: Tomáši, letíš na dovolenou, ty bláho!
3: No počkej, to fakt není sranda, jo?
4: Není to sranda, je to tvoje!
3: Tak to je skutečný. Tak moc děkuju, teď teda nevím vůbec, co mám dělat.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
5: K pořádným slavnostem a akcím prostě vždycky patří Svijany. Tradiční české vynikající pivo. Svijany. Srdeční záležitost.
1: Zábavní automaty.com. Zábava na vaše party, oslavy i firemní akce. Vybírejte a objednávejte na zábavníautomaty.com.
6: Benátka! Největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární rockset. Taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Dr. Pepe a další. Vstupenky na webu benátka.cz. Benátka, pojďte se bavit!
7: Hledáte kvalitu a styl ve stínící technice? Teď je ten správný čas obrátit se na Klimax a Barevný svět Liberec. Barevný svět /lbc.cz.
8: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
10: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
11: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
12: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
13: kvalitní obědy přímo do práce či domů, denně na www.universium.cz. Vaříme čerstvou a zdravou domácí kuchyni včetně diet. Jsme chráněná dílna MCU Koloseum. S dobrými obědy od nás navíc podpoříte potřebné. Poskytujeme náhradní plnění. www.universium.cz. Vaše zdravé obědy.
14: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
15: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
14: A proč?
15: Mrknout se na auto.
14: A proč?
16: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
17: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z TPH. Tankovat můžete i bez Makro karty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
18: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
19: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
20: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
21: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

David Guetta, Alpha Will a taky Ava Max se svým kouskem Forever Young. Staronový kousek, který to vždycky ale umí pořádně rozjet. A už vás všechny vidím na tom pátečním tanečním parketu. Páteční odpoledne každopádně umí být plné velkých plánů. Někdo třeba míříte za zábavou, někdo za odpočinkem. Někdo si pořád ještě myslíte, že dneska stihnete úplně všechno, co jste odkládali celý den, ale potom jsou tady taky ty songy, které připomenou, že vztahy někdy bývají občas jednostranná disciplína. Že někdy člověk může dávat první poslední, aby snesl modré z nebe, přinesl si snídaní do postele a nakonec je rád, že vlastně dostane odpověď na zprávu. Naštěstí ale existují potom songy, které tyhle podobné situace promění v hit a právě to umí Bruno Mars. Zvládl to naprosto dokonale ve svém kousku Grenade, protože zatímco většina lidí by pro lásku obětovala maximálně poslední hranulku z mekáče, tak on ve svém songu zachází přece jenom o něco dál. Takže páteční odpoledne na Hit Radio Kontakt samozřejmě pokračuje a to s Bruno Marsem a jeho Grenade. Tady to je.

0: Malej taneček od Lady Gaga a Dead Dance doznívá eterem Hit Radio Kontakt. My se společně ale pojďme podívat, co nás čeká od 6 do 9, protože dneska máme pátek, jak už dobře všichni víme, a zároveň páteční večerní speciál, jak dobře víme, zkrátka dává něco víc. Jo, ty songy znějí líp. Venku už to vypadá docela i poměrně pěkně, už se nám trošičku rozjasňuje a přece jenom si toho slunce aspoň trošku dneska užijeme. No a užijeme si skvělý hity, jako třeba Oasis nebo taky Britney Spears je pro vás nachystaná. Kabáti, ale jinak taky Junior Senior, Black Box nebo taky Booty. Spoustu skvělých jmen, spoustu úžasných hitů a ty rytmy. Já věřím, že si budete tančit jenom při poslechu tohohle a můžete být klidně doma na zahradě, co by ne. Takže nezapomeňte ladit i dneska po 6, protože bude to znít naprosto úžasně, ale společně si pojďme ještě užít Miley Cyrus nebo Damiano David už za chvilku.
1: Autokoutek.
2: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
1: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
2: Výhodné financování.
1: Pro nové i ojeté vozy.
2: Ale jen u Autokoutek.
1: Dobrá adresa pro váš vůz.
2: www.autokoutek.cz.
1: Již 30 let. Hudba, atrakce, setkání s přáteli ze Saska a vstupné zdarma? To je tradiční antonínská pouť v Radvanci letos v novém kabátě. Projekt se svatým Antonínem přes hranice, podpořený z programu Interreg Česko-Sasko 2021-27 z fondu malých projektů Euroregionu NISA, nabízí bohatý kulturní program. Čiperkové, Verona, No Talent, Luna Park Janeček. Již 12. a 13. června v Radvanci.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
4: Tuhle vůni a chuť prostě musíte zažít.
5: Přijďte na Burger Festival do obchodního centra Nisa.
4: A po celý víkend si užívejte to nejlepší ze světa burgerů.
5: Navíc se skvělým doprovodným programem.
4: Kuchařské show.
5: Živá muzika.
4: Humor.
5: Soutěže.
4: A na své si přijdou i vegetariáni.
6: Burger Festival v OC Nisa.
5: Od pátku 5. do neděle 7. června.
4: Vždy od 10 až do večerních hodin.
7: Nisa Liberec. Na dotek skvělým chutím.
8: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
9: Zažijte atmosféru legendárního Malevel Cupu na vlastní kůži. 27. ročník maratonu horských kol startuje 13. června v Jablonném v Podještědí. Ať už preferujete dlouhou trasu nebo si chcete užít pohodu na kratším okruhu, Malevel nabízí výzvu pro každého. Registrujte se na www.malevelcup.cz a buďte u toho.
10: Už víte, že v Koloseu v Liberci Pavlovicích otevřeli bistro? Parkování zdarma v areálu, otevřeno od pondělí do pátku, už od 6:30 ráno do 3 odpoledne. Skvělá příležitost pro biznis snídaně, ale i levné minutkové obědy v klidném a hezkém prostředí s parkem. A navíc návštěvou podpoříte zaměstnávání osob se zdravotním handicapem. Zkuste bistro v Koloseu. Více na universium.cz.
11: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
12: Tak dobře poslouchejte.
11: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
13: House Running.
12: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
11: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
12: Budete viset 101 metrů nad zemí.
11: A pak si to pěkně seběhnete dolů.
14: Maminko!
12: Prostě pořádnej adrenalin.
11: Tenhle zážitek najdete pouze na
15: Firma na zážitky
12: CZ.
16: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
13: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
14: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
13: A proč?
14: Mrknout se na auto.
13: A proč?
17: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
18: Kontakt.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Damiano David a Born with a Broken Heart, kousek, který jsme si ještě užili společně na Hit Radio Kontakt v rámci odpolední show, která nám už ale právě teď dobíhá do cíle. My se uslyšíme opět v pondělí ve 3 odpoledne a hezky se zase nastartujeme ten týden. Zároveň v pondělí budeme slavit Mezinárodní den nejlepších kámošů, takže už teď si připravte svoje přání a svoje historky s nejlepšíma kámošema. Bude to sranda, věřím tomu. Teď už si užijte další pecky a večerní speciál a budu se na vás těšit. Hezký víkend, čau!
1: Co z duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Opatrně v Novém Městě pod Smrkem na Mírovém náměstí se srazila dvě osobní auta, počítejte tady s omezením a taky pozor, v Hájích nad Jezerou došlo k sesuvu půdy, očekávejte tady komplikace a tak je omezení provozu. Pokud o něčem víte, tak vaše dopravní info nám volejte na 800 900 952.
0: Jedno kafe v paláci, krásná zahrada, výběrová káva a dobroty vlastní výroby. Vaše kavárna. Jedno kafe v paláci Líbik.
3: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
4: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
3: A proč?
4: Mrknout se na auto.
3: A proč?
5: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
6: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
7: A tava!
8: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
9: Hi, this is Ed Sheeran.
10: Hi, this is Madonna.
11: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
12: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
13: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobrý podvečer. Česko bude mít novou ombudsmanku, stane se jí právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská.

0: chtěla ukrýt do kosmických lodí a připravit na možnou evakuaci kvůli úniku vzduchu. Tenista Jakub Menšík do premiérového finále Grand Slamu nepostoupil. Na Roland Garros podlehl světové trojce Alexandru Zverevovi z Německa 1-3 na sety. A kajakář Jakub Krejčí ovládl domácí závod světového poháru slalomářů v Praze Troji. Připsal si tak premiérové vítězství v seriálu.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
0: Zítra bude nejprve jasno až polojasno, během dne má postupně mraků přibývat, na Moravě a ve Slezsku až později odpoledne a večer. Zejména v Čechách se později odpoledne a večer taky místy objeví přehánky, ojedinělé bouřky. Teploty 21 až 26 stupňů.
2: Je tu pátek, přátelé, kamarádi, kdo pak je tu s váma dneska výjimečně? Moje maličkost Leona Děndější, nebojte, není sobota ani neděle. Budeme dneska spolu usínat a zítra spolu vstávat, ale teď ty nejlepší hity 80, 90 až po milénium. Jdeme na to.

Posloucháte Hit Radio Classic, Fade to Grey, 80ky jak vyšitý. 9 minutek po 18. s vámi Leona. Tak jak se máte? Co pak děláte? Dejte vědět, jestli už máte padla v práci na 777-937-777 a co máte vlastně dneska v plánu a taky na víkend. Krom toho, že nejenom to, že budeme dneska spolu usínat, ale my zítra a v neděli spolu budeme i vstávat a že pro vás mám dárečky. Co takhle hodinky? No, chytrý hodinky. A nebo nezapomenutelné zážitky, skvělou muziku, tohle všechno tady pro vás budeme mít. Každopádně ale teď je pátek, 5.6., první červnový pátek. To znamená, že vám hrajeme ty nejlepší 80ky, 90ky až po milénium. A jinak tomu nebude ani teď, protože mě když bylo tenkrát 12, 13 let, tak úžasná ikona, popová princezna Britney Spears vydávala svůj první song Oops, I Did It Again. Dneska ji známe spíše z Instagramu a sociálních sítí, kéž by se ta holka vrátila, ale její hudba byla tenkrát nesmrtelná a hity zůstávají pořád. Tak komu pak se vrací puberta, co? Přiznejte se, Britney Spears Oops, I Did It Again právě teď.

0: Je tu pátek, volno, relax, odpočinek před námi. Co takhle Snow Informer? Já doufám, že vám tahle pečka udělala velkou radost. Ve mně to vzbuzuje příval pozitivní energie, mám chuť zpívat a tančit, i když bych možná i trošku spinkala. Každopádně za chviličku Kabáti a jejich Bára nebo Farao a spousty další skvělé muziky. Vy nám píšete, že už máte většina z vás padla v práci, že už jenom odpočíváte doma. Čeká vás víkend, pohodička, i to počasí bude fajn na nějaký výlet třeba. Tak pokud možno, zůstaňte dál na vlnách Hit Rádia. Za chvilku jsme zpět.
1: Autokoutek.
2: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
1: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
2: Výhodné financování.
1: Pro nové i ojeté vozy.
2: Ale jen u Autokoutek.
1: Dobrá adresa pro váš vůz.
2: www.autokoutek.cz.
1: Již 30 let.
2: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
3: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
5: Senkor.
6: Mami, mami, mimino Stegosaura. On chodí, jde k nám. Ty seš ale rostomilé.
7: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Plaza Liberec. Ten pravý Dinopark.
8: Hledáš jistotu v práci, která má budoucnost? V CIS Systems stvoříme silná spojení, moderní výroba, čisté prostředí a tým, na který se můžeš spolehnout. Přidej se k nám. Navštiv nás na cissystems.cz. CIS Systems. Tvoje budoucnost začíná tady.
9: Benátka! Největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární rockset, taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Dr. Pepe a další. Vstupenky na webu benátka.cz. Benátka, pojďte se bavit!
10: Hledáte kvalitu a styl ve stínící technice? Teď je ten správný čas obrátit se na Klimax a Barevný svět Liberec. Barevný svět /lbc.cz.
11: Tuhle vůni a chuť prostě musíte zažít.
12: Přijďte na Burger Festival do obchodního centra Nisa.
11: A po celý víkend si užívejte to nejlepší ze světa burgerů.
12: Navíc se skvělým doprovodným programem.
11: Kuchařské show.
12: Živá muzika.
11: Humor.
12: Soutěže.
11: A na své si přijdou i vegetariáni.
12: Burger Festival v OC Nisa. Od pátku 5. do neděle 7. června.
11: Vždy od 10. až do večerních hodin.
13: Nisa Liberec. Na dotek skvělým chutím.
14: Hausbrand Café, per favore.
15: Si, signora.
14: I v malém šálku lze dělat velké umění.
16: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
17: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď je hned.
18: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
19: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Čery.
18: A proč?
19: Mrknout se na auto.
18: A proč?
20: Protože v autosalonech Čery teď pořídíte rodinné SUV Čery již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
21: Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Hitrádio.
2: Far beyond reality, but

posloucháte Hit Radio Classic, 3 minutky po půl sedmé, hezký dobrý večer. S vámi Leona a já mám pro vás skvělé hity. Osmdesátky, devadesátky, milénium a zítra dárečky, takže kdo chcete zjistit více, mrkněte na web hitradio.cz ať vám vůbec nic neuteče, kamarádi, protože my toho pro vás o víkendu chystáme spousty. Takže www.hitradio.cz, klikněte na soutěže a tam už to všechno máte. A ode mě teď tahle nádherná romantika. Beverly, Promise Me, miluju ten song, tak si ho užijte. A napište mi, jak se máte, co děláte a co budete dělat a co nebudete dělat. Jsme Hit Radio.

0: takhle chutná páteční podvečer z Eteru Hit Rádia. Díky, že posloucháte, jedna minutka po 18. Mě tady rozesmívá kolega. Chtěla jsem říct, že 18 hodin 41 minut. K tomu to je aktuální čas. Před námi je Captain Hollywood Project, zlatý devadesátky. Určitě znáte takový ten song More and more and more, ta-da-da-dee-da-dee-da. Tak přesně tohle bude. A nebo taky taková romantika Take My Breath Away. Take my breath away. Jsem si teď zahrála na takový rádiový hudební ukázky. No a tuhle dvojici doplní ještě španělský senior Ricky Martin, Livin' La Vida Loca. Na tohle všechno se můžete těšit. Už za moment jsme zpátky.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny.
2: Oblíbené SUV na vás čeká v Autonord v Terezíně již za méně než 670 tisíc nebo 6200 korun měsíčně. Autonord.cz.
3: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
4: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
3: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1 plus 2 plus 1 za 8999 korun.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu, garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď je hned.
6: Kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
7: Chodí, jde k nám. Je, ty seš ale roztomilé.
8: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Plaza Liberec. Ten pravý Dinopark.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
9: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running.
10: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
10: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
12: Maminko!
10: Prostě pořádnej adrenalin.
9: Tenhle zážitek najdete pouze na...
13: Firma na zážitky.
10: CZ.
14: Liberecká výšina.
15: Jedinečné prostředí v srdci přírody pro vaše aktivity i relax.
14: Restaurace s příjemným ubytováním, wellness, vyhlídková věž i minizo.
15: Zkrátka vše pro krásné chvíle s rodinou či přáteli.
14: Liberecká výšina.com. Pro radost z každého okamžiku.
16: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez Makro karty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na

0: levnězčiny.cz.
1: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
2: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
1: A proč?
2: Mrknout se na auto.
1: A proč?
0: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
1: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
3: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
2: A proč?
3: Mrknout se na auto.
2: A proč?
4: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
5: Už víte, že v Koloseu v Liberci Pavlovicích otevřeli bistro? Parkování zdarma v areálu, otevřeno od pondělí do pátku, už od 6:30 ráno do 3 odpoledne. Skvělá příležitost pro biznis snídaně, ale i levné minutkové obědy v klidném a hezkém prostředí s parkem. A navíc návštěvou podpoříte zaměstnávání osob se zdravotním handicapem. Zkuste bistro v Koloseu. Více na universium.cz.
6: I'm Ariana Grande. It's Hozier.
7: Jedeme, nezastavujeme, pokračujeme dál. Krásný pátek, 80-ky, 90-ky, milénium. Olivia Newton, pojďme společně na ní zaspomínat. K Xanadu.

Posíláme velké pozdravy do hudebního nebe. Chris Rea, Looking for the Summer. I tohle vám hrajeme v rámci Hitrádia Klasik. Našeho speciálu takhle večer od pondělí do pátku, kromě středy, kdy máme 3 hodiny hitu na přání jenom podle vás. My pokračujeme dál, protože před námi je žena s nejúžasnějším a nejkrásnějším pozadím na světě. J.Lo. Dáme si její klasiku z 90. let a hlavně u těch 90. zůstaneme i teď. Co byste řekli pořádnému hitu, tucárně takové to pojďme všichni šlapat zelí. Protože do éteru Hitrádia Klasik přichází Two Unlimited a jejich No Limit. Tak volume doprava a užijte si ten páteční večer. Jsme Hitrádio.

0: Pátek 5. června, díky, že posloucháte Hit Radio, my pokračujeme dál, protože před námi Black Box, nebo legendy, české legendy, Buty a jejich František. Už za 4 minutky vám je tady pustím.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
5: Obchodní prostory v Praze za 17 milionů. Byt 4 plus 1 ve Větrušicích Praha Východ za 7 milionů 249 tisíc. Byt 3 plus 1 v Písku na Budějovickém předměstí za 4 miliony 450 tisíc. Byt 3 plus 1 v Martině Vsi na Litoměřicku za 2 miliony 990 tisíc. A chata v Chotýšanech na Benešovsku za 3 miliony 690 tisíc korun.
4: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
7: Senkor.
8: Kvalitní obědy přímo do práce či domů? Denně na www.universium.cz. Vaříme čerstvou a zdravou domácí kuchyni, včetně diet. Jsme chráněná dílna MCU Koloseum. S dobrými obědy od nás navíc podpoříte potřebné. Poskytujeme náhradní plnění. www.universium.cz. Vaše zdravé obědy.
9: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
10: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
9: A dárek je váš, tak ušetřete si.
11: Náplně hned.
12: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu. Garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.
13: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
14: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Čery.
13: A proč?
14: Mrknout se na auto.
13: A proč?
15: Protože v autosalonech Čery teď pořídíte rodinné SUV Čery již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.

Češi. Tohle taky hrajeme pátek večer. Půl osmá je tady a před námi je song, který někteří z nás měli i jako vyzvánění svých mobilních telefonů. Já vás nebudu dlouho napínat, protože já, když jsem to teď slyšela, takovou tu malou ukázku, tak ve mně normálně zní nostalgie.

0: 8.80, vám rádi servírujeme. Je pátek, 5. června, doufám, že se máte krásně. Přišla nám tady zpráva od Terky. Ahoj Leonko, hrajete strašně hezky, zrovna pracujeme na zahradě, děláte nám tou hudbou velkou radost a ty ještě víc, protože máme rádi tvoji energii. Hrajte dál, my vás tady máme na plné kule, jak se říká. Prosím pozdrav Jiříka, Filipka a taky naši Aničku, děkujeme moc. Tak jsem to vyřídila, děkujeme za takovou hezkou zprávu. A co takhle třeba Anaka nebo Simply Red, Lionel Richie, to jsou prostě legendy všech legend. Tak přesně tohle nás čeká za pár minutek, tak nikam neodcházejte a hrajeme dál. 80, 90, milénium, prostě ta hudba je láska, hudba je nesmrtelná, obrovská emoce, radostná, plačtivá, veselá, zpívaná, tančící, prostě každý se v tom najde, nebo ne?
1: Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu. Jsme Hit Radio Kontakt a cesty v našem kraji známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH. KB Car, generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
2: Housebrand Café, per favore?
3: Sì, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
4: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na...
9: Firma na zážitky.
6: CZ.
10: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
11: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
12: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
11: A dárek je váš, tak ušetřete si.
13: Náplně hned.
14: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
13: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
14: A proč?
13: Mrknout se na auto.
14: A proč?
15: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.

0: Radio Kontakt. Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
1: Senkor.
2: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
3: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
2: A proč?
3: Mrknout se na auto.
2: A proč?
4: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
0: Hit Radio Kontakt.
8: Zlepši si náladu.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
3: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
2: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
3: Co si vezmu na sebe?
2: Zalando.
4: Autokoutek.
5: Na jediné adrese. Nejvíce značkových autosalonů v regionu.
4: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
5: Výhodné financování.
4: Pro nové i ojeté vozy.
5: Ale jen u Autokoutek.
4: Dobrá adresa pro váš vůz.
5: www.autokoutek.cz.
4: Již 30 let.
6: Go, go, go, gorila!
7: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorila.cz.

konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.

0: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete s
2: tiskrulevně.cz. Náplně hned.
3: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
4: A tava!
5: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportal.

0: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
1: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.

0: rata, trička, rata, tararara, rata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
1: Automoto muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Fascinující cesta vývoje spalovacího motoru. Více jak 160 exponátů, skvělé bistro a také možnost využití služeb našeho servisu pro váš vůz či motocykl. Automoto muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
2: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
3: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
4: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
3: A dárek je váš, tak ušetřete
5: Tisku levně CZ.
6: Náplně hned.

Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: ratatararata, trička ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
1: Automoto muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
2: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu. Garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.

save it from yourself.

Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Fascinující cesta vývoje spalovacího motoru. Více jak 160 exponátů, skvělé bistro a také možnost využití služeb našeho servisu pro váš vůz či motocykl. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.

Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.